Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosová.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

žádný pocity, už nesmí zvedat telefon, co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on a strunu v srdci rozezněl.

nic, nepiš mu zprávy, nevolej. Já, co je nejlepší, předsím, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi tráš.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

dětské světy, instantní z konzervy.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen co neuteče nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku. Pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: světa došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

0: Album Pramen, co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic.

žili vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

να φτερίνω. Ας σε σχολείς ποτ περίνω. Σπομένσι να μιλάω.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem.
3: Nádherně, máme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
2: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali popleskama
3: smíchem? Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, protože jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
2: Jo. Neokřikoval jsi?
3: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je to už potom, když nic nedělá, ale nemohl. Že jo? To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, tak když člověk nemá co dělat.
1: Není
2: jo.
1: Tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v nebo? Dáš si budíka na to, nebo až
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. a ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková ta...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko a tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo
1: Svícení
2: jara, prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba
2: jo.
1: I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina Setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: A ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád hřbitoviče, věc. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře J, má Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď? Jsem do studia, kde je hostem Tonda Procházka.
4: Dobrá, podle pánové. Je vás Petr Zroty.
3: Ano.
4: A všel bych si anoty.
3: Píšeme jim bod. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
3: Dobře. Zapisujeme.
5: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
6: No, co pak?
5: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
3: Dobře. Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
6: No, asi dojel do svého cíle. Někdo.
3: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
7: Já se ozvu rád, Zdeněk.
3: To jsme rádi.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
6: Děkuji, dobrý den.
7: Trošku papriku, protože to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
3: To já vím, proč nemohl.
7: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
3: Dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdraví vás posluchače Jana a hlasuji pro Ačko.
3: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
9: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih. A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
3: Máme tady vyloženě odborníka na Vericha, protože napovídal i některé
6: no
3: věci.
6: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
3: Tvoje smíšené pocity.
6: Moje smíšené...
3: U čeho bývají?
6: Prosím?
3: U čeho bývají?
6: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
3: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
6: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale
3: tak, pozorovat,
6: to jsou,
3: jak se to
6: jsou takzvané smíšené.
3: A co hraje za divadlo?
6: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
3: Ano.
6: No, od 17. září, kdy je
3: premiéra.
6: Tak pak se to bude švihat.
3: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
6: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
3: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
6: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
3: Jako, je tvárná, nechá se
6: takhle,
3: sebou dělat.
6: Tak, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
3: tak vás seřve, kdo to tady...
6: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
3: A zapomene, co má dělat v roli.
6: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
3: A čím zase nečistil?
6: Já jsem mu neznačistil.
3: Ne,
6: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
3: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
6: Režisérové jsou v hledišti, no.
3: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
6: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
3: Mm-hmm.
6: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
3: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
6: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
3: Jo.
6: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracil, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
3: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volantem. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občané, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
6: Já tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, jo, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čiže to je blázni, tam musí být dole na kaši. Tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj zmezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček.
5: No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?

0: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat dobrotu, dostanu vláček.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
3: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Lucie Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
2: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
3: To bych byl rád, no.
2: A děje se tak někdy?
3: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
2: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrál, třeba Petr Rychlý, a říká, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
3: V obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
2: a osloví první herce nebo režiséry?
3: Režiséra.
2: Jo. A ty pak řekneš, to by
3: mohl. No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
2: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
3: No, kdo to za ty peníze udělá.
2: Proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
3: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
2: Je to komedie.
3: Je to komedie.
2: Předpokládám.
3: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
2: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
3: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
2: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
3: No, odborník. No, tak prostě
2: no jo, to... přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
3: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? Na to já prostě nemám kapacitu.
2: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
3: číslo? No tak
2: číslo?
3: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
2: Nebo aspoň poučení.
3: A nebo aspoň tak.
2: Takže zůstáváš u komedii.
3: Zůstávám u komedii.
2: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Pohádkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Starvine, dobrý den, pane Procházko, dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je, dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
8: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
8: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
10: Co strefil, Oline?
11: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
11: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
12: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
13: Ano, Morku.
12: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
12: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
13: Ano, lásko.
12: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
13: Ne, ty můj hlupáčku.
12: Tak to je tvůj přítel.
13: Ale kde pak, broučínku?
12: No tak, kdo to teda sakra je?
13: To jsem přece já před operací.
14: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
15: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
16: No, co je?
17: Haló, je tam policie?
16: No jo, no, co chcete?
17: Právě jsem ho zabila.
16: Cože?
17: No, právě jsem ho zabila.
16: A fajn. A koho?
17: Králíka.
16: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
17: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
18: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
18: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
18: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jednou mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedli s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
18: se. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak. Byla paní pokladní spoluautorkou hry?
18: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
18: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
18: No, paní.
1: Podle skutečné události.
18: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby to byl příběh na hodinu a půl
18: napadlo, no, jasně.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
18: Ano, chodit s otevřenýma očima. No.
1: Dá se o tom potom
18: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády. SMSkař taky bereme do hry. Musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám hulkovým písmem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak Tak se rozluč.
5: Tak naschledanou. Zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vědci v Brně zkoumali, zda nová náplavka na Svratce pomáhá návratu původních druhů ryb. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ karty. Na jihu Moravy přestává platit výstraha nebezpečí vzniku požárů a bude oblačno, postupně polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Po proměně části Svratky v Brně vědci zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos sledují rozmnožování původních druhů ryb. Data by mohla podle biologů ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné městské řeky.
2: Tím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ten skůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
3: Popisuje původní podobu řeky v okolí brněnské náplavky Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
2: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat, máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrost se zvětší.
3: Podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského tu odlovili v roce 2009 10 kusů plůtku, loni už 150.
4: Očekáváme větší množství plůtku, protože opravdu na těch štěrkových lavicích nachází vhodné prostředí i vyšší druhou pestrost, než tomu bylo dříve.
3: Přesná data vědci teprve vyhodnotí. Letos ale očekávají pestrost původních druhů ryb ještě vyšší. Marek Gensl, Český rozhlas.
0: A průzkumu přínosu proměny části Svratky v Brně se budeme věnovat i po 6. hodině. Aplikace EZ Karta nabízí od včerejška nové funkce. Uživatelé v ní najdou třeba výsledky laboratorních testů krve, moči a stolice nebo přehled o dárcovství krve. Aplikace upozorní i na preventivní prohlídky nebo screeningová vyšetření. Dají se do ní promítnout i údaje dětí nebo starších příbuzných. EZ Karta funguje od doby epidemie COVID-19. Původně se jmenovala Tečka a lidi ji používali jako elektronický očkovací průkaz. Od dnešního rána přestává pro Jihomoravský kraj platit výstraha nebezpečí vzniku požáru. Hasiči ale upozorňují, že je stále zakázané pálení biologického odpadu nebo vypalování trávy. Lidé by měli být i opatrní při rozdělávání rekreačního ohně, upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
5: Pokud by lidé přemýšleli o rozdělávání rekreačního ohně, tak je opravdu potřeba být obezřetní. To ohniště po ukončení toho rekreačního ohně pečlivě prolít vodou a uhasit.
0: Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vicomte Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. Slovácké divadlo také odhalí tituly na divadelní sezónu 2027.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, odpoledne postupně pak převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr západních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré, postupně velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: A v ní dobrá zpráva, po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací, provoz je slabý. Ať to vydrží, přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v pátek 4. září roku 2026. Dnešek je 247. dnem letošního roku, do Silvestra už nám chybí jen 118 dnů. Svátek dnes slaví Jindřišky, budeme jim posílat písničku po 8. hodině. A jakými písničkami začneme? Dny jsou od Miroslava Žbírky, Jdi hned ráno bude zpívat Jana Kratochvílová a samozřejmě další písničky, které nestárnou, budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, ať vám dnešek sedne jako vaše oblíbená písnička. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Je pátek 4. září 2026. 4. září v roce 1922 se narodil český spisovatel Filip Jánský, autor slavného románu Nebeští jezdci. Čerpal z vlastních zkušeností. Krátce před vypuknutím druhé světové války utekl z protektorátu a ve svých 17 letech se stal nejmladším příslušníkem československé armády ve Francii. Po pádu Francie uprchl do Anglie a létal u slavné 311. bombardovací perutě RAF. Dnešek také připomíná fagotistu a skladatele Karla Horkého. Narodil se v roce 1909 ve Štěmechách a byl autorem oper a scénické filmové hudby. Několik let působil i jako ředitel brněnské konzervatoře. V Moravských Budějovicích se v roce 1918 narodil filmový scénárista a režisér Ivo Novák. Zpočátku působil jako pomocný režisér a společně s Václavem Wassermanem režíroval třeba veselohru Nejlepší člověk s Vlastou Burianem. K samostatné režii se pak dostal v druhé polovině 50. let a k jeho nejznámějším filmům patří komedie s Jaromírem Hanzlíkem a Danielou Kolářovou Léto s kovbojem. V roce 1927 uskutečnil právě brněnský rozhlas 4. září poprvé v Československu přímý rozhlasový přenos z lehké atletiky, konkrétně z mezistátního utkání mužů Československo-Itálie, které se konalo na hřišti Moravské Slávy v brněnských Pisárkách. Utkání komentoval tehdy Jan Liška a po dramatickém boji zvítězili před 6000 diváky naši reprezentanti. No a nutno dodat, že mezi nimi byli i vynikající brněnští atleti, jako třeba Wilhelm Schindler. Krásné 92. narozeniny oslaví Jan Švankmajer a 92. narozeniny by dnes oslavil také rodák z Kežmaroku Juraj Herz, filmový režisér, scénárista a příležitostný herec. Jeho tvorba zahrnuje nejen holky z porcelánu upíra z Feratu, ale hlavně legendárního Spalovače mrtvol. A před 45 lety zemřel ve Šternberku hudební skladatel Antonín Žváček. V letech 28 a 29 hrál v Královské vojenské hudbě v Rumunsku a po návratu do Čech nastoupil jako hudebník u státní policie Brno. Napsal Na 300 valčíků. Je 5 hodin a 15 minut, dáme si Gypsy Kings, kteří se představí také na podzim tady u nás v Brně a počasí po písničce. Dobré ráno.

0: Pokud máte rádi Gypsy Kings, můžete si užít jejich koncert v neděli 8. listopadu ve 20 hodin a představí se konkrétně v brněnském Sonu. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 18 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Jak to vypadá s teplotami dnes po ránu na jihu Moravy? To rozpětí je o něco výše posazené, než tomu bylo včera ráno. Dnešní ráno je tedy o malinko teplejší. Mezi 15 a 19 stupni se pohybují aktuální teploty. A předpověď počasí, většinou oblačno, dopoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Nejteplejší den týdne nás dnes čeká. A vítr mírný západních směrů do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyjde v 6 hodin a 13 minut, zapadne 3 minuty po půl osmé. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Jiří Korny, 5:23, tady je páteční Český rozhlas Brno. Předběžná výše škody po požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku je 5 milionů korun. Oheň vzplál v noci na středu, oznámili to hasiči s tím, že příčinu dál prověřují. Při požáru se lehce zranili dva lidé, muži středního věku, jeden z nich měl popálenou ruku a seniorka lehké popáleniny. Hasiči vynesli z domu do bezpečí také několik koček. Provoz na D1 u Vyškova zastavila v noci na čtvrtek na několik hodin dopravní nehoda. Pozdě večer tam osobní auto srazilo člověka. Nehoda se stala mezi sjezdy 226 Vyškov Západ a 230 Vyškov Východ. A ještě přidejme aktuální informaci hasičů. Ti informují, že od 4. září od 8. hodiny raní se ruší rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Jihomoravského kraje. Platilo od 31. července kvůli nedostatku srážek a vzrůstajícímu počtu evidovaných požárů. Nadále je však zákonem zakázáno pálení biologického odpadu a také vypalování travních porostů, jak jste i slyšeli v naší zpravodajské relaci. Teď si dáme brontosaury a za chvíli už je tu také Pavel Chaloupka s čerstvými zprávami.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami. V některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů, některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží. V Blansku pokračují úpravy rekreační oblasti Palava a okolí místní nádrže. Dělníci dokončili nové molo, stezky pro chodce a také část nové kanalizace a vodovodu. Celkově bude stát revitalizace 168 milionů korun a skončí příští rok. Skauti ve Zlíně včera otevřeli novou

0: krajskou klubovnu. Prostory na takzvaném druhém segmentu na sídlišti Jižní svahy nahradili původní malou klubovnu v centru města. Díky nové klubovně vznikly také prostory pro krajský skautský archiv se stovkami archiválí i digitalizovaných dokumentů. Nejstarší z nich pochází z období první republiky. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude 53-letý fotograf a dokumentarista Petr Francán z divadelní fakulty. Rektory v Česku jmenuje prezident na návrh akademického senátu. Ve věku 61 let náhle zemřel básník, redaktor, publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Narodil se a většinu života prožil v Brně. Na jihu Moravy bude většinou oblačno, odpoledne postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr bude foukat mírný, západní směru, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez výraznějších komplikací, a tedy i bez nehod. Klidné cesty i nadále přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 39 minut. Třicítka dětí z Blatničky na Slovácku dojíždí do školky a základní školy v sousedství Blatnice pod svatým Antonínkem. Rodiče přitom nemusí každé ráno a odpoledne doprovázet. Jezdí s nimi totiž ochotně obecní babička.
1: Loučí se v Blatnici rodiče s dětmi, které nastupují do autobusu.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno, děti. Laďa. Vladislav.
1: Řidič Vladislav, a jaký to pro vás je, že vozíte takhle ráno děti?
3: No jsou rád, velice, protože z obou stran jsme spokojeni.
1: Tak bezpečnou jízdu
3: přeji. Jo, děkuju.
1: Děti mu občas po cestě i zaspívají, dodává Zdislava Kuřinová, která děti každý den doprovází.
4: Nějakou krásnou písničku, co jsme se naučili, protože my jsme kamarádi a máme se rádi. Tak si zaspíváme tu písničku. Pozor teď.
5: Zpívejme.
1: Paní Kuřinová ale děti nedoprovází jen v autobuse. Od zastávky jdou ještě několik minut ke škole a cestou přecházejí tři přechody. 77letá bývalá učitelka má proto na sobě reflexní vestu a v ruce plácačku, kterou zastavuje provoz.
4: Tady jezdí ty auta, takže člověk má strach, aby náhodou jako se něco nestalo, jako jo? Tak jdeme, pojďte.
1: Na cestě si navíc pomáhají děti i vzájemně, starší těm mladším.
6: Já vlastně jezdím s paní Kořinovou už od malička, protože mě doprovázela do školky. Teď pomáhám s dětmi. Vezmu vlastně jedno malé školčátko a jdu s ním přes přechod.
1: Popisuje 13letá Dominika Chovancová. Její 11letá sestra Kristýna pomáhá taky.
7: Já chodím vzadu a popoháňám, já by si pohla na tom přechodě.
1: Nejvíc si pomoc pochvalují sami rodiče.
8: Je to pro mě hrozně výhodné, protože jsem včera poprvé nastoupila do práce, takže mě to ušetří spoustu času, takže je to úžasná paní v takovém věku pro nás nezaplacení.
1: Popisuje maminka Denisa Němečková, která má dítě ve škole. Jana Nedomová zase posílá svého školkáčka.
9: Protože ještě malinký, že by se nepostaral sám o sebe, je tu daleko od zastávky v Blatnici a měla bych strach, že by spadl třeba pod auto nebo cokoliv, je malinký, že?
1: Právě obava z aut byla před 15 lety důvodem, proč obec doprovod dětí zavedla. Tehdy po autonehodě jedné ze školaček začala Zdislava Kuřinová děti doprovázet. A dělá to dodnes, přestože už je v důchodu.
4: Ale jako nabíjání to a třeba i teď prázdniny, jako prostě mě ty děti chyběly. Jako.
1: Za svůj život tak podle svých slov strávila s dětmi 58 let. Z Blatničky Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
10: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: me.
1: Počasí. Tady je Český rozhlas Brno, 5 hodin a 45 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia, ve Znojmě Kuchařovicích už se teplota blíží 19 stupňům. A předpověď pro dnešek, většinou oblačno čekáme, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyjde v 6 hodin a 13 minut, zapadne v 19 hodin a 33 minut. Přejeme dobré ráno do kuchyní, koupelen, předsíní, všude tam, kde posloucháte Český rozhlas Brno.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Legendární sestava poutníků s Robertem Křesťanem je 5 hodin a 49 minut. Tady je páteční Český rozhlas Brno. Milí posluchači, co myslíte? Mají velbloudi ve svých hrbech vodu nebo nemají? Odpověď nabízí právě teď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo drabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Telnice na Brněnsku otevírá novou sportovní halu za 61 milionů. Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. Unikátní brněnská čtvrť Kamenná kolonie má opravený kulturní dům a bude oblačno, postupně polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Telnici na Brněnsku dnes otevřou novou sportovní halu za 61 milionů korun. Obec ji postavila v areálu místního Sokola na místě původního venkovního hřiště. Více než polovinu nákladů pokryly dotace od Národní sportovní agentury a Jihomoravského kraje. Zbytek doplatila Telnice z vlastních úspor.
2: Nová oblouková hala nabízí sportovcům povrch o rozměrech házenkářského hřiště a hlediště pro více než 200 diváků. V zázemí jsou 4 šatny, šatna pro rozhodčí, skladovací prostory i ošetřovna. Dopoledne bude sportoviště patřit dětem z místní základní školy. Odpoledne a o víkendech pak telnickým házenkářům a dalším sportovním klubům z okolních obcí. Volné hodiny obec nabídne k pronájmu veřejnosti. David Jager, Český rozhlas.
0: Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií. V brněnské Kamenné kolonii znovu funguje kulturní dům. Po letních opravách za necelých 200 tisíc korun ho teď můžou využít obyvatelé čtvrti pro kulturní a sousedské akce. Kamenka vznikla v roce 1925 v bývalém pískovcovém lomu uprostřed města jako dělnická osada pro chudé dělníky a dodnes se zachovala jedinečný ráz. V kulturním domě budou pravidelně zpívat například místní ženy, doplňuje předsedkyně pěveckého spolku Šlajerky z Kamenky Jarmila Slaninová.
3: No a kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. A letos poprvé, kdyby se stalo, nedej bože, že nahody bude v škaredě, tak máme mokrou variantu.
0: Obnoveném kulturnímu domu na brněnské Kamence se budeme věnovat i před 8 hodinou. Tuzemští výrobci letos počítají s menší produkcí bramborového škrobu. Kampaň už zahájili například pelhřimovské škrobárny. Zatímco loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Úzce to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západních směrů, rozptylové podmínky budou dobré, postupně velmi dobré a biozátěž na dvojce střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozvolna houstnoucí provoz na silnicích regionu zůstává dál bez hlášených nehod a výraznějších komplikací. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v pátek 4. září 2026. Svátek dnes slaví Jindřišky, dnešek je také Světovým dnem sexuálního zdraví, Mezinárodním dnem Taekwonda a pokud patříte mezi milovníky dobrot, tak určitě oceníte, že dnešek je dnem makadamových ořechů a ještě jedno celkem zajímavé a bizární spojení s dnešním dnešním dnem. 4. září je den, kdy si máte dát ještě jeden dezert navíc. Tak si to užijte, já si myslím, že kterýkoliv den než pátek se proto hodí více. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání. No a jaké písničky na vás čekají? Seď tiše a poslouchej, k tomu budou vyzývat sourozenci Ulrichovi a Modrej dým pak bude stoupat z holek z kapely Black Milk. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné vstávání přejeme. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 10 minut. Po velké proměně části svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří přirozeně rozmnožovat. Výzkum by také mohl ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné toky městských řek.
1: Takže tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů a taky tady je pár parem obecných.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendelovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
2: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
2: Determinovat, určit.
3: To vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Louš, třikrát, parma dvakrát.
2: Luděk Šlapanský hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, a pečlivě každou zapisuje.
4: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale vědci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrost se zvětší.
2: A první čísla podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb, loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Letos jsme teda potvrdili, že se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostroretka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukle obecná. V případě parmy, ostroretky je to ukázka, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna Marek Gensl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 6 hodin a 17 minut, tady je Český rozhlas Brno a také aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy tradičně před 7 hodinou spíše klesají, než stoupají a naznačuje to i rozpětí teplot. Momentálně se pohybuje mezi 15 a 19 stupni Celsia. Nejvyšší teplota v Brodě nad Dyjí, v Lednici, těch zmíněných 19 stupňů a nejchladněji 15 je třeba v Nemochovicích nebo také v Diákovicích. A předpověď počasím, ta dnes slibuje většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 na stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, postupně velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo před 4 minutami v 6 hodin a 13 minut, zapadne v 19 hodin a 33 minut. Dobré ráno.
2: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledá.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin na 24 minut. Známý výherní signál ohlásil další možnost vyhrát temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. No a dnes absolutně nejrychlejší byl posluchač Pavel. Pavle, vítejte, dobré ráno.
2: Dobrý den, přeju dobré ráno vám a všem posluchačům.
1: Gratuluju vám, temné letopisy moravské jsou vaše, jako takový malý dárek ke 102. narozeninám Českého rozhlasu Brno. Pavle, čistě hypoteticky, představte si, že vám 102 let, přátelé pro vás chystají narozeninovou oslavu. Jakou písničku byste si tam určitě nechal zahrát?
2: No, to bude za 33 let, tak nevím, no ale když by to teda hypoteticky vyšlo, tak bych si nechal zahrát, no asi Lásko mě ubývá síl.
1: Lásko mě ubývá síl, no tak možná na to dojde ještě během dnešního rána. Vám každopádně přeju, ať vám síl neubývá, ať si užijete nejenom knížku Temné letopisy moravské, ale i další naše vysílání i písničky. Pavle, gratuluju ještě jednou, mějte se moc pěkně a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky, nashledanou a přeju nejhezčí vysílání a moře zdraví. Děkuji, nashledanou.
1: Moc krát děkujeme, naslyšenou. 6 hodin a 26 minut, tady je Český rozhlas Brno. No a zprávy s Pavlem Chaloupkou za chvíli.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ve znojemské nemocnici dnes začne stavba moderního urgentního příjmu. Původní budova ze 70. let minulého století a její vybavení nevyhovuje současným požadavkům. Práce stavbařů provoz nemocnice nijak neomezí. S budováním by měly skončit v roce 2028. Stavba včetně nového vybavení vyjde na zhruba 220 milionů korun. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech. Některá data jsou k dispozici i cestujícím v aplikaci DPMB Info, například o vytíženosti spojů. Od dnešního rána přestává pro Jihomoravský kraj platit výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Hasiči ale upozorňují, že je stále zakázané pálení biologického odpadu nebo vypalování trávy. Lidé z městské části Brno Sever v anketě zamítli výstavbu parkovacího domu u místní mateřské školy. Hlasovat mohli jen obyvatelé ulic Bíblova a náměstí Slovenského národního povstání. Proti vybudování stavby s téměř 200 parkovacích míst hlasovali v poměru 2:1. V Kosticích na Břeclavsku dnes

0: večer vyrazí cyklisté na noční projížďku obcí. Kola se předem ozdobí světýlky a dalšími dekoracemi. V obci kvůli projížďce zasne veřejné osvětlení. A na jihu Moravy bude většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní směrů. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na příjezdu do Brna tvoří odkývalky kolony. Na D2 pozor na 3. kilometru ve směru na Břeclav, tam řidiči hlásí pneumatiku na vozovce. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut a nás teď čeká výprava na Horňácko. Ve vysílání prostřednictvím telefonu vítám paní Anu Vašicovou, jednu z organizátorek oslav 980. výročí první zmínky o obci Louka. Paní Vašicová, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já zdravím posluchače Rádia Brno.
0: Paní Vašicová, 980 let, panečku, to je úctyhodný věk obce. Jak je možné, že máte tak dlouho do minulosti doloženou historii, dokonce více než třeba královské město Kyjov?
1: To je úplně jednoduché. Obec Louka se nachází v takovém malebném údolí mezi dvěma kopci a probíhá jí řeka Velička. Nejstarší zmínka o Louce se nachází a sahá až do období knížete Přetislava I. a váže se na zakladací listinu kapituly svatého Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi. To bylo tehdejší centrum přemyslovského státu.
0: Ano.
1: Na Luce to byl název tehdejší obce, která se nacházela na území Konfíny a byl to takový prostor mezi řekou Moravou a Uhrami na kupecké cestě do Uher. A zde zastavovali pocestní a karavany a odpočívali. Dodnes najdete některé místní části, které se jmenují Šraňky. Tady se vybíralo mýtné, rajčůrňa, tady se napájeli koně a rajtovali v řece Veličce.
0: Panečku,
1: a jak se dočteme třeba v kronice místního kronikáře, písmáka pana Františka Sečkáře, byla v té době na Staré hoře na tém kopci postavena vojenská hláska a dle místních občanů pozůstatky takového hrádku. Později byl tady postaven, dá se říct, takový hrad, pak zámek a dodnes jako taková budova už v takovém vybudovanějším stavu stojí a jsou to sýpky. Takže to stojí taky za zhlédnutí. A co se týká Kyjova, no rozhodně neleží na takovém strategickém místě, jako je Louka.
0: Oslavám bude patřit celý víkend, tedy ode dneška až do neděle. Máte připravený pestrý program, zkuste pozvat posluchače.
1: Strašně ráda bych pozvala už na dnešní rokový večer, který začíná v 19 hodin v areálu pod Hájem. Představí se tady 4 hudební skupiny. K18, to je mladý energický band, který hraje rock, metal v vlastní tvorbu. Potom Martin Kory, je to účastník Československo má talent, je to zpěvák, skladatel z kořeny z Louce a vystoupí i s vlastní autoritativní tvorbou. Potom Hrbáček a kolektiv. Jsou to ostřílení domácí muzikanti, kteří zahrají nejpopulárnější vypalovky. Samozřejmě nebude chybět Artemis, stálice lokálního Big Beatu. Takže dneska večer je postarané o zábavu pro střední a mladší generaci. V sobotu rozhodně za návštěvu stojí letiště, kde od 10 do 17 hodin bude ukázka modelů, model art show, špičková akrobacie rádiem řízených modelů. Úžasné, na cestě mezi Loukou a Blatničkou letectí modeláři mají letiště, ano. Stojí za podívanou. Odpoledne od 1 hodiny budou otevřeny k nahlédnutí všechny obecní.
0: Ať už si uděláte čas dneska, zítra nebo třeba v tu neděli. Na neděli je taky připraveno něco? Haló, slyšíme se.
1: Půl desáté a od 10 slavnostní mše svatá v kostele Panny Marie Růžencové v Louce. Takže jste srdečně zváni na všechny naše programy, určitě budou zajímavé.
0: Moc krát děkujeme za milé pozvání, vypadá to už teďka velmi velkolepě od toho pátečního Big Beatového večera až po tu nedělní mši. Tak vám přejeme, paní Vašicová, ať se oslavy vydaří, ať vám přeje počasí a přijde co nejvíce spokojených návštěvníků. Moc krát děkujeme za pozvánku do obce Louka, která slaví 980 let od svého založení. Pozvala nás jedna z organizátorek oslav, paní Anna Vašicová. Paní Vašicová, mějte se moc pěkně, děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuju a všechny srdečně zdravím a pozývám vás k nám do Louky.
0: Těšíme se. Mějte se pěkně. Jo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tady je Český rozhlas Brno a protože je přesně 6:45, tak přidáme ještě počasí. Počasí. Aktuální teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 15 a 19 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. A nejvyšší teploty dnes opravdu horké letní, vracíme se zpět do srpnovým hodnotám 28 až 31 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů povane rychlosti do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, postupně velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 13 minut, zapadne 3 minuty po půl osmé. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Krátce před sedmou tradičně je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených s dnešním dnem, pátkem 4. září 2026. Ve Znojmě dnes poklepou na základní kámen nového urgentního příjmu tamní nemocnice. Dnes se také koná oficiálně otevření nové sportovní haly v obci Telnice na Brněnsku a na brněnském výstavišti dnes začíná také festival vědy a techniky. No a v jaderné elektrárně Dukovany se dnes uskuteční první ze série nočních prohlídek. Konají se každý pátek do 25. září. 4-hodinové exkurze zahrnují provoz elektrárny a její vybraná technologická pracoviště. Z kapacitních důvodů je samozřejmě nutná registrace předem. Ať už si vyberete jakoukoliv akci pro dnešní den, přejeme vám, ať je co nejpříjemnější. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás chystá Pavel Chaloupka a budou tu za 9 minut.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie a brněnské úřady se snaží z ulic města odstranit automaty s drogami. Paliva v Jihomoravském kraji dál zdražují. V rekreační oblasti Pálava v Blansku je nové molo i chodníky pro pěší. A bude oblačno, postupně polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami. V některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů. Některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží, pokračuje vedoucí pracovního toxi týmu Jihomoravské policie Martina Čermáková.
2: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
0: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami. My se k tématu vrátíme před 8:30. Paliva v Jihomoravském kraji dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají v průměru za 42 koruny 82 haléře. To je o 32 haléřů více než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 25 haléřů dráž. Litr stojí v průměru 46 korun 9 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. V Blansku pokračují úpravy rekreační oblasti Pálava a okolí místní nádrže. Dělníci dokončili nové molo, stezky pro chodce a také část nové kanalizace a vodovodu. Další etapu prací popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
3: Ještě se pracuje na nové pláži nebo na otevření koryta vodního potoka. Budou se ještě instalovat nová griloviště, veřejné osvětlení a další práce.
0: Revitalizace bude stát celkem 168 milionů korun a skončí příští rok. V Moravském Krumlově na Znojemsku včera začal malý festival Loutky. Jeho program otevřelo na arkádovém nádvoří zámku dřevěné divadlo s pohádkou o kouzelné Aladinově lampě. V rámci 20. ročníku přehlídky se až do neděle divákům představí 18 souborů z celé republiky, a to na desítkách míst na Jižní Moravě a Vysočině.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, k tomu bude foukat mírný vítr západních směrů. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte na cestě do Brna s omezením po nehodě na stém 51,5 kilometru. Od Říček se pak tvoří kolony. V Brně pozor u nehody na Ostravské ulici u křížení s Černovickou ve směru na Vyškov. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:04 je s vámi Český rozhlas Brno a my jsme rádi, že jste si nás naladili v pátek 4. září roku 2026. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost ke snídani, k cestě do práce, do školy, kamkoliv, a bude to konkrétně malovaný džbánek, do kterého vám bude točit váš oblíbený nápoj Helena Vondráčková, pak přijde Petr Kolář a bude si stěžovat na to, že ještě žitě lásku mám. No a soutěž, jak se u nás mluví, to bude za malý okamžik. Pro dnešní soutěžní slovo vyrazíme na Slovácko. Jaké to bude, to se zatím nedozvíte, to vše už za chvíli. A pro výherce máme román, který se jmenuje Příběh písně. Do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Držíme vám palce, je 5 minut po 7 hodině, pátek 4. září. Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu a soutěž, jak se u nás mluví, už za chvíli. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní nářeční slovo bude ze Slovácka. Pro někoho možná snazší, pro někoho těžší. A najdeme ho často v křížovkách. Tušíte, co by to mohlo být, když se na Slovácku řekne trečav? Zavolejte 726 465 2000, linka sem k nám do studia, ptáme se vás, co to je, když se na Slovácku řekne trečav. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Andrej z Brna.
0: Andrej, krásné ráno přeji, uvítejte. Co byste řekl, že je trečav na Slovácku? Slyšel jste to někdy, tady tohle slovo?
1: Přiznám se, že nemám tušení a křížovkám se taky moc nevěnuju, takže ani asi to mi nenapoví, ale uvidíme.
0: Tak to jste tímto slovem nepolíbený, stejně jak já, taky nevím, trečav vůbec. Andrej, tři možnosti pro vás mám. Buď je to za A pánský kabát, nebo za B je to nádoba na vodu, anebo za C brousek na kosu. No, tak panečku, každá možnost by to mohla být v podstatě. Pánský kabát Ačko, nádoba na vodu Bčko, brousek na kosu Cčko. Tak co tipujete?
1: Vyzkouším to Cčko.
0: Vyzkoušíte Cčko, brousek na kosu. Jaj, škoda, ten to není. Já jsem tipoval ten kabát, ale je to nádoba na vodu. Představte si, to mi přišlo tak jako nejmíň pravděpodobné. Je to prý dřevěná nádoba na vodu nebo také natrhané okurky, takže to je trečav na Slovácku. Nevadí, zkusíme příště. Andrej, díky za zavolání, mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký víkend.
1: Vy taky děkuju.
0: Děkujeme. 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase po víkendu, krátce po 7 hodině. No a teď po písničce Robbieho Williamse počasí. Pavel Kašpar přeje krásné páteční ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:17, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně v rozpětí od 16 do 18 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré, bio je na dvoj a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 13 minut, zapadne 3 minuty po půl osmé. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Tématem dobrých rad 7. září bude zdravotní cvičení. Přivítáme lektorku Alenu Koblíškovou. Proč je důležité protahovat zkrácené svaly a posilovat ty ochablé? Může tento pohyb pomoci při chronických bolestech? A proč je při tomto cvičení tak důležité správné dýchání, plynulost cviků a jejich technika? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na víkend. Pivní festival ve Vyškově proběhne v pátek a v sobotu a nabídne na Masarykově náměstí 2 dny plné piva, hudby, soutěží a motoristické atmosféry. Návštěvníci se mohou těšit na 10 pivovarů, koncertů, několika kapel a v pátek také na představení vybraných soutěžních posádek před 34. rally Vyškov. Ta se pojede v sobotu od 9 hodin a přihlášeno je do ní přes 120 posádek, které nabídnou divákům pestrou směsici moderních soutěžních speciálů, historických automobilů i vozů nižších kategorií. Jaké bylo soukromí jedné z nejznámějších moravských šlechtických rodin, nabídnou odpověď na zámku v Rájci nad Svitavou 5. září 2026 oblíbené divadelně oživené prohlídky, které návštěvníky přenesou do druhé poloviny 18. století. Začínají v 11, ve 13 a v 15 hodin. Na nádvoří zámku ve Valticích tuto sobotu vystoupí orchestr Czech Virtuosi se solistou Stanislavem Masarykem. Pokračuje tam totiž 4. koncertem 20. ročník cyklu Henkovy barokní varhany. Na programu jsou skladby Mozartovi i Homlovi a začíná se v 19 hodin a 30 minut. Spolek hovoranských vinařů zve na akci s názvem Burčákový pochod hovoranskými vinohrady, ten se koná tuto sobotu od 11 hodin a otevřeno bude 21 sklepů a v každém bude možné ochutnat burčák i víno z produkce místních vinařů. Nebudou chybět samozřejmě speciality k jídlu, na akci zahrají také folklorní soubory a večer bude v Hovoranech na Kyjovsku taneční zábava. Ve velkých hostěrátkách na Hustopečsku v areálu ekofarmy Probio se tuto sobotu koná 3. pohanková slavnost. Brány se otevřou v 10 hodin, připraveno bude jídlo od lokálních šéfkuchařů, koláče, káva, pivo, víno, burčák a součástí programu je také rovněž exkurze po ekofarmě a přednášky o ekologickém zemědělství. Pro děti je přichystáno divadelní představení, netradiční pískoviště a spoustu dalších zábavných, ale i naučných aktivit. Zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 5 minut.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Telnici na Brněnsku dnes otevřou novou sportovní halu za 61 milionů korun. Obec ji postavila v areálu místního Sokola na místě původního venkovního hřiště. Více než polovinu nákladů pokryly dotace od Národní sportovní agentury a Jihomoravského kraje. Zbytek doplatila Telnice z vlastních úspor. Archeogenetička Zuzana Hofmanová z Masarykovy univerzity v Brně bude zkoumat otroctví v raném středověku. Získala na to ERC Starting Grant 1,5 milionu eur, tedy více než 630 milionů korun. Díky podpoře pomůže poodhalit tajemství jedné z nejméně poznaných kapitol evropských dějin. Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Provozovatelem zrekonstruované smuteční síně v Brně Židenicích bude Pražská pohřební služba. Ve výběrovém řízení na pronájem zvítězila s nejvyšší nabídkou. Smuteční síň z 80. let minulého století byla roky zavřena a hrozila jí demolice. Rekonstrukce skončila letos. Židenickou radnici stála 42 milionů korun, přispělo na ni i město. A na jihu Moravy bude většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr bude foukat mírný západních směrů, biozátěž na dvojce střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda na stém 51. kilometru dálnice D1 blokuje ve směru na Brno pravý pruh, od Domašova se pak tvoří kolony. Opatrně projíždějte i místem nehody na Ostravské ulici.

0: Brně ve směru na Vyškov u křížení s Černovickou a v Brně ještě jedna nehoda na Židenické ulici, tam zasahují záchranáři. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. 30 dětí z Blatničky na Slovácku dojíždí do školky a základní školy v sousední Blatnici pod svatým Antonínkem. Rodiče je přitom nemusí každé ráno odpoledne doprovázet. Jezdí s nimi totiž ochotná obecní babička.
1: Loučí se v Blatnici rodiče s dětmi, které nastupují do autobusu.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno, děti. Laďa. Vladislav.
1: Řidič Vladislav, jaký to pro vás je, že vozíte takhle ráno děti?
3: No jsou rád, velice, protože z obou stran jsme spokojeni.
1: Tak bezpečnou jízdu.
3: Jo, děkuju.
1: Děti mu občas po cestě i zaspívají, dodává Zdislava Kuřinová, která děti každý den doprovází.
4: Nějakou krásnou písničku, co jsme se naučili, protože my jsme kamarádi a máme se rádi. Tak se zaspíváme tu písničku. Pozor teď.
2: Zpívejme se, zpívejme.
1: Paní Kuřinová ale děti nedoprovází jen v autobuse. Od zastávky jdou ještě několik minut ke škole a cestou přecházejí 3 přechody. 77letá bývalá učitelka má proto na sobě reflexní vestu a v ruce plácačku, kterou zastavuje provoz.
4: Tady jezdí ty auta, takže člověk má strach, aby náhodou jako se něco nestalo, jako jo? Tak jdeme, pojďte.
1: Na cestě si navíc pomáhají děti i vzájemně, starší těm mladším.
5: Já vlastně jezdím s paní Kuřinovou už od malička, protože mě doprovázela do školky. Teď pomáhám s dětmi. Vezmu vlastně jedno malé školčátko a jdu s ním přes přechod.
1: Popisuje 13letá Dominika Chovancová. Její 11letá sestra Kristýna pomáhá taky.
6: Já chodím vzadu a popoháňám, já by si pohla na tom přechodě.
1: Nejvíc si pomoc pochvalují sami rodiče.
7: Je to pro mě hrozně výhodné, protože jsem včera poprvé nastoupila do práce, takže mě to ušetří spoustu času, takže je to úžasná paní v takovém věku pro nás nezaplacení.
1: Popisuje maminka Denisa Němečková, která má dítě ve škole. Jana Nedomová zase posílá svého školkáčka.
8: Protože ještě malinký, že by se nepostaral sám o sebe, je tu daleko od zastávky v Blatnici a měla bych strach, že by spadl třeba pod auto nebo cokoliv, je malinký, že?
1: Právě obava z aut byla před 15 lety důvodem, proč obec doprovod dětí zavedla. Tehdy po autonehodě jedné ze školaček začala Zdislava Kuřinová děti doprovázet. A dělá to dodnes, přestože už je v důchodu.
4: Ale jako nabíjání to a třeba i teď prázdniny, jako prostě mě ty děti chyběly. Jako.
1: Za svůj život tak podle svých slov strávila s dětmi 58 let. Z Blatničky Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 a minuta k tomu čas na počasí.
1: Počasí.
0: A míříme také, tak jako každý pátek, za našimi pozorovateli do Luhačovic, v tuto chvíli za panem Josefem Volaříkem. Pane Volaříku, vítejte, hezké ráno, jak to u vás vypadá?
2: Pěkné ráno a další dny přeju všem. U nás máme teď pěkné ráno, příjemný 16 stupňů tepla. Obloha je zatažená, potrhanou oblačností, ale už párkrát vychůklo slunečko, ta usmát na nás, ale ne pálivé, takové hladivé.
0: Ano.
2: Tak možná to celý deň je bez větří. No ale jsme tady pořád, jak se říká, u těch suchánků, jak říkají, aby byl únor suchý. Teď je celý rok suchý, ale po jinší stránce, a když to vezmeme za těch 8 měsíců letošního roku, napršelo tady necelých 23% průměrné srážky, co je za 50 roků.
0: To je hodně málo, no, na to, že to je už je září. Uvidíme, no, jestli to září, říjen, třeba tu bilanci nějak spraví, ale vypadá to zatím na hodně, hodně suchý rok, tak nechme se překvapit.
2: Ale okolo Luhačovic lidé mají aspoň krásné procházky v lese, teď tam je chládeček pěkný, ale procházky bez hřibů.
0: Je to tak, jako počasí už je příjemnější minimálně těmi chladnými rány, ale sucho, takže houbaři si letos asi moc neužijí, vypadá to. Co se dá dělat? Tak doufejme, že zaprší. Pane Volaříku, moc krát děkujeme a přejeme vám do... Tak, jak říkáte. Děkujeme vám a přejeme do Luhačovic krásné dny. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Je 7:48, přidáme ještě předpověď počasí, většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno a nejvyšší teploty dnes téměř letní 28 až 31 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 6:13, zapadne 3 minuty po 7:30. Přejeme krásné ráno.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
6: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
7: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noélův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
6: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Věra Martinová, je 7 hodin a 52 minut. Tady je Český rozhlas Brno. V brněnské kamenné kolonii je po letech znovu kulturní dům Čtvrť Kamenka. Vznikla v roce 1925 v bývalém pískovcovém lomu a z původní osady pro chudé dělníky se postupně stala svébytná čtvrť s vlastním sousedským životem. Teď mají nejen místní znovu pro sousedská setkávání v obnoveném kulturním domě.
1: Na Kamence jeden dom, na Kamence šuli buli a bol.
2: Zpívají ženy z brněnské kamenné kolonie a právě zpěv má být jednou z věcí, které se do Kamenky vrátí spolu s obnoveným kulturním domem.
3: Byla to taková rodina tady. Každý o všem viděl, jo. Když měl někdo narození, tak ta rodina přála, jo, zase to chcou zaspívat, no, tak to tady bylo takový domácký, víte, taková vesnička. Vesnička v Brně, jo.
2: Tak na Kamenku vzpomíná 90-letá Drahomíra Kantorová, která v kolonii žije celý život. Čtvrť vznikla v první republice v bývalém pískovcovém lomu v prudkém svahu nad řekou Svratkou. Původně tu bydleli hlavně chudí dělníci v malých domcích postavených těsně vedle sebe. Podobné dělnické kolonie vznikaly i v dalších českých městech. Kamenka je ale jediná, která si svou osobitou atmosféru zachovala dodnes. Součástí života Kamenky byl i kulturní dům. Karel Matoušek si ho pamatuje ještě jako dítě.
4: Tady vlastně kulturní dům sloužil jenom pro mikulášský nějaký besídky, co si pamatuju jako děcko, tak jsme sem chodili.
2: Konaly se tu besídky, plesy, divadelní i filmová představení. Několik posledních let ale dům využívala sociálně terapeutická dílna. Teď tu budou hlavně místní, třeba Šlajerky z Kamenky, 15členný ženský pěvecký spolek. Těší se jeho předsedkyně Jarmila Slaninová.
5: My tam budeme každé úterý zkoušet, no a kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. No a pak tím pádem, že je kulturák, tak letos poprvé, kdyby se stalo, nedej bože, že nahody bude škaredě pršet nebo něco, tak máme mokrou variantu a to doteďka nebylo.
1: Děvčátko z kolonie.
2: Zpívají dodnes místní ženy operetní píseň Děvčátko z kolonie. V minulosti ji používali jako znělku pro místní rozhlas ve čtvrti. Radnice Brno Střed nechala přes léto opravit kulturní dům za necelých 200 000 korun. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ve Znojmě dnes zahájí stavbu moderního urgentního příjmu tamní nemocnice. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím zdražování plynu ani elektřiny neplánují. Vědci v Brně zkoumají, zda nová náplavka na Svratce pomáhá návratu původních druhů ryb a bude oblačno, postupně polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Ve Znojemské nemocnici dnes začne stavba moderního urgentního příjmu. Původní budova ze 70. let minulého století a její vybavení nevyhovuje současným požadavkům. Práce stavařů provoz nemocnice nijak neomezí. S budováním by měly skončit v roce 2028. Stavba včetně nového vybavení vyjde zhruba na 220 milionů korun. Jak bude urgentní příjem vypadat, popisuje ředitel nemocnice Petr Liškář.
4: Bude mít takzvaně pod jednou střechou všechno, co urgentní pacient potřebuje. To znamená zobrazovací metody, expektační lůžka, árová lůžka, čili bude to skutečně moderní pracoviště, ke kterému bude přímý přístup. Pacient se nebude křížit s ostatním provozem nemocnice.
2: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnost ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedli, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Velkoobchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, můžou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. Po proměně části Svratky v Brně vědci zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos sledují rozmnožování původních druhů ryb. Data by mohla podle biologů ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné městské řeky.
5: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ten půdek neměl ani moc šanci se uchytit.
6: Popisuje původní podobu řeky v okolí brněnské náplavky Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
5: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat, máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrost se zvětší.
6: Podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského tu odlovili v roce 2009 10 kusů plůtku, loni už 150.
7: Očekáváme větší množství plůtku, protože opravdu na těch štěrkových lavicích nachází vhodné prostředí i vyšší druhou pestrost, než tomu bylo dříve.
6: Přesná data vědci teprve vyhodnotí. Letos ale očekávají pestrost původních druhů ryb ještě vyšší. Marek Gensl, Český rozhlas.
2: Uherské Hradiště opraví křižovatku ulic Větrná a Lomená na sídlišti Východ. Práce za téměř 12 milionů korun začnou v září. Hotové by měly být na přelomu roku.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty tak vystoupí na 28 až 31 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. Na D2 pozor u nehody na 17. kilometru ve směru do Brna. V Brně pak počítejte s omezením po nehodě na Sportovní a také na Židenické ulici. Tam zasahují záchranáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:04 je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v pátek 4. září, v den, kdy svůj svátek slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky křestního jména Jindřiška, což je ženská podoba k Jindřichovi. Původem tohle jméno pochází ze staré němčiny a jeho význam se tradičně vykládá jako něco na způsob pán domu nebo vládkyně domova. U nás je Jindřišek zhruba 13,5 tisíce a v některých českých kalendářích připadá na 4. září také Rozálie, takže ani na ty bychom nerady zapomněli. Samozřejmě k tomu všemu vám budeme hrát písničku pro všechny dnešní oslavence. Ta dnešní bude od Hany Zagorové, Proč ti na tom tak záleží, tak ať potěší všechny Jindřišky, všechny Rozálie a samozřejmě i dnešní narozeninové oslavence, mezi které patří třeba i Jan Švankmajer, svého času patříval Juraj Herc a slavit dnes bude také slavná zpěvačka Beyoncé, 45. Buďte zdraví, šťastní a spokojení, užívejte dnešního dne. Z písniček, které nestárnou, pak přidáme Karla Černocha, v písničce Ona se brání, no a pak už tu budou brněnští meteorologové s aktuální předpovědí počasí, nejen na pátek, ale také na celý víkend. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
9: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tak venku už svítalo dnes v 6 hodin a 13 minut, to je na doplnění ke Karlu Černochovi, je 8 hodin a 11 minut, na řadě je počasí s brněnskými meteorology, u mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, pěkné ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuhle chvíli?
2: Oblačnost je velká, oblačno nebo skoro zataženo, ale tím pádem i ty teploty minimální byly poměrně vysoko v průběhu noci a rána, zhruba mezi 13 a 17 stupni. Teď máme tedy už trošičku více od těch 17 do 20 stupňů a to sluníčko se nám bude pomalu drát na povrch nebo alespoň spoza těch mraků a bude nás zahřívat, dokonce se právě k nám bude dostávat velice teplý vzduch a srážky nečekáme. Ty se objevují sice takové hodně sporadicky slabé mimo území Jihomoravského kraje, ale k nám na Jižní Moravu by zasáhnout nějak neměly, takže počasí beze srážek postupně bude oblačnost ubývat. V těch pozdějších odpoledních hodinách už to bude polojasno, k večeru i skoro jasno. No maximální teploty ty se dostanou na 28 až 31 stupňů, ale bude větrný den, západní směry budou foukat celkem svižně do 25 km za hodinu v průměru.
1: Petře, čím to je, že ty teploty dnes vystoupí tak vysoko?
2: Proudí k nám teplý vzduch, my jsme na jeho okraji, nicméně to rozhraní s tím studeným vzduchem není tak daleko. Na severu se už chystá studená fronta, která bude přecházet v průběhu noci na zítřek, to znamená, že velká oblačnost se chystá právě v průběhu noci a do rána se dostaví i srážky v podobě deště. No a ty teploty potom poklesnou v těch maximech poměrně výrazně opět stupňů. Zítřejší maxima tedy očekáváme mezi 23 až 26 stupni, s tím, že ta studená fronta odejde docela rychle na jih, takže déšť na většině území Jihomoravského kraje v ranních a dopoledních hodinách, odpoledne už se bude rozpadat maximálně na jižní hranici a bude odcházet dál do Rakouska a potom očekáváme už polojasno postupně, ale také vítr, ten jednak s přechodem fronty v těch hranicích hodinách se rychle změní na severní a bude foukat stále svižný do těch 25 km za hodinu. Přes den se potom zase změní už více na ty západní, severozápadní směry, ale zeslábne až večer.
1: A takže teploty v neděli budou třeba vyšší ve srovnání se sobotou?
2: V sobotu jsem zmiňoval do 26, ta neděle, tam to bude sice hezký den, většinou slunečný nebo jenom vysoká průsvitná oblačnost, ale přece jenom ještě budeme v ovlivnění toho studeného vzduchu, takže do 25 stupňů, i když pocitově při tom větru, který bude o něco slabší, by to mohlo být na stejno.
1: Moc krát díky, Petře, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 4. září.
2: Ve Strážnici v roce 2024, což byl rekordní rok pro tento den, naměřili rovných 35 stupňů, v Brodě nad Dyjí to bylo jenom o 0,2 méně. Naopak nejnižší hodnoty máme z roku 1940 například ve Křtinách a je to 1 stupeň rovný.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, krásný víkend přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Páteční dopolední vysílání 4. září po 10. hodině bude opět speciální. Zavítáme totiž do Zoo Sedlec, kam se za námi můžete přijít také podívat. S chovateli a provozovateli si budeme povídat o zvířatech, která tu chovají, ale také o historii a budoucnosti zoologické zahrady jen kousek od Mikulova. Chovatelskou poradnu po 11. hodině věnujeme chovu ptactva v domácích podmínkách. Na živé vysílání ze Zoo Sedlec váš poslech a také návštěvu se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, jak jinak v pátek 4. září. Policisté se s brněnskými úředníky pustili do boje proti automatům s nebezpečnými psychoaktivními látkami. Některé se jim už podařilo z území Brna odstranit a dál se teď snaží zrušit. Zejména proto, že si v nich můžou zboží pořídit i děti a ty kvůli tomu často končí v nemocnici.
1: V obchodním domě Omega na náměstí Svobody v Brně stojí bílý automat. Prázdný, odpojený od elektřiny. Nahoře je kamera a čtečka občanských průkazů. Opatření, které ale děti nemají problém obejít.
2: Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí a žádali, aby jim opovali ty výrobky z těch automatů.
1: Popisuje Martina Čermáková, vedoucí pracovního týmu Toxy jihomoravské policie. Ta zboží z automatu, jako je tento, zabavila a poslala na analýzu.
2: Je tam zahájeno řízení s podezřením na trestný čin neoprávněná výroba a nakládání s psychotropními látkami.
1: Automat patří olomoucké firmě Damaon. Na dotazy neodpověděla. Majitel obchodního domu Omega jen stručně konstatoval, že věc neřeší a je to starost provozovatele automatu. Zboží z těchto přístrojů všem může být nebezpečné, varuje Viktor Mravčík ze společnosti Podané ruce.
3: Prodejci prodávají jako sběratelské předměty, hnojivo, jako barvivo. Je to prodáváno jako nic, co není určeno ke konzumaci.
1: Jsou to třeba syntetické kanabinoidy s nejasným původem a složením.
3: Když si to představíte, tak se rozloží to technické konopí na nějakou desku stolu a teďka se na to stříká ten syntetický kanabinoid, takže jeden ten květ může být nastříkán víc než jiný a tak dál. Jo.
1: Je jednoduché se jimi předávkovat, což se dětem několikrát stalo a skončili v péči lékařů, dodává Čermáková.
2: A stejně jdou a ten výrobek si koupí znovu, protože pro ně je lákavé to, co jim to dělá mimo ty otravy náhle.
1: Brněnský magistrát si proto společně s policií i dalšími úřady nechal automaty zmapovat, říká mluvčí Brna Klára Opálková.
4: A zaznamenali jsme jich 8.
1: Z toho 5 v Brně středu. Radnice si na toto počítání najala brigádníka Mikuláše, který pravidelně městskou část prochází a hledá, kde automaty stojí.
5: Kontroluju, jestli vůbec je funkční nebo ne, ale hlavně musím vyfotit ho a poslat ho nadřízenému.
1: Policie nebo třeba krajská hygienická stanice ujišťuje, že bude v kontrolách pokračovat, a nejen v Brně. Cílem je automaty z ulic dostat. Podle mluvčí města Opálkové se o to snaží i magistrát apelem na jednotlivé majitele nemovitostí, ve kterých se automaty nachází.
4: U jednoho z nich už se podařilo získat příslib majitele pozemku, kde se automat nachází, ke změně sortimentu v automatu. Pravděpodobně to bude káva.
1: Podle policistky Čermákové by taky mohla pomoct i úprava zákona, kterou nedávno navrhla Národní protidrogová centrála.
2: Návrh na zvážení úplného zákazu prodeje tabákových výrobků, bylinných výrobků ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků prostřednictvím automatu.
1: Viktor Mravčík z Podaných rukou zároveň zdůrazňuje, že je potřeba nezaměňovat prodej takovýchto neregulovaných látek v automatech oproti legálnímu prodeji v obchodech. Naráží tím třeba na kratom.
3: Pokud jde o legální prodej kratomu v těch povolených licencovaných prodejnách, tak tam se zdá, máme k tomu stále více dat, že ta legální regulace velmi dobře zafungovala.
1: Do státem kontrolovaných prodejen je například zakázaný vstup dětem a prodávající zároveň musí věk kupujících ověřovat. Takové opatření je tedy na rozdíl od automatů složitější obejít. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Od dnešního rána přestal pro Jihomoravský kraj platit výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Hasiči ale upozorňují, že je stále zakázané pálení biologického odpadu nebo vypalování trávy. V Blansku pokračují úpravy rekreační oblasti Palava a okolí místní nádrže. Dělníci dokončili nové molo, stezky pro chodce a také část nové kanalizace a vodovodu. Celkově bude stát revitalizace 168 milionů korun, skončí příští rok. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude 53-letý fotograf a dokumentarista Petr Francán z divadelní fakulty. Rektory v Česku jmenuje prezident na návrh akademického senátu. Skauti ve Zlíně včera otevřeli novou krajskou klubovnu. Prostory na takzvaném druhém segmentu na sídlišti Jižní Svahy nahradili původní malou klubovnu v centru města. Lidé z městské části Brno-Sever v anketě zamítli výstavbu parkovacího domu u místní mateřské školy. Hlasovat mohli jen obyvatelé ulic Bíblova a náměstí Slovenského národního povstání. Proti vybudování stavby s téměř 200 parkovacích míst hlasovali v poměru 2:1. A návštěvníci Mikulovské galerie konvenci mohou ode dneška prohlédnout výstavu olejomaleb Antonína Vojtka. Expozicí s názvem Zpívám píseň o krajině autor připomíná 10. výročí vzniku HKO Pálava. Na jihu Moravy bude dnes většinou oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, k tomu by měl foukat mírný vítr západních směrů, biozátěž na dvojce střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Říček. Na stém 89. kilometru pak v pravém pruhu zůstává nepojízdné nákladní auto. V Brně pozor u nehody na Sportovní, stejně jako na Židenické ulici. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji. Včerejší přípravné utkání mezi hokejisty Komety a Třince skončilo po první třetině. Pane Meixnere, co se stalo? Z jakého důvodu? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, příjemné a v této souvislosti trošku smutné ráno. No, co se stalo? Tak samozřejmě to utkání, bylo to za stavu 0-0, góly nepadaly, jako oba manšafty už, obzvlášť Třinec a nakonec myslím, že i Kometa už nastoupili v takových sestavách, s kterými se počítá do extraligy, která začne za chvíli. No a 20 vteřin před koncem první třetiny vyjížděl Michal Kovařčík ze třetiny a z obranné čáry nebo z útočné modré čáry na něho vystartoval Honza Ščotka a ramenem ho trefil.
0: Aj.
1: A troufám si říct, že to byl čistý bodíček, dneska se říká hit. Michal Kovařčík to nečekal a což je vždycky malé, když to nečekáte, takže ho trefil, zůstal ležet. Okamžitě samozřejmě hostující hráči se na Honzu vrhli, takže vznikla šarvátka, samozřejmě rozhodčí přišel. A pozor, a potom na zákroku ani jeden z hlavních rozhodčích nezvedl ruku s tím, že je faul. Všichni jako se prostě byli přesvědčeni, že to bylo čistý, protože Honza Ščotka ani nejel rychle, ani nejel dlouho, nevyskočil, neměl zvednuté ruce, prostě trefil ho čistě ramenem. Bohužel do takové té pozice, kdy to tělo to nečeká, to je vždycky nejhorší. No tak okamžitě tyhle ty lékaři nebo pracovníci v Třince, doktor Zdeněk Cigbaler z Komety na led, takže no nakonec tedy nosítka do nemocnice, do Bohunic ho odvezli. Tak, no a tím, a teď teda, jak si byla třetina, končila těch 20 vteřin takovýma jako šarvátkama trošku, to bylo jasný, a po třetině se vrátili hráči Třince na led a najednou to zbalili a odešli.
0: Aha.
1: Tak. Takže takhle to neslavně skončilo.
0: Důvody k ukončení zápasu vysvětlil trenér Ocelářů Boris Žabka a také trenér Brňanů Libor Zábranský přidal komentář. Co tedy oba koučové, pane Meixnere, řekli?
1: Takže Boris Žabka, zkušený to bývalý obránce, který většinu kariéry strávil tady u nás v českých zemích, a musím říct, že to byl tvrdý obránce, tak řekl, že rozhodnutí o ukončení zápasu bere na sebe, důvodu, že bylo víc a že diváci jistě viděli, jak vypadalo další střídání, potom zranění, to znamená, myslel tím ty šarvátky a řekl, že asi tohle nemá být účelem přípravy a že nechtěl riskovat, aby se to zvrhlo.
0: Ano.
1: A podle Žabky bylo také klíčové, to mě trošku překvapilo, pro ten konec konzultace s rozhodčími před začátkem dvě třetiny, protože řekl, že jim dali prostor, aby se na ten zákrok toho Jana Ščotky na Michala Kovařčíka podívali a že si k tomu pak řekneme po pauze, ale přišli rozhodčí, že nemá jediný záběr, který by něco viděli. A to tvrdil, že to by se v takovém utkání nemělo stávat. No, nevím. Takže to byl další důvod, proč nechtěli pokračovat. Pozor, tam je zajímavé to, že, a já si myslím, že i hráči Třince a nakonec i Boris Žabka věděli, že opravdu ten zákrok byl čistý, že samozřejmě tam nebylo nic, co by odpovídalo pravidlům.
0: Ano, ano.
1: Takže, no a samozřejmě tak jo, a ještě tedy Libor Zábranský, ten samozřejmě řekl, že vysvětlení hlavního trenéra Třince o nedohrání utkání chápu a respektuju, stejně jako náš klub, a nepřejeme si nic jiného, než aby byl Michal Kovařčík v pořádku, takže to má samozřejmě logiku. No a potom přišla ve večerních hodinách zpráva, že byl propuštěn z Bohunické nemocnice s tím, že vyšetření ukázalo na otřes mozku a další vyšetření, včetně CTčka, naštěstí jiná zranění neukázala. Tak to je dobrá zpráva svým způsobem, i když otřes mozku samozřejmě není nic příjemný, dneska se na to dbá. V našich času vám tak akorát maximálně na středač se dal pan profesor Hobal čichnout čpavku, abyste se zblábožili a šli jste hrát. Dneska se na to dbá a je to správně. Takže to je takhle to dopadlo. Ještě si myslím, že také Třinečtí si uvědomili, že v loňském přípravném utkání také v Brně se zranil po střetu s brněnským hráčem jejich mladý hráč Petr Sikora a taky měl delší pauzu. Tak já myslím, že už asi ta éra těch přátelských přípravných utkání v Brně Třince mezi Kometou skončila. To je dneska všechno.
0: Pane Majstere, moc krát díky. Těšíme se na další setkání s vámi. Hezký víkend, naslyšenou.
1: Naschledanou. Počasí.
0: A přidáme ještě předpověď počasí. Za 2 minuty bude 8:45. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. No a většinou dnes bude oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. A teploty dnes vysoké 28 až 31 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 6:13, zapadne 3 minuty po půl osmé. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut a na řadě je 60. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. V létě jsme přinesli reprízy všech dosavadních dílů a dnes je tu v premiéře další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Vypráví Michal Isteník a dnes nás zavede k zákřenům na Brněnsku.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1938, pád letadla v předvečer války. Pohřeb obětí této letecké nehody se stal manifestací ukazující ochotu republiky bránit se hrozící okupaci nacistickým Německem. Dodnes havárii v lese na pomezí Zbíšova a Zakřan na Brněnsku připomíná pomníček se jmény dvou lidí, kteří měli něco málo přes 20 let. Dne 30. srpna 1938 měli za úkol doletět z Vyškovského letiště na podporu kolegů z dělostřeleckého oddílu v Třebíči. Vzlétali kolem 7:30 ráno a počasí nebylo právě nejlepší. Na brněnském letišti se dokonce domnívali, že letadlo přistane tam, ale nedosedlo a mířilo dál. V husté mlze u Zakřan podle všeho posádka ztratila orientaci. Jejich necelý rok staré letadlo Letov Ash-328 podle Hajného nejprve zavadilo o střechu hájenky a pak dopadlo do lesa. Dobové záznamy zmiňují, že přerazilo dvě borovice a vyvrátilo nebo přelomilo několik dubů. Hajný, který problémy zaznamenal, doběhl na místo a snažil se s dalšími lidmi pomoci. Letadlo bylo zaklíněno kabinou dolů pod zlomenými stromy. Oheň, který vznikl, dokonal dílo zkázy. Pokud měli vojáci šanci zranění přežít, oheň a explozi paliva už ne. Pohřby vojáků byly tichou manifestací odhodlanosti armády bránit se Německu. Na místě katastrofy stojí onen žulový pomník.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 60. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ji na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět v pátek krátce před 9:00 ráno. A jen dodám, že po celé září ve vysílání Českého rozhlasu Brno také soutěžíme o knižní vydání Temných letopisů moravských, které vydalo rozhlasové vydavatelství Radioservis.

0: to zlé, zlé, zlé. Hoří jak trou, hoří jak trou, hoří jak trou.
1: V originále Johnny Cash a v české verzi to byl Ladislav Vodička s písničkou Je to zlé. 8 hodin a 53 minut. No, tak pokud máte rádi dobré ráno, tak je to zlé, protože končí. Ale já si myslím, že o dobrou náladu rozhodně nepřijdete na vlnách Českého rozhlasu Brno, protože naopak je to naprosto skvělé. Srdcovky začínají už za malou chvíli a Zdeněk Junák, ten velký švihák, už je právě tu. Takže Zdeňku, vítej, krásné páteční ráno.
2: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Vždycky se sem těším, vždycky se mi jdu rád, ale dneska jsem vykročil ještě tak raději, protože
1: jak to?
2: Dneska ráno já tě vždycky poslouchám.
1: No.
2: Já tě poslouchám, bych věděl, co se děje a tak dál a tak dál, jak se mám naladit. A dneska se ozval po dlouhé době hlas, aspoň teda pro mě, našeho amatérského meteorologa pana Volaříka.
1: Ano, to je pravda, to je pravda.
2: A on je tak úžasný tím svým nářečím, to slunečko, víš, a ty procházky v Luhačovicách, takže fakt dlouho jsem ho neslyšel a moc mě potěšil a taky
1: to je pěkné pravda, počasí to je přinesl, pravda, je to radost.
2: To mě udělalo velkou radost. No, včerejšek byl normální, zkoušeli jsme ráno večer, dneska už večer zkoušet nebudeme, protože ode dneška už se začíná hrát, takže my když hrajeme, tak zkoušíme jenom dopoledne. No a dneska si ještě vyběhnu, protože jdu na druhý pokus pro ten řidičák. Jak jsem byl poprvé, tak chtěli po mně občanský průkaz a ten mi taky propadl, takže a pas jsem sebou neměl, takže dneska jdu na druhý pokus. No, je pátek, máme sebou kabátek, není třeba asi ho mít, protože pršet asi nebude, takže užij si víkend, máš volnej.
1: 31 stupňů dneska bude.
2: Ježiš, 31 ve stínu.
1: No.
2: Praská teplo mě.
1: Máme si na co těšit.
2: No užij si víkend.
1: Děkuju.
2: V pondělí už se budu těšit v plné palbě.
1: I já se těším, Zdeňku. Krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie a dnes zcela zjištně to bude z repertoáru básníka Milana Ohniska, který nečekaně opustil náš svět včera. Takže na malou vzpomínku na tohoto velkého básníka, který strávil i velkou část svého života v Brně, jeho ukázka z tvorby. Báseň se jmenuje Autorské čtení. O ženu a župan dělím se jen nerad, řekl výhružně ten starý mořský vlk a z legrace sevřel ruku v pěst. Smích publika. O několik měst dál jeho ženu právě svlékal nějaký muž a na sobě měl jeho župan. Umírali jsme smíchy. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Telnice na Brněnsku otevírá novou sportovní halu za 61 milionů. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření. Provoz brněnské zoo dnes ovlivní oprava jejího hlavního vstupu a bude oblačno, postupně polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Telnici na Brněnsku dnes otevírají novou sportovní halu za 61 milionů korun. Obec ji postavila v areálu místního Sokola na místě původního venkovního hřiště. Více než polovinu nákladů pokryly dotace od Národní sportovní agentury a Jihomoravského kraje. Zbytek doplatila Telnice z vlastních úspor.
3: Nová oblouková hala nabízí sportovcům povrch o rozměrech házenkářského hřiště a hlediště pro více než 200 diváků. V zázemí jsou 4 šatny, šatna pro rozhodčí, skladovací prostory i ošetřovna. Dopoledne bude sportoviště patřit dětem z místní základní školy. Odpoledne a o víkendech pak telnickým házenkářům a dalším sportovním klubům z okolních obcí. Volné hodiny obec nabídne k pronájmu veřejnosti. David Jager, Český rozhlas.
2: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovanými s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. V brněnské zoo nebudou moci její návštěvníci dnes odpoledne využít hlavní vstup. Zaměstnanci zahrady ho od 13 hodin uzavřou kvůli betonování a opravě střechy. Lidé mají přicházet sezónním vchodem ve směru na Kníničky. Při odchodu můžou zamířit stejnou cestou zpět nebo ke služební vrátnici. Pracovníci vyzývají návštěvníky ke zvýšené opatrnosti, dodává mluvčí zahrady Jan Bedřich.
4: U nás probíhají stále práce na rekonstrukci tradičního vstupu. Prosíme návštěvníky, aby to v souvislosti s tou stavbou pali našeho značení. Ty transparenty nebo to, co vlastně chystáme pro návštěvníky, budou dostatečně viditelné, tak aby ta návštěva zoo proběhla hladce, stejně tak jako vstup či východ z naší zoo.
2: Žďár bude mít svůj vor přes řeku Sázavu, počítá s tím rozpracovaný vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci okolí kulturního domu. Má ho propojit právě s řekou, ke které přivede cesty.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západních směrů. Rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří o 9 křížů nesouvislé kolony. Na D2 pozor u nehody na 17. kilometru ve směru na Brno a na okraji Modřic opatrně na Havlíčkově ulici. Zůstává tam nepojízdné nákladní auto, místem se projíždí Kyvadlově. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Jistě právě dneska přijde k svátku SMS-ka. A kdo se moc neubrání dojetí při pěkném přání? Květy, třeba ibišky, pro rozálie a jindřišky. I já Puget už svůj balím, opatřím ho vinšem malým. K mému přání zdravíčka hodí se i písnička. Nechť vám hudba spolu s básní celý dnešek zdárně zkrásní. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky z deníka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 4. září roku 2026. Máme v Brně, no, taková oblačnost, teda ráno, když já jsem vystrčil nos, tak to bylo opravdu zataženo a vypadalo, že bude pršet. Ale Aladin říká a taky meteorologové říkají, že dnes tedy pršet nemá a že dokonce se máme aspoň tady u nás na Moravě dostat až k 31 stupňům Celsia, tedy myslím plusových. Takže to vypadá na pěkný den. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak svátek mají Rozálie a Jindřišky. Takže děvčata, ženy, dámy, nositelky tohoto křestního jména, vinšuji vám všecko nejlepší. Víte, já chodím, to už jsem říkal pravidelně, jednoměsíčně na jazzový dny, tedy na jazzíček, kde hrává kapela Breeze Band a zpívající bubeník. S tím zpívající bubeníkem je Jarda Zvoník. Jarda Zvoník před nějakým časem prodělal operaci a teď se z ní zotavuje, ale už je opravdu mezi námi, cítí se výborně, ale přece jen na ty bicí si ještě netroufá. Takže vždycky přijde, zaspívá své jazzové pecky. On když jako spustí My Way nebo New York nebo Blueberry Hill, to se člověkovi a nebo Joe to se člověkovi zastaví srdce. Takže Jaroušku, drž se, myslíme na tebe, jsme rádi, že tě máme, seš úžasnej, užij si dnešní den plnými doušky, pevné zdraví ti vinšuju, no a budu se těšit, Jardo Zvoníku. No a já už tady mám přáníčka, to prvně z webového formuláře a zní takto. Chtěli bychom nechat zahrát písničku Holubí dům od Jiřího Schellingera pro naše rodiče a prarodiče Vlastimila a Marii Raputovi z Horních Dunajovic, kteří v tento den slaví krásné 50. výročí svatby. Přejeme jim ještě mnoho dalších let a krásných společných chvil. To jim přejí synové s rodinami. Tož, moji milí chlapci, synové, rád splním vaše přáníčko. A mám tu další z mailové adresy a to zní takto. Chtěl bych poslat písničku, výběr nechám na vás a věřím, že vyberete dobře, paní Jarušce Bernovské, která je skvělá, krásná kamarádka a byli jsme sousedi na chatě v Chudčicích. Budeme mít výročí 60 let známosti, protože mě vozila v kočárku před 60 lety. Děkuji, Jaruško. Zdravím všechny do studia, Jiří Handl. Míří, milý Jiří, to mám velkou radost, protože my s Bernovskýma jsme velcí kamarádi. Nevím, co na to vyznání řekne její manžel Mirek, ale já myslím, že to, pane Handl, dobře dopadne. Samozřejmě, že i vaše přáníčko splním. A teď tu do třetice mám ještě přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Pane Junák, prosím o zahrátí písničky pro mou kamarádku Dášu. Písnička se jmenuje Srdce nehasnou od Karla Gotta. Prosím, jestli to bude možný, ať táto písnička jí zazní 4. září. To jí posílá Maruna z Holešova.
0: Milá paní Maruno, rád bych splnil vaše přáníčko, samozřejmě pro vaši kamarádku zahraji rád, ale už tady byli synové, kteří nechají zahrát písničku právě od Jiřího Schellingera Holubí dům a ta písnička přišla dřív než ta vaše, takže teď zahraju písničku Holubí dům, ale doufám, že vás potěší všechny, tady je.

0: Slyšíte to vlnobití? Moře. Šumí moře. Tak to byla písnička Holubí dům, Jiří Schellinger. No ale když jsme u moře, tak já to vezmu trošku z jiné strany, tu vodu. Z deštníky je zajímavá věc. Člověk jich má doma několik a když začne pršet, není po ruce ani jeden. Znáte to. Ráno si ho vezmete, protože se takzvaně honí mraky. Dojdete s ním do práce, nebo do obchodu, anebo třeba na návštěvu. A odpoledne už svítí sluníčko. Takže deštník samozřejmě zůstane tam, kde jste ho odložili. Ať už v práci, v obchodě, nebo u známých. No a teď přijde druhý den a za nějaký čas zjistíte, že se vám všechny deštníky nějak záhadně nahromadily na druhém konci vašich cest. A pak doma stojíte u dveří, venku lije a říkáte si, no jo, teď já mám deštníků dost. Ano, ano, máte, jenom ne tam, kde zrovna prší. Musím se vám přiznat, moji milí, že já s přibývajícím věkem jsem zařadil do svého venkovního outfitu, jak se říká, i deštník. Naučil jsem se to a obšlehl jsem to od mužů, kteří se pohybují v zemích a v městech, kde často prší, jako je třeba Londýn. Takový londýnský gentleman, ten bez deštníku ven nevyrazí a bez pokrývky hlavy. A tak opravdu, jak začne podzim a začne být deštivo, tak sebou nosím deštník. Ale že by ho někde zapomněl, to se mi stává málo. Maximálně tady v rozhlase, tady ho najdu, anebo v divadle v šatně, tam ho taky najdu. Ale mám takovou spojitost s deštníkem, tedy koupi nového auta. Před časem a časem jsme s mojí ženou si řekli, že omladíme náš vozový park a koupili jsme si nový rodinný vůz. Ten vůz, nemůžu říct značku, ale vyrábí se v zemi, kde taky často prší, jsou tam plískanice a tak dál. Tak jsme prostě šli do toho prodejny, vybrali jsme si, čekali jsme na barvu, pak nám řekli, kdy tedy auto přijde, přišli jsme tedy k převzetí vozu a já do té doby jsem si tak různě na internetu našel něco o tom automobilu. A tam psali, že vlastně v takové té standardní výbavě toho vozu je i deštník. A on vám byl tak jako vyfocený a rozbalený, on byl nádherný. No a tak jsme přišli, technik nám předával ten vůz, já jsem se v něm projel, byli jsme spokojeni a říkám, prosím vás, a ve výbavě toho vozu by měl být i deštník. On říká, samozřejmě, pojďte, pojďte, k tomu se dostaneme. Otevřel kufr a říká, vidíte, tak tady máte lékárničku a takový ty věci, že jo, tady je hever, rezerva. A říká, a tady máte ten deštník. Vystřelovací deštník, který když vylítl, tak se rozložil, že se pod něj schovají minimálně 3 rozložití lidé. Úžasnej, barevnej, nádherný a samozřejmě zdobí ho značka toho vozu. Tak jsem byl spokojený, že jo, výborně, odjeli jsme a auto nám sloužilo a sloužilo, jenomže to víte, po nějakém čase to potřebujete zase omladit a tak jsme se rozhodli, že to vyměníme za jinou značku, tedy za tutéž značku, ale mladší. A tak jsem si dal inzerát, protože jsem říkal, auto nebudu prodávat přes nějaké bazary nebo tohleto. Dal jsem si inzerát, že prodám auto a tak dál. No a ozvalo se mi spousta lidí a teď někteří licitovali o ceně, jiní vám řeknou, že vám to dají ve splátkách, tohleto a tak jsem se s nikým nedomluvil, ale najednou mi napsal pán a říká, že by přijel se na to auto podívat. A říká, prosím vás, je to ta značka, to říká, ale ve standardní výbavě by měl být deštník. Máte ho? Já říkám, to jste mě překvapil. Mám ho. Proč se ptáte? No, já pojedu zdaleka, já bych nerad přijel, deštník nebude a zase bych odjel bez auta. Říkám, počkejte, to vám na tom deštníku tak záleží, co když nebude mít reflektor. To je jedno. Mě zajímá ten deštník. Výborně, domluvili jsme se a on přijel i se synem. Přijeli stejnou značkou, ale starší, než jsem prodával. A syn tedy chodil kolem auta, že jo, si to prohlížel všechno a tak dál. No a pán mi říká, kde máte ten deštník? Já říkám, je ve standardní výbavě, otevřte kufr. Otevřeli jsme kufr a tam ležel. nádherný deštník. Pán ho vzal, otevřel a skákal vám s tím deštníkem jako prvňáček nad nějakou písankou nebo nad nějakým prostě obrázkem, nad nějakou hračkou. A ten syn tak stál vedle mě a taky on si zapálil cigáro a říká mi, to je co? Kdyby tomu autu chyběl motor, tak to tátovi vůbec nevadí. Hlavně, že má deštník. Tak jsme si plácli, oni odjeli, že jo. No a když jsme si kupovali další auto, tak deštník už nebyl. Protože to byla nějaká, já nevím, výroční série nebo nějaká omezená série. Já už si moc nevzpomínám. Tož tak. Takže přátelé, dávejte si pozor na deštníky. Nevíte, kdy se vám bude moc dobře hodit a třeba ho i výhodně prodáte s domem nebo se zahradou. Radou nebo s čímkoliv jiným. Už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

to byli Marcel Zmožek a Jiří Zmožek, písnička Přítel, který nezradí. A já už tady mám další přáníčko, tentokrát ze webového formuláře, a to zní takto.

0: Zahrajte prosím písničku dne 4. září, kdy si s manželkou Marií připomeneme náš svatební den a kdy jsme se před 55 roky vydali na společnou cestu životem. Byly to roky, které přinášely radost při narození našich dětí a pak i příchod vnoučat a pravnoučat. Ale byly i roky bolestné a smutné, které jsme prožívali při ztrátách svých nejbližších. Vše jsme společně zvládli a čas vše zahojí. Milá Maruško, děkuji ti za vše. Za lásku, péči a starostlivost, kterou si věnovala a stále věnuješ naší rodině. Do dalších společných let společného života ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti v kruhu svých nejbližších. A s tím někdy protivným a nevrlým dětkem měj trpělivost a nezlob se na něj. Mám tě rád. Pane Junáku, děkuji. Josef Soural, Černín. Milý Josefe, rád splním vaše přáníčko a vinšuji vám oběma ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No a mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, Zdeňku Junáku, i celý s celým týmem pořadu Českého rozhlasu Secovky. Obracím se na vás s přáním zahrát dne 4.9.2026 písničku od Marka Ztraceného Moje milá. Písničku bych chtěl věnovat mé ženě, Jitce, k 50-letému výročí naší svatby. Děkuji. František Břištěla od Uherského Hradiště.
0: Milý Františku, také vaše přání rád splním a také vám i vaší paní vinšuji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Takže, moji milí, písnička byla vybrána, tedy přáníčka byla vyslovena. Pan František vybral písničku, takže už je tady Marek Ztracený a Moje milá.

0: po uši.
1: Písnička dozněla a já tady mám pro vás připravenou tu důležitou indicí, která to rozčísne, tedy indicí páteční, do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění, Elena Ferrante. Tak, páteční indicie tedy zní: jeden z vrcholů, a to není ten nejvyšší, dává v očích mnoha lidí název celému pohoří. O kterém pohoří celý týden mluvíme? Opakuji indicii. Jeden z vrcholů, a to není ten nejvyšší, dává v očích mnoha lidí název celému pohoří. A které pohoří celý týden hledáme? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím skupinu Elán.
2: Český rozhlas Brno.

Žlutý pes a jejich náruživá, já se dívám na hodiny, jeminko, te minutu po 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. V letošním roce oslavuje 150. výročí od svého vzniku Sbor dobrovolných hasičů v Jedovnicích. Jako poděkování za dobrovolnou a obětavou práci zahrajte prosím všem jedovnickým hasičům, Benjamínkům, juniorům, seniorům a hlavně členům výjezdové jednotky písničku od Valdemara Matušky Kluci do nepohody. Všem šťastný návrat ze zásahů a ohni zmar přeje děda Míla. Milý pane Mílo, rád splním vaše přáníčko. Já jsem takovým čestným členem sboru dobrovolných hasičů v Deblíně, tak jim taky posílám písničku. Takže ohni zmar a už jsou tady Kluci do nepohody.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lililinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, vy to všichni víte, tak vám zopakuji důležitou páteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Jeden z vrcholů, a to není ten nejvyšší, dává v očích mnoha lidí název celému pohoří. A které pohoří celý týden hledáme? Tak to byla páteční indicie, více už jich nebude a já v sobotu už budu. Tedy vylosujeme toho šťastného, který to uhodl a dal všechny indicie dohromady a z toho mu vyšel výsledek. No a ještě než se úplně rozloučím, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání písničky, ale to mě musíte dát vědět a to v dostatečném předstihu. Máte tyto možnosti. Buď mi to můžete namluvit vaším hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to prosím pěkně zavolat v dostatečném předstihu. To je všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policie a brněnské úřady se snaží z ulic města odstranit automaty s drogami. Důchody vláda příští rok pravděpodobně navýší jen o zákonnou valorizaci. Ode dneška v Jihomoravském kraji neplatí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. A bude oblačno, postupně polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami. V některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů. Některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží. Pokračuje vedoucí pracovního toxitýmu Jihomoravské policie Martina Čermáková.
2: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
1: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen zákonnou valorizací. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý. Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Od dnešního rána neplatí pro Jihomoravský kraj výstraha na nebezpečí vzniku požárů. Hasiči ale upozorňují, že je stále zakázané pálení biologického odpadu nebo vypalování trávy. Lidé by měli být ostražití i při rozdělávání rekreačního ohně, upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
3: Pokud by lidé přemýšleli o rozdělávání rekreačního ohně, tak je opravdu potřeba být obezřetní. To ohniště po ukončení toho rekreačního ohně pečlivě prolít vodou a uhasit.
1: Návštěvníci Mikulovské galerie Konvenci mohou ode dneška prohlédnout výstavu olejomaleb Antonína Vojtka. Expozicí s názvem Zpívám píseň o krajině autor připomíná 50. výročí vzniku HKO Pálava. Organizátoři výstavu připravili v rámci roku chráněných krajinných oblastí, kterým je právě letošek. Lidé si malby mohou prohlédnout do 27. září.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, vítr by měl foukat mírný západních směrů. Rozptylové podmínky tak budou dobré, postupně velmi dobré a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Domašova s kolonami. V Brně pozor u nehody na Nových Sadech. Na silnici 52 zůstává u Modřic v levém pruhu ve směru na Brno nepojízdná dodávka a s omezením po nehodě je třeba počítat u Nebovit na křižovatce do Ořechova. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Máme 4. září a tak, jak jste možná slyšeli v našem vysílání, slibovali jsme, že nebudeme vysílat z našeho studia na Beethovenově ulici v Brně, ale vydáme se opět do zoo. No a naši tour po zoologických zahradách v Jihomoravském kraji dnes zakončíme v zoo Sedlec, odkud se tedy hlásíme živě. U mikrofonu Zdeněk Truhlář, bude tady se mnou také náš regionální stopař Vojta Halaš. No a budu si povídat také s těmi, kteří mají zoo v Sedleci na starosti. Takže hlavní zooložka Kristýna Volhejnová, také ošetřovatel opic Jan Vystrčil nebo ošetřovatelka kopytníků a šelem Michaela Poláková. Ti všichni budou mými dnešními hosty. Budu se ptát na všechno možné, na historii, na současnost, na budoucnost zoo, na zvířata, takže bude to spousta zajímavého. No a po 11. hodině otevřeme také naši chovatelskou poradnu. Tak vám ze zoo Sedlec Zdeněk Truhlář přeje příjemný poslech a přijďte se za námi sem také podívat.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Dalibor Janda, co se má stát, to se stane. No a stalo se dnes to, že Český rozhlas Brno vysílá živě právě teď v tuto chvíli ze Zoo Sedlec, kde nás můžete také vidět, takže pokud jste někde v okolí, v Mikulově a podobně a máte kolem cestu, tak se za námi přijďte podívat. No a já už tady mám prvního mého hosta, což bude takový host stabilní po celé 2 hodiny, Kristýna Volhejnová, hlavní zooložka. Dobrý den, pěkné dopoledne.
1: Krásné dobré dopoledne i všem našim posluchačům. Vítám vás.
0: No a my jsme moc rádi, že můžeme být tady u vás v Zoo Sedlec, kde se teď děje spoustu nového, ale pojďme na úvod připomenout trošku historii. Kdy vlastně tady zoo vznikla, kdo ji měl?
1: Naše zoo vznikla už v roce 2005. Byl to vlastně původně takový soukromý počin pana doktora Šimka a postupně mu sem začali chodit lidi a stalo se z toho zoo. Bohužel pan doktor Šimek v roce 2022 zemřel a zoo se dostala do dědického řízení a tak se vlastně dostala i novému panu majiteli, kterým je pan Jindřich Blahoš. Je to vlastně velký milovník a specialista na exotická zvířata a zoo postupně rozvíjí a má s ní velké plány.
0: Tak my se k těm plánům doufám dostaneme ještě k panu Šimkovi. On možná to bylo takové trošku cimrmanovské, založil si zoo a začali mu sem chodit lidi, ale tím pádem se ta zoo stala docela známou. Kolik zvířat tady tak choval? On si je choval spíš tak jako pro sebe?
1: Ano, původně si je choval pro sebe. Nevím přesně to číslo, v jakém počtu se zvířata potom dostala do toho nového majetnického stavu, ale v současnosti máme okolo 300 zvířat.
0: 300 zvířat. No ale tak když je nějaké hejno ptáku, to tam počítáte taky, předpokládám.
1: Ano, snažíme se spočítat i hejno andulek, kdy při jejich počtu pohybu 50 kusů to není nic jednoduchého.
0: Tak jaké druhý zvířat kromě andulek ptáků tady chováte vlastně? Co tady můžou lidi vidět?
1: Já bych začala u těch exotičtějších. Určitě se můžete těšit na poměrně rozsáhlou sbírku lemurů. Máme tady i drápkaté opičky. Tato kolekce by se měla do budoucna také rozšiřovat. Vlastně v sekci, my tu zoo máme rozdělenou na 2 sekce. V sekci A naleznete ještě surikaty, ty jsou velmi oblíbené, a velké papoušky ary. V té druhé sekci B jsme zaměřeni především na kopytníky, tam se můžete těšit na obrovské velbloudy, antilopy, oblíbené kozy, lamy alpaky, dále tam máme tapíra, ten je úplně úžasný, k tomu se ještě dostaneme, a také kolekci ptáků, vodních i hrabavých a tak dál a tak dál.
0: Já jsem si tam všiml také sovy.
1: Ano, máme i sovy.
0: Takže můžeme obdivovat právě i tato impozantní zvířata. Určitě si o nich budeme povídat více, jenom abych popsal to, co vidíme tady kolem našeho stanu. Tak my jsme hned vlastně těsně za vchodem do zoo. No a surikaty ty tady tak různě po nás pokukují, říkají si, co se asi tak děje. Lemuři kousíček dále tak sedí na větvi, pobíhají a taky nás zkoumají docela. No a za námi ary, které ale teď zrovna nevidíme, protože zřejmě se schovaly někam do ubigace, ale ty dokážou docela hodně křičet, že?
1: Ano, ary jsou opravdu velice hlasití papoušci, momentálně asi snídají, tak je neslyšíme, ale jejich křik je slyšet na kilometry daleko.
0: My si i o těch papouštích budeme povídat v našem vysílání, tak určitě zůstaňte stále naladěni, teď máme pro vás další z písniček, které nestárnou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte speciální živé vysílání dnes ze ZOO Sedlec na vlnách Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu Zdeněk Truhlář a se mnou také Kristýna Volhejnová, hlavní zooložka ZOO Sedlec, se kterou si budeme teď povídat o tom, co všechno je zde a bude nového. Paní zooložko, tak já, když se rozhlédnu kolem, možná posluchači slyší ještě i takový trošku stavební ruch, nějaké broušení a podobně. Ty budovy, které tady vidím, tak zatím ještě čekají na finální fasádu. Takže co se vlastně teď v ZOO děje po této stránce?
1: Ano, ZOO prochází právě rekonstrukcí a momentálně ten ruch, co slyšíte nebo k vám nějak doléhá, je z naší nové restaurace. Je to restaurace, kterou budeme chtít otevřít příští rok v květnu. A zajímavostí je, že bude zajímavým způsobem propojená s dětským hřištěm, a to sice výběhem pro lemury kata. Dětem budou vlastně nad hlavami běhat lemuři, samozřejmě zabezpečení, aby opravdu nedošlo úplně k tomu, aby si lemur hrál s vlasy vašeho dítěte. Ale děti se můžou těšit na takovou velikou dřevěnou sochu lemura kata, to je ten z Madagaskaru, jestli znáte ten film, tak víte, že je to opička velice oblíbená.
0: Ano, král Jelimán.
1: Ano, král Jelimán. A vlastně budou u toho i takové jako hobití domečky a maminky mohou z terasy pozorovat u kafíčka svoje děti, v klidu si ho vychutnat, tatínek si může dát nějaký ostřejší drink a současně si užívat třeba želvy, které budou na střeše té restaurace. Mm-hmm. To je jakoby jeden z těch budoucích plánů a to, co můžete naleznout v ZOO právě nového teď, je úžasný pavilon opic. Ten právě dokončujeme a v něm právě můžete zhlédnout ty lemury, další druhy a drápkaté opičky a tak dál.
0: Já jsem si všiml jedné věci, že tady zatím chybí pokladna. Bude tady vůbec pokladna?
1: Pokladna tady do budoucna bude, ale v současnosti můžete využít toho, že je tady jenom kasička na dobrovolné vstupné. Takže díky tomu, že jsme v rekonstrukci, tak můžete využít tady této příležitosti.
0: Už jsme říkali, že ZOO Sedlec je v podstatě předělena stezkou na dvě části, na část A a B, takže potom je ten vstup tedy teď volný do obou těch částí.
1: Ano, je tomu tak.
0: Tak to je to, co je nového, tak ty výběhy pro opičky jsou opravdu velmi pěkné. My se tam v dalším vstupu snad doufám také prostřednictvím našeho regionálního stopaře Vojty Halaše podíváme. No a co to Bčko? Tam zatím se ještě rekonstrukce odkládá, čeká se na něj, nebo takhle už to tam zůstane?
1: Ta sekce B také nazná velkých změn. Momentálně jsme ale spíše ve stavu plánování. Uvažujeme o tom, jakým způsobem ty výběhy rozdělit, aby byly co nejatraktivnější. Zatím spíše pracujeme na takových skrytých záležitostech, na welfare, nějakém dobrém životu pro ty zvířata. A zatím tedy se tam můžete těšit na nové bistro, to už je otevřeno a další věci se chystají.
0: Velmi oblíbené je také třeba krmení v zoologických zahradách. Častokrát je to opravdu velmi navštěvovaná záležitost. Jak funguje v tomto ohledu ZOO Sedlec, co se týče třeba i kontaktu se zvířaty, protože v jiných ZOO je možné třeba i se ke některým zvířatům dostat, děti si můžou třeba pohladit malá zvířata, malá domácí zvířata, kozy, prasátko třeba a podobně. Tak jak je to v ZOO Sedlec?
1: Ano, i v naší ZOO tady tuto možnost nabízíme. U výběhu například malých zakrslých koz, nebo lam alpak, nebo u rybníka, kde máme krásné koi kapry a kachny a husy, je možné zakoupit si z automatu krmení a ta zvířátka přímo z ruky krmit, popřípadě si ty kozy, lamy a podobně, tady ta domácí zvířátka pohladit. A máme i možnost vypůjčit si alpaky a hodinku si s nimi projít tady po areálu a užít si je úplně soukromně.
0: Tak to je spousta zajímavých atrakcí, ale když už jsme u toho krmení, asi bychom měli upozornit, že ničím jiným než tím, co lze tady získat přímo od chovatelů, krmit nelze.
1: Ano, přesně tak. Opravdu, pokud byste těmi granulemi krmili jiná zvířata, než pro která jsou určená, nemusíte se bát, je to napsáno na tom automatu, nebo se nachází přímo u toho výběhu, kde ta zvířata jsou ubytována, tak byste mohli opravdu opičkám například velmi ublížit. Už se nám to stalo a je to opravdu nemilé, tak prosím, toto jenom mějte na zřeteli.
0: Ano, tak na to je potřeba upozornit. Povídám si s Kristýnou Volhejnovou, hlavní zooložkou Zoo Sedlec. No a za chvíli si budeme povídat právě třeba o lemurech. Teď pozvánka na Pochoutkový rok a potom další muzika.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte speciální živé vysílání Českého rozhlasu Brno ze ZOO Sedlec, odkud se vám hlásí Zdeněk Truhlář a je tady se mnou také náš regionální stopař Vojta Halaš, který vždycky, když jsme v nějaké ZOO, tak si prochází různá místa a já se ptám, Vojto, kde jsi právě teď?
1: Zdeňku, já jsem zavítal do takového výběhu z lemury, voliéry z lemury. Máme tady i želvy, ale dokonce chovatelům se povedlo je nalákat tady na pamlsky, takže společně s nimi tady osvačíme a můžeme vidět, jak krásně chrochtají. Teď mám přímo u mikrofonu a skáčou mi tady nad hlavou.
0: Ano, já díky tomu mikrofonu můžu přijít i za vámi, protože máme bezdrátové mikrofony, takže je to opravdu zajímavý pohled, milí posluchači, takhle na ty lemury a mezi nimi Vojta Halaš. Máme tady ale také ošetřovatele opic Jana Vystrčila, kterého taky zdravím ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Tak co bychom mohli říct o těchto lemurech zajímavého?
2: Tak, toto jsou vlastně lemuři běločelí. Nacházejí se převážně, hlavně na Madagaskaru. V severní části. Co je na nich zajímavého, je to, že mají pohlavní dimorfismus. Dají se lehce poznat samci a samice podle toho, že samci mají bílý obličej.
0: Říkáte na Madagaskaru, když se řekne Madagaskar, tak si asi většina lidí vybaví lemura, který má takový ten pruhovaný ocas. Tihle ho ale pruhovaný nemají.
2: Nemají. Na Madagaskaru je totiž až 12 druhů lemurů, nejenom ti s pruhovaným ocasem.
0: Jak se jim daří tady v našich podmínkách? Protože předpokládám, že na Madagaskaru jsou podmínky přece jenom trošku jiné.
2: Já bych řekl, že se jim tady daří moc dobře.
0: To je vidět, pamlesků tady mají spoustu. Čím je krmíte? Co žerou?
2: Jsou to vše žravci, takže žerou zeleninu, ovoce, semínka, oříšky, sem tam si zobnou nějaký hmyz. Tady tihensti mají moc, moc rádi stonožky a sarančata.
0: A to všechno jim tady podáváte v různých
2: sarančata,
0: kombinacích.
2: Ano.
0: Pod vámi ještě také procházejí obrovské želvy, tak možná ještě pojďme něco k těm želvám říct, protože jsou opravdu velké.
3: Ano, to jsou želvy. Máme tady jednoho impozantního samce a dvě samičky. Jsou to želvy pouštní. Živí se převážně trávou a díky tomu, že jsou z Afriky, tak snáší nižší teploty, nepotřebují tedy takový důraz na udržení té stálé teploty, protože v Africe umí někdy v noci ta teplota klesnout i pod bod mrazu.
0: Takže přežívají i v mrazu. Zdá se, že je tady používáte jako takové živé sekačky v tom výběhu.
2: Je to tak, ano, jsou to naše sekačky.
0: No ta tráva je tady opravdu krásně v uvozovkách posekaná. Ty želvy jsou obrovské a lemuři tady pobíhají, ale koukám, že jsou tady i mláďata lemurů.
2: Ano, toto je naše čtyřměsíční mládě, které se tady narodilo. Říkáme mu Jeníček, možná Janička, ještě nevíme.
0: No, vám se taky říká, vy jste Jan.
2: Ano, ano.
0: Ale vám říkají Janek.
2: Ano, je to tak, no.
0: Tady.
2: Mám to radši.
0: Máte radši, a tak já vám klidně budu říkat Janku, s tím nemám vůbec žádný problém. Jakého věku se lemuři obvykle dožívají?
2: Tak, tady tito lemuři se dožívají v přírodě kolem 20 let, v zajetí se dokážou až 30 let dožít.
0: Když se o ně dobře stará, když
2: přesně
0: je
2: tak
0: o ně dobře pečováno.
2: Ano.
0: Tak máme tady kolem také už nějaké návštěvníky, jak se vám líbí lemuři?
4: Jsou úžasný, zrovna se tady na ně koukáme, syna velice zaujali, takže krásný výběh, krásný zvířata.
0: Takže návštěvníků je tady hned několik, maminky, tatínci, dědečkové, babičky a tak dále, všichni jsou tady teď kolem lemurů, kteří se tady krmí. Já pro tuto chvíli poděkuji ošetřovateli Janu Vystrčilovi, také Vojtovi Halašovi, který se snaží ubránit mikrofon před všímavými lemury. No a pokračujeme zase v muzice a za chvíli si budeme povídat o kopytnících.

0: Jiří Korn dospíval píseň Hotel Ritz, no a vysílání Českého rozhlasu Brno dnes speciálně ze Zoo Sedlec pokračuje a mám u mikrofonu dalšího hosta, kterým je Michaela Poláková, ošetřovatelka kopytníků a šelem. Já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: No ale ještě než si spolu budeme povídat, tak se musím propojit také s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který už se od lemurů přesunul někam jinam. Vojto, tak kde jsi a co tam vidíš? Tak zdá se, že...
2: Zdeňku, slyšíme se?
0: Ano, výborně, slyšíme se. Tak Vojto, co tam vidíš, kde jsi teď?
2: Já jsem se přesunul do části B a zrovna tady metr ode mě jsou dva velbloudi dvouhrbí. Je zajímavé, mají hrby nikoliv jako zásobu tuku, jako zásobu tuku, nikoli vody. A krásně na mě tady koukají a poslouchají, co jim tady říkám. Jsou velmi mírumilovní tak na první pohled a myslím, že by se chtěli zapojit do našeho vysílání.
0: Tak uvidíme, jak bychom mohli zapojit velbloudy. Každopádně, jak už jsem říkal, tady u mikrofonu mám teď Michaelu Polákovou, která se i o velbloudy stará, předpokládám.
1: Ano, starám.
0: Jaké to je starat se o velbloudy?
1: Je to občas náročné, to kydání je těžký, ale je to uklidňující. A ty naše velbloudi Omur a Lilina, Omur je náš odchovanec, ten má už 11 let, Lili má 7 let, ta byla dovežena jako nevěsta pro Omura, aby se tady zachovala jako další pokračování tohoto velblouda.
0: A daří se odchov? Nebo
1: zatím ne, teprve jsou rok spolu, zatím se na sebe zvykají. Omur je takový háklivý na žrádlo, takže se ohání po lidině, ale jinak jsou krásně spolu vychází.
0: Takže vypadá to, že si k sobě přece jenom vztah najdou?
1: Ano.
0: A za jak dlouho bychom třeba mohli očekávat, že, nebo jak dlouho vůbec trvají takové námluvy velbloudí?
1: Námluvy jsou většinou na zimu. To jde poznat, že náš Omur většinou počurává si ocas a háže si to na záda, aby vysílal feromony. Pak ještě flemuje, to je jako, že by zvedal pisky. A Lilina se většinou otírá o hradu, aby dala ty hormony vidět, že má říjí.
0: Takže takhle probíhají námluvy, to asi... jakožto ošetřovatelé bedlivě pozorujete, jak se to vyvíjí. Ale velbloudi nejsou jediný druh zvířat, který se tady staráte, tak co všechno máte na starosti vlastně?
1: Mám na starosti šetlandské minipony, kozy girgentalské, kozy zakrslé holandské, kozu kamerunskou, ose valisnerské, kozy bílé krátkosrsté, máme tam aj tapíra a alpaky.
0: To je docela dost zvířat, to všechno obsáhnete takhle za celý den?
1: No, je to náročný, ale dělá mi to radost, takže dá se to zvládnout.
0: A jak vlastně vůbec vypadá váš takový běžný den, kdy třeba vstáváte, jdete do práce, kdy zase odcházíte?
1: Vstávám o 6:30, dorazím semka na 6:00, dám si v klidu kafe a pak jdu vykydat kopyta, předtím než zkontroluji ještě zdravotní stav zvířat, jestli jsou všechny v pořádku, abych se nemusela volat veterináře, jdu vykydat kopyta. Nakrmit je senem a postupem času pak jdu k šelmám a tam vyměním vodu, nakrmit, vykydat a kontrolovat stav, jako během dne, jak vypadají.
0: Takže i šelmy, o ty se staráte, jaké šelmy tady vlastně jsou?
1: Máme rys červený, serval stepního, irbise a kočky rybářské.
0: Máte nějaké své vyloženě oblíbené zvíře, nějakého oblíbence mezi těmi všemi?
1: Irbise a antilopu Nilgale.
0: A jak se to projevuje, ta vaše obliba? Přilepšujete jim trošku, nebo chodíte se za nimi častěji třeba nějak jako podrbat si je, pomazlit se?
1: My se snažíme v toho zoologicky, aby ty zvířata byly kontaktnější k lidem, aby víc přicházeli, aby se nebáli lidí. Takže chodíme do výběhu, kde to umožňuje, krmíme mrkvema, starým pečivem, když tak, nebo hroznama. A ty zvířata mají nás důvěru. Proto pak chodí blíž k lidem a ukazují se.
0: Ano. A dokážou slyšet třeba na jména, když zavoláte?
1: Někteří jo. A třeba kdo? Naše velbloudi, irbis třeba na táje, surikaty, když jenom zapískám nebo projdu s kýblem, tak hned jsou na okně.
0: To věřím. Tak surikaty ty tady po nás pokukují docela, tak jsem zvědavý na to, až projdete kolem nich, jestli zase budou tak typicky panáčkovat jako vždycky. Teď jsem si povídal s Michaelou Polákovou, ošetřovatelkou kopytníků a šelem. Díky moc, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a teď další muzika, ale až za chvíli.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let? Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
4: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
4: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
4: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
4: Hodně štěstí!
6: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
7: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu. Tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře. U nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
6: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno dnes vysílá speciálně živě ze Zoo Sedlec. No a u mikrofonu Zdeněk Truhlář stále. Se mnou už také opět Kristýna Volhejnová, hlavní zooložka, se kterou si za chviličku budeme povídat, ale také je tu s námi náš regionální stopař Vojta Halaš, který chodí po stopách zvířat, by se skoro dalo říct, tady v Sedlecké zoo. Vojto, kde jsi teď?
1: Zdeňku, já jsem se přesunul zpátky blíž k našemu stanu. Jsem teďka u druhu Ara Araruna, kteří mají po dopolední svačince, tak jsou takový klidnější, ale když si vzpomenu, když jsme sem před asi 2 hodinami přijeli, tak nás vítali velkými výkřiky a velmi se divili, co je tady za vetřelce. Teďka vypadají velmi klidně, dívají se na sebe, dívají se na nás, ale nejsou to jediní Ara, kteří tady jsou chováni. Je tady i Ara hyacintový, který, jestli se nemýlím, je největší Ara.
0: No tak, paní zooložko, jak to je? Je to opravdu největší Ara?
2: Ano, je to tak. Často lidé se ptají, který je největší papoušek světa. Ara hyacintový je největší létající papoušek světa, zatímco největším papouškem, který se pohybuje spíše po zemi, je kakaposový. Mm-hmm. My tady máme právě ty Ary hyacintové. Jde o druh, který je velice vzácný, v přírodě už velmi ohrožený. Obývá především Brazílie, takové lesostepy. Je to papoušek, jak už naznačuje ta barva, hyacintový, takový hyacintově modrý. A zajímavostí je, že ta barva, která na slunci tak září, vzniká podobně jako u motýlu dopadem světla.
0: Mm-hmm. Takže když na toho papouška nedopadá světlo, tak vlastně jakou má barvu?
2: Ta barva je do modra, ale je taková šedavá a není tak výrazná. Na slunci opravdu září a typicky je pro něho i ten žlutý kroužek kolem oka, takže opravdu překrásný pták.
0: Ale to se bavíme o těch opravdu velkých ptácích, které tu chováte, ale všiml jsem si tady také drobného ptactva.
2: Ano, samozřejmě máme i takové ty typické obyvatele našich domácností, jako jsou andulky, korely, máme tady papoušky horské, papoušky nádherné, máme tady i kakadu, to už je papoušek takový náročnější, kakadu žlutočečelatý. Tady přímo je takovým jako velkým oblíbencem, za kterým se návštěvníci vrací náš kakadu Pepa, který umí říct Pepa a ahoj a když mu pustíte písničku Ice Ice Baby, tak vám i zatancuje.
0: Panečku, no tak to bychom možná mohli vyzkoušet, kdo ví. Každopádně za námi těch Ary je několik, to jsou tedy Ary Araruny, teď už se tam objevily kromě těch modrých také červení papoušci.
2: Ano, ačkoliv jsou červení, tak je to Ara zelenokřídlá. Je to vlastně teď nový pár, který tady máme asi 2 měsíce. Zatím jsou mladí, ale doufáme i v nějaké odchovy.
0: A daří se vám vlastně odchovávat tady v zoo nějaké ptactvo, nějaké papoušky?
2: Ano, daří se nám především u těch menších papoušků, u těch velkých zatím nemají věk, anebo nejsou spárovány, protože třeba ty Araruny jsou 2 samičky a zajímavostí je, že pokud ten papoušek nemá partnera, tak se spáruje třeba s člověkem, čehož my využíváme u nás v domácnostech, anebo prostě sameček se samečkem, anebo samička se samičkou a žijí jako pár, ale samozřejmě se nerozmnožují.
0: Ano, říká Kristýna Volhejnová, hlavní zooložka Zoo Sedlec, se kterou si budeme povídat vlastně i příští hodině a to už tak nějak uvozujeme, o čem vlastně bude chovatelská poradna, protože vždy v pátek máme po 11. chovatelskou poradnu. Dnes se tedy budeme zaměřovat právě na ptactvo, které můžete chovat i ve vašich domácnostech. No a protože máme pěkné počasí, tak si k tomu tak stylově pustíme Řecké slunce v podání Marty Ateny Eleftariadu. No a zase po zprávách se přihlásíme tady živě ze Zoo Sedlec. Příjemný poslech vám ze Sedlece přeje Zdeněk Truhlář.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ve Znojmě zahajují stavbu moderního urgentního příjmu tamní nemocnice. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. Unikátní brněnská čtvrť Kamenná kolonie má opravený kulturní dům a bude oblačno, postupně polojasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ve Znojemské nemocnici dneškem začíná stavba moderního urgentního příjmu. Původní budova ze 70. let minulého století a její vybavení nevyhovuje současným požadavkům. Práce stavbařů provoz nemocnice nijak neomezí. S budováním by měly skončit v roce 2028. Stavba včetně nového vybavení vyjde zhruba na 220 milionů korun. Jak bude urgentní příjem vypadat, popisuje ředitel nemocnice Petr Liškář.
2: Bude mít takzvaně pod jednou střechou všechno, co urgentní pacient potřebuje. To znamená zobrazovací metody, expektační lůžka, árová lůžka, čili bude to skutečně moderní pracoviště, ke kterému bude přímý přístup. Pacient se nebude křížit s ostatním provozem nemocnice.
0: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu více než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. V brněnské Kamenné kolonii znovu funguje kulturní dům. Po letních opravách za zhruba 200 tisíc korun ho teď můžou využívat obyvatelé čtvrti pro kulturní a sousedské akce. Kamenka vznikla v roce 1925 v bývalém pískovcovém lomu uprostřed města jako dělnická osada pro chudé dělníky a dodnes si zachovala jedinečný ráz. V kulturním domě budou pravidelně zpívat například místní ženy, doplňuje předsedkyně pěveckého spolku Šlajerky z Kamenky Jarmila Slaninová.
3: No a kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. A letos poprvé, kdyby se stalo, nedej bože, že nahody bude v škaredě, tak máme mokrou variantu.
0: Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vikont Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. Slovácké divadlo také odhalí tituly na divadelní sezónu 2027.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno, odpoledne od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, vítr by měl foukat mírný západních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré, postupně budou velmi dobré a biozátěž zůstává střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Ostrovačic s kolonami. Na stém 89. kilometru pak zůstává porouchané nákladní auto. V Brně projíždějte opatrně místem nehody na Nových Sadech. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Speciální živé vysílání ze Zoo Sedlec se přehouplo do své druhé poloviny. Od mikrofonu se vám stále hlásí Zdeněk Truhlář tady uprostřed zoologické zahrady a přenášíme živě tento zvuk po vlnách Českého rozhlasu Brno. No a otevíráme chovatelskou poradnu, tak jak jste zvyklí vždy v pátek po 11. hodině. Tentokrát to bude právě s hlavní zooložkou Kristínou Volhejnovou, ale také jsou tu se mnou ošetřovatel opic Jan Vystrčil a ošetřovatelka kopytníků a šelem Michaela Poláková. Takže takže společně si projdeme dnešní chovatelskou poradnu, která se bude věnovat ptactvu. Možná ho slyšíte také za mnou, tady Ary o sobě dávají dost hlasitě vědět, tak třeba i o tom, jak se takovýhle papoušci můžou chovat v domácích podmínkách. Samozřejmě je vám k dispozici naše telefonní linka 726 465 200, pokud byste se třeba na něco chtěli zeptat. No a teď posílám další písničku, Lucie Vondráčková a Vítr.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Lucie Vondráčková, Vítr, no a se mnou u mikrofonu Kristýna Volhejnová, hlavní zooložka, se kterou teď otevíráme chovatelskou poradnu na téma ptáci a papoušci, chovaní v domácnostech, a někdo se nám už i dovolal na náš telefon 726 465 200, tak se ptám, kdo se dovolal a jaký je dotaz?
1: Dobrý den, tady posluchačka Petra. Chtěla bych se zeptat, my máme korelu, už máme asi 10 let. Přišli jsme k ní, protože vlastně byla uletěná, chytla se, nikdo se k ní nepřihlásil. A teď se jí začíná rozpadat zobák nahoře, nevíme, čím by to mohlo být.
0: Rozpadající zobák, co to může být?
1: No, ozubí takový, co si tam.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Říkáte, že korelku máte už 10 let. Ta korela se dožívá takových 15 při velmi dobré péči. Vy nevíte, odkud jakoby ten ptáček úplně je, takže nevíte třeba, jestli v mládí netrpěla nějakým nedostatkem vitamínů, což může být i teď případ, že vlastně tady to, takové ty šupinky na tom ozobí vznikají právě díky nedostatku nějakého vitamínu. Doporučila bych jí do vody dávat, prostě u veterináře si pořídit nějaký mix, který se nakape do vody, a po případě vzít prostě vzorek, šupinku z toho ozobí a nechat ji u veterináře vlastně prohlédnout pod mikroskopem, protože by mohlo jít o nějaké parazity. Takhle na dálku je těžké radit, ale pokud byste chtěla vědět přesně, tak doporučuji navštívit veterináře a konzultovat to s ním.
1: Děkuji.
0: Tak, děkujeme za zavolání, nashledanou. Samozřejmě, pokud vás bude cokoliv zajímat k chovu ptáků, tak můžete volat i nadále na číslo 726 465 200. Možná bychom mohli tedy rovnou přejít na to, s čím se mohou chovatelé setkat, právě co se týče té zdravotní kondice, typicky u papoušku. Na co papoušci tak obvykle trpí?
2: U papoušku bývá většinou problém právě v té výživě anebo v přítomnosti nějakých parazitů. Papoušci mívají vápenku, což je takový roztoč, který se umí zavrtat vlastně do kůže těch nožiček a způsobuje takové šupinky. Popřípadě jsou tam nějaké výživové nedostatky. Vždycky je dobré se podívat na to, odkud ten papoušek v přírodě vlastně pochází. Jo. Dalo by se vlastně je rozdělit na takové dvě skupiny. Jsou papoušci otevřených plání, takových jako polopouští, savan a buší. To jsou většinou papoušci z Austrálie. To jsou tady ty naše andulky, korely, jsou to i kakadu. Tady vlastně ta strava je chudá, takže někdy my si myslíme, že jim přispíváme nebo nějak dobře, jako uděláme dobře, když jim dáváme třeba hodně slunečnice nebo jako na tuky bohaté oříšky a tak dále. Jim to strašně chutná, ale vlastně ten jejich metabolismus tím trpí. A potom máme právě naopak třeba papoušky Jižní Ameriky, papoušky z pralesa, a tam už si můžeme dovolit právě ty tučné ořechy, kde oni louskají těmi obrovskými zobáky, právě třeba ty ary nebo třeba mníšci, louskají vlastně tučná semena a živí se sladkým ovocem a tak dále, takže tam je potřeba prostě rozlišovat v tomhle. To bývá takový asi nejčastější nešvar, kterého se lidé velmi často nevědomně jako dopouštějí.
0: Tak o dalších možná nešvarech, ale také o tom, jak vlastně vytvořit dobré podmínky pro chované papoušky, tak o tom si budeme s hlavní zooložkou Zoosedlec Kristýnou Volhejnovou povídat i nadále, a samozřejmě linka 726 465 200 je vám stále k dispozici.
3: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte dnes speciální chovatelskou poradnu na vlnách Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem a také s hlavní zooložkou Zoo Sedlec Kristýnou Volhejnovou. Povídáme si dnes o chovu papoušku a dalšího ptactva v domácích podmínkách. Možná by bylo dobré připomenout takové ty základy, pokud si lidé chtějí třeba pořídit andulky, tak na co by všechno měli myslet. Jakou třeba klec pro ně pořídit?
1: Ta odpověď je celkem jednoduchá. Co největší? Co největší? Samozřejmě měla by být tak, aby ten papoušek v ní mohl pohodlně roztáhnout křídla. Řekla bych na 2 až 3 rozpětí jeho křídel. A určitě bych toho papouška nechávala proletět, protože zrovna andulky žijí v obrovských hejnech a přelítávají poměrně velké vzdálenosti. Oni žijí vždycky tím, že právě jsou z Austrálie a té potravy tam není mnoho na těch suchých savanách, tak oni potřebují žít u vody a přitom sbírat tu potravu, takže které není mnoho, takže opravdu lítají a lítají rádi a velice dobře. Takže to je jedna věc. A jinak bych ráda řekla, že i když je andulka malinká, tak je to papoušek s velkým srdcem, tak jako jsou třeba ty ary kakadu, a které známe, ty mluvící. Ostatně i andulka se dokáže velice krásně naučit mluvit. A když si ji pořizujete, vězte, že ji budete mít na 10 až 15 let. A pokud jí nepořídíte partnera, tak jste jejím partnerem vy. A je to prostě něco, co mějte na paměti, aby ten ptáček nestrádal, protože v přírodě uzavírají vlastně partnerství, jsou poměrně věrné, jako vyvádí spolu mláďátka častěji, někdy se stane, že se přepárují, ale doporučuji, abyste zvážili, jestli není lepší pořídit si andulky 2. Lidé často potom argumentují, že se tolik neochočí. Je to pravda, ale nemusí. Například většinou, když si je chceme opravdu ochočit, tak si většinou lidé berou ručně dokrmené mládě. Tak je dobré vzít si jedno mládě a potom třeba, až si ho na sebe navážete, tak si vzít i to druhé a zase si navázat to druhé mládě a oni zůstanou mnohem ochočenější, než kdybyste koupili 2 ptáky a zkoušeli, aby vám se dali na prst a podobně.
0: Takže to jsou takové dobré rady hned do začátku, ale myslím si, že asi úplně nejspokojenější budou andulky, když jich bude víc, když nebude jediná. Máme opět nějaký dotaz na našem telefonu, tak se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Draha Střebička. A já bych se chtěla zeptat, je to trošinku mimo papoušky, ale moje vnučka zachránila před 3 roky úplné holátko ptáčka. Nevěděli jsme, co to je, přinesla mi to babi, starej se. No a tak se to vypiplalo tak, že je to normální vrabčáček. A my ho máme 3 roky v kleci a chci se zeptat, jako on jako moc doletí do půl místnosti a dále jako už není schopen asi, protože jak moc nelítá, tak a on je tady jako takovej spokojený, máme pejska, ten si na něj zvykl a jestli tak se můžu zeptat, jestli by, kdyby jsme ho vypustili, jak by dál jeho život pokračoval, nebo nepokračoval, nebo...
0: Ano, rozumíme dotazu, tak ošetřovatelé tady kroutí hlavami společně.
1: Ano, já vám rozumím, vy to myslíte velice dobře, ale myslím si, že v této fázi už ten ptáček, on by se samozřejmě, ono jde o to, že on není zvyklý lítat, nemá prostě ty prsní svaly, kterými on jako létá v podstatě, tak vytrénované. To by se asi časem podařilo, ale ta fáze, kdy on by vlastně potřeboval létat a procvičit si ty svaly, je pro něho tak riskantní, že bych nedoporučoval ho už jako vypouštět do přírody zpátky. Jinak mám takové doporučení, jenom dořeknu, když vlastně najdete ptáče, člověk by správně měl zavolat do záchranného centra. Jo, oni by si pro něj přijeli, oni ho odborným způsobem dokrmí a jsou schopni ho vrátit do přírody. To je taková informace, kterou také možná lidé úplně nemají. A je tady vlastně tahle možnost a ten ptáček má pak šanci na normální život.
2: No, a k vašemu dotazu... Já ho stříkačkou jsem ho tak krmila, takže nám pak ho bylo líto někam dát, když jsme ho tak jako krásně jsme sledovali, jak mu dostoupil říčka. Protože on byl úplně holej, my jsme nevěděli, co to prostě je. A tak jako z toho lidu milství, jako jsme ho... si ho prostě nechali a necháme si ho dál. A kolik se tak dožije? Ještě poslední dotaz, prosím.
0: Ano.
1: Já omlouvám se, to asi úplně přesně vám neřeknu, kolik se dožije vrabčák. Já typuju takových 5 let třeba, nevím, asi střílím od boku. Když tak zkuste na internetu, určitě vám to, ta informace rychle vyskočí.
0: Tak, děkujeme za zavolání. Máme ještě jeden telefonát, tak ještě jeden dotaz zodpovíme. Kdo se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Brna a chtěla jsem se zeptat ohledně andulek. Měli jsme dvě andulky. Jedna nám bohužel teďkom přes to léto uhynula. Nevíme proč, jestli bylo moc velký teplo na ňu nebo co. Ale když byly spolu dvě v kletci, tak oni snášeli vajíčka a přitom to byly dvě samičky.
1: Mm-hmm. Ano, to se děje, jo. Ten ptáček má vlastně normálně jako pohlavní cyklus, ta samička snáší, někdy pomáhá odebrat nějaké místečko nebo prostě zatarasit, oni se totiž můžou tím vysilovat, jo, když se to děje velice často, tak potom vlastně jo, tam by měla nastat ta fáze, že?
3: Oni ho jako vyšlo vajíčko z nich, ale oni ho hned rozklovali a vůbec se ho nevšímali jinak, jo, hnedka to bylo po něm a nebylo ani z pořádku, nemělo, měl takový jenom potažený takovou blanou, bych řekl.
1: Tam bych doporučila právě třeba nějaké ty minerály, jako je sépiová kost, tam bude nedostatek vápníků. No, nebo možná nějakým způsobem, aby opravdu ten vápník dokázali vstřebat. A jste si jistá, že máte pár, že to byl sameček a samička?
3: Ne.
1: To byly dvě samičky, ano, pochopila jsem správně, no.
3: Mm-hmm. Dvě samičky právě, to nám bylo ano, zvláštní, ano. Že máme dvě samičky a že snáší vajíčka, když nikdo no.
1: Ano. No ono to je vlastně stejně jako u slepiček, ano. Ono prostě to vajíčko snese, ale není oplozené.
3: Není oplozené.
1: A možná oni instinktivně cítili, že není oplozené a prostě ho rozklovali. Navíc tam nebyla správně ta vyvinutá ta skořápka, takže oni jakoby využijí ty živiny zase zpátky pro sebe. Jo, je to tady ten případ.
0: Dobře, tak děkujeme za zavolání, díky moc, naschledanou, tak další dotazy můžete samozřejmě telefonovat na číslo 7264652000. Ráda odpoví Kristýna Volhejnová, hlavní zooložka Zoo Sedlec.
4: Tématem Dobrých rad 7. září bude zdravotní cvičení. Přivítáme lektorku Alenu Koblíškovou. Proč je důležité protahovat zkrácené svaly a posilovat ty ochablé? Může tento pohyb pomoci při chronických bolestech? A proč je při tomto cvičení tak důležité správné dýchání, plynulost cviků a jejich technika? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte speciální živé dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno ze ZOO Sedlec. No a i tady nás zastihla soutěž, protože na telefonu je teď ten nebo ta, kdo se dovolal nejrychleji na základě výherního signálu, který jste slyšeli před písní Ladislava Štajdla. A já se ptám, kdo to je. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady je Zdeňka. Zdravím vás i posluchače.
0: Dobrý den, tady Zdeněk, tak to se nám to pěkně sešlo. Milá paní jmenovkyně, tak vy jste se dovolala na náš výherní signál, no ale abychom vám mohli předat tu knihu Temné letopisy moravské, tak se vás musím zeptat na takovou jednu záludnou otázku. Zkuste si představit, že by vám bylo 102 let. Co byste vzkázala svým blízkým anebo světu, když by vám bylo 102 let?
1: No, Byla bych velice překvapená. Řekla bych si, je to vůbec možné, že tady to se stalo, že takového věku bych se mohla dožít. To mě jako velice překvapilo a udivilo. A nevím, co bych tomu dále řekla.
0: Ano, tak třeba možná nějaké poselství, něco, co třeba i ze svého vlastního života byste ráda vzkázala.
1: No tak hlavně zdraví a aby všechno bylo v pohodě a pokračovalo pokud možno tak, jak doposud.
0: Výborně, tak i to se dá považovat za takové poselství, tak my vám pošleme za odměnu právě knížku Temné letopisy moravské a ještě bych se vás možná zeptal, protože vy tu knihu můžete obdržet i s věnováním od autorů, co byste tam ráda, aby se vám tam zapsalo do té knihy, pokud byste ji teda chtěla s věnováním?
1: No tak já bych prosila, jestli je to možné, tak s věnováním jenom tak klasickou jako podpis a věnování by třeba ani nemuselo být. Já plánuji, že tu knihu bych předal jako dárek, takže...
0: Jako dárek, ale ještě nevíte komu?
1: Nevím přesně, ještě ano.
0: Dobře, tak můžeme tam klidně přidat jenom podpisy. Tak já vám gratuluju, no a zase třeba někdy naslyšenou v našem vysílání.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: No a milí posluchači, tato soutěž bude pokračovat až do konce září, takže když budete pozorní a zareagujete na ten výherní signál, tak můžete vyhrát právě tuto knihu, kterou vám dáváme jako dárek k našim 102 letům, protože Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102. narozeniny. No ale my jsme stále v ZOO Sedlec, odkud vysíláme živě a dnešní chovatelská poradna se věnuje chovu ptactva. My jsme se začali bavit o andulkách, ale byla tu také jedna otázka na vrabce, kterého paní posluchačka zachránila. Tak jak to tedy s tím vrabcem je? Kristýna Volhejnová zjišťovala i společně s kolegy, jak je to s tím dožitím?
2: Ano, my jsme tady dali hlavy dohromady a zjistili jsme, že vlastně v přírodě ten vrabec dožívá třeba tak 3-4 let, zatímco pokud je v zajetí, tak mnohem déle, 10-15 a světový rekord, prosím, je 23 let. 23. Takže pokud máte doma vrabčáčka, kterého už není možné vrátit do přírody, tak počítejte s tím, že s vámi bude třeba i 20 let.
0: No a když už jsme u těch ptáčků, tak jste tady dostala, dost zmiňovala, že papoušci si dokáží vytvořit velice intenzivní vztah se svým chovatelem, řekl bych skoro až partnerský, no ale to sebou asi přináší i nějaká úskalí, tak na co se mají lidé připravit tedy v tomto ohledu?
2: Měli by se připravit na to, že se tomu ptáčkovi budou muset věnovat, protože pokud to nebudou dělat, ten ptáček bude trpět a bude se to projevovat různými problémy.

0: problémy, jako je třeba vytrhávání peří, nějak ten ptáček se zafixuje třeba na nějakou hračku v té své voliéře a bude ji třeba krmit, protože si ji vezme za partnera. Z toho můžou vznikat různé zažívací problémy a celkově prostě bude nešťastný, takže určitě by se vám nedožil tak dlouho. Zrovna třeba tady ty andolky a korely a rozely a podobně jsou papoušci Austrálie, kde také ta teplota umí klesnout pod bod mrazu a možná by bylo řešení pořídit jim prostě partnera a nebo větší hejno a dát je do voliéry venku a vy je můžete vlastně celoročně mít někde klidně i na balkóně bytu a vlastně zbavíte se toho problému, kdy ten ptáček neustále ztrácí peříčka, z toho peří padá takový jemný prach a samozřejmě rozhazuje kolem to krmení. Navíc pokud je pouštíte, tak všude máte samozřejmě malinké hovínka. Možná by to bylo třeba pro někoho na zváženou a nevěděl, že vlastně tito ptáčci, pokud mají nějaké zázemí, budku, do které nefouká, tak mohou žít celoročně venku.
1: Říká Kristýna Volhejnová, hlavní zooložka Zoo Sedlec. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak můžete volat ještě stále do chovatelské poradny na čísle 726465200.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Brno.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno, který dnes vysílá živě ze zoo Sedlec, chovatelskou poradnu s Kristýnou Volhejnovou, hlavní zooložkou této zoo. No a u mikrofonu také samozřejmě Zdeněk Truhlář. A na telefonu máme nějaký dotaz, tak se ptám, kdo se dovolal. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Pavel. Já bych se chtěl zeptat ohledně andulek.
0: Ano, ptejte se.
1: Chovám andulky a když jsou mladé, tak těsně třeba před vyletěním z budky jim vypadají brka z křídel nebo ocasní pera. Proč se tomu tak děje?
0: Mm-hmm. Tak.
2: Ano, přemýšlím.
0: Jestli to nebude...
2: Pokud to není vlastně to první přepeřování, což si myslím, že spíše ne, to nastává až poté, co ti ptáčci se rozlítají, tak by to mohlo být možná bych posílila nějakým způsobem o bílkovinu výživu těch rodičů, protože oni ta mláďátka dokrmují přímo z volátka. A možná tam chybí něco tady v tomto směru a ty letky se prostě neudrží v tom křidýlku, jo. Ale zase toto je dotaz spíše na veterináře, to je nějaká moje domněnka. Tak bych vás poprosila kontaktovat veterináře, možná jen telefonicky, po případě přijít.
1: Já jsem o to zkoušel něco googlit a mělo být o nějaké francouzské pelichání nebo něco takového.
2: Nemoc. Tak tam by se musel udělat rozbor. A nebo zkuste nejdřív třeba doplnit ty bílkoviny, třeba míchaná vajíčka nebo moučné červíky, pokud by si dali. A když tak by se musel opravdu u veterináře zjistit. No, tak v tom případě doporučuji veterináře. Mohlo by jít o to francouzské pelichání, ano.
0: Mm. Tak děkujeme za zavolání, nashledanou. A máme tu ještě jeden dotaz na telefonu, tak se ptám, kdo se dovolal a jaký je dotaz?
3: Dobrý den, dovolal se král Miroslav Tarzan Neresie a dotaz je, co vy na to, a teď vám řeknu, abyste věděli, na co máte, co vy na to. Takže měl jsem království divočiny, všechny možný hospodářský zvířata v divoké přírodě, co se dalo chovat na divoko, jsem choval opravdu na divoko, například králíky, žádný mučení v králíkárnách, v kriminálech, ale pěkně volně v přírodě, kde oni si vyhrabali nory, normálně žili, měli ode mě povolený, kam až se můžou pohybovat, to teritorium, oni to dodržovali, všechno paráda, všechny zvířátka byly zvyklí na to, že je obklopují maximální láskou a udržují je tím pádem ve zdraví a tím, že žili v přírodě, tak byli naprosto zdraví. Naprosto v životě neviděli veterináře, já bych nikdy k ním ani žádného veterináře nepustil, protože mám takové zkušenosti a teď vám to už stručně dopovím. Před dvouma rokama, 14. září, byla povodeň, která byla Polsko, Jeseníky a jelikož jsme se nacházeli právě na hranici Jeseníků, tak ta voda zlikvidovala komplet moje království divočiny, který jsem budoval 8 roků, každý den 8 roků. Tak to všecko zlikvidovala, já jsem byl rád, že jsem ty zvířata zachránil před utopením, že jsem je vytahal na kopec, přivázal ke stromům, pak jsem je rozvážel po útulcích po celé republice a to jenom proto, aby veterináři na základě svých předpisů mě tu mou velkou rodinu miláčků pozabíjela. A zdůrazňuju nevědomky, protože oni nevědí, že když je zvíře chovaný na divoko, který v životě nepoznalo tu jedovatou chemii, kterou cpou do vás, do lidí i do těch zvířat, ti veterináři, tak samozřejmě podle těch předpisů, kdy oni je musí vyšetřit, hnedka do nich narvat ty očkovací látky, jedovatý, tak samozřejmě to žádný játra nevydržej. Takže já jsem do těch útulků volal každý týden a vždycky mě nahlásili zase nějaký úmrtí. Takže bych chtěl tímto poděkovat všem poslancům, který vymýšlejí ty zákony, všem veterinárním zprávám,
0: Já takhle, my dneska máme opravdu chovatelskou poradnu, která je určená chovatelům ptactva. Děkujeme za zavolání, určitě chápeme váš příběh, nicméně tato poradna je určená opravdu pro chovatele, kteří mají doma nějaké ptáčky, a to je také smysl toho, proč volat právě teď do našeho studia. Každopádně děkujeme moc za zavolání, no a my se za chviličku opět přihlásíme z Zoo Sedlec a budeme zase pokračovat v chovatelské poradně. Ještě máte možnost položit jeden dotaz. 7264652000.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Posloucháte speciální živé vysílání ze Zoo Sedlec Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem a také s hlavní zooložkou Zoo Kristýnou Volhejnovou, která vám radí. A já se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, odpovězte mě na ten můj dotaz, co vy na to. Tady král Miroslav Tarzan Meresiec.
0: Ano, děkujeme, už jsme slyšeli váš příběh. No, ta otázka úplně nepadla, takže nevíme, jak na toto odpovědět, pravda, protože se netýkala ani dnešního tématu, což je tedy chov ptactva. No a tak se zeptám možná já na dotaz, který bude určitě zajímat spoustu chovatelů, a to je, jak papouška naučit mluvit vlastně, protože někteří se to dokáží naučit.
2: Ano, přesně tak, jak říkáte, někteří se to dokážou naučit, někteří ne. I ti papoušci, stejně jako lidé, mají k určitým věcem talent, tak jak my říkáme, že nemáme talent na jazyky, tak prostě některý ten jedinec je nadanější. Ale většinou to bývá tím, když se ten papoušek nenaučí mluvit, že už je starší. Ono je dobré začínat s ptáčkem, který třeba právě vylítl z hnízda, protože to je přesně ta doba, kdy on se začleňuje do toho hejna a začíná komunikovat a jde mu to líp. A potom, co se týká nějakého, jako jak a kdy toho ptáčka učit mluvit, tak řekla bych tedy co nejdříve, jakmile ho získáme. A potom pro ně je přirozené, že oni mezi sebou švitoří především ráno a večer. Vlastně hned jak vstanou, jak se rozední, to určitě znáte, že i ta vaše Andulka, Korelka a podobně začnou se hlásit a budí vás hned, jak vidí světlo. Takže je to v ranních hodinách, a nebo potom v podvečer, kdy oni se zase ukládají ke spánku a zase mezi sebou švitoří a hledají si to svoje místo. Takže tohle je pro ně přirozené. No a učíme je samozřejmě opakováním, že jo? Opakování je matka moudrosti, takže jim říkáme to jedno slovo dokola. Dokonce jsou i takový jako profesionální chovatelé mluvících papoušků, kteří jim prostě pustí záznam, jo? A ten papoušek se ho naučí. A možná víte, že i ty zvuky domácnosti, které ten papoušek často slýchá, se potom objevují v tom jeho slovníku. My tady třeba máme papouška kakadu, žlutočečelatého, právě toho Pepíka. A ten umí krásně kašlat. Ten jeho bývalý majitel, my jsme ho dostali darem, kašlal. A Pepíček vždycky, když nás zdraví ráno Pepíku, Pepíku, tak do toho ještě kašle.
0: Takže ne, že by kašlal na své chovatele a ošetřovatele, ale zkrátka se takto naučil. Předpokládám, že ale papoušek neví, co říká.
2: Je to tak, papoušek nezná význam slov, je to sice velice inteligentní pták, vesměs všichni papoušci, ale on spíše reaguje na určitou situaci, ke které si připojí to určité slovo, popřípadě okamžitě po vás zopakuje to, co vy vlastně řeknete. On jako neví, že říká
0: dobrý den.
2: Dobrý den. On prostě reaguje na to, že někdo přišel.
0: Mm-hmm. Jsou druhy papoušků, které jsou, řekněme, snáze učenlivější k mluvení?
2: Ano, vlastně úplným mistrem je papoušek šedý, známý pod jménem Žako. To je vlastně africký papoušek, to je mistr mluvení. A pak obecně jako by ti velcí papoušci, ale jak říkám, i ta Andulka je velice jako schopná a dokáže se naučit spoustu slov.
0: No, spoustu slov bychom tady mohli ještě také probrat, jenomže čas je neúprosný, blíží se nám 12. hodina, nezbývá, než se tady ze Zoo Sedlec rozloučit a ukončit tak sérii živých vysílání z jihomoravských zoo. Já moc děkuji za to, že jsme mohli tady odsud dnes dopoledne vysílat. Děkuji hlavní zooložce Kristýně Volhejnové, díky a nashledanou.
2: Nashledanou, těšilo mě.
0: Děkuji také ošetřovateli opic Janu Vystrčilovi, i vám díky.
3: Děkuju, nashledanou.
0: No a byla s námi ošetřovatelka kopytníků a šele Michaela Poláková, i vám děkuju.
4: Děkuju, nashledanou.
0: Loučí se s vámi Zdeněk Truhlář, milí posluchači, no a pokud byste si chtěli cokoliv z dnešního vysílání poslechnout znovu, můžete kdykoliv budete chtít, buď to na webu můjrozhlas.cz, anebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas, kde si můžete naše vysílání celé vrátit až o 12 hodin zpět. Zdeněk Truhlář vám přeje příjemný den a také krásný víkend a brzy zase nashledanou a naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Opravená smuteční síň v Brně Židenicích má nového provozovatele. Městská firma nabídku odmítla. V rekreační oblasti Palava v Blansku je nové molo a chodníky pro pěší. Demolice požárem zničené budovy ve Zlíně bude pokračovat. Podle statiků nelze zbylou část budovy zachránit. A odpoledne čekáme převážně polojasno a teploty do 31 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Provozovatelem zrekonstruované smuteční síně v Brně Židenicích bude Pražská pohřební služba. Ve výběrovém řízení na pronájem zvítězila s nejvyšší nabídkou. Smuteční síň z 80. let minulého století byla roky zavřená a hrozila jí demolice. Rekonstrukce skončila letos. Židenickou radnici stála 42 milionů korun, přispělo na ni i město. To má přitom pro účely provozování takových míst vlastní firmu Pohřební a hřbitovní služby města Brna, která spravuje i tamní krematorium. Firma ale nabídku odmítla.
2: Pronájem by pro naši společnost znamenal v prvé řadě neplánované zvýšení investičních, ale i provozních nákladů. Navíc vyžadoval také navýšení počtu zaměstnanců.
3: Zdůvodnil odmítnutí šéf představenstva firmy Martin Černý z KDU-ČSL, který za stranu kandiduje v letošních komunálních volbách. V budově totiž chybí třeba chladicí boxy pro zemřelé. Vybavení koupí nový nájemce.
4: Nabídka, která zvítězila, je 2 miliony korun ročně jako nájemné. Firma si bude ten prostor adaptovat pro svoje potřeby.
3: Říká nezávislý starosta Židenic Petr Kunc, který také kandiduje v komunálních volbách. První obřady by ve smuteční síni měly být na podzim. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: V Blansku pokračují úpravy rekreační oblasti Palava a okolí místní nádrže. Dělníci dokončili nové molo, stezky pro chodce a taky část nové kanalizace a vodovodu. Další etapu prací popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
5: Ještě se pracuje na nové pláži nebo na otevření koryta vodního potoka. Budou se ještě instalovat nová griloviště, veřejné osvětlení a další práce.
0: Celkově bude stát revitalizace 168 milionů korun a skončí příští rok. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu společnost Cream bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 413 mezi Moravským Krumlovem a Polánkou. Osobní auto tam silo do příkopu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

To byla živanická polka Blahoslava Smišovského a Jaroslava Nováka. No a Vacenoviáci tímto i zahájili Moravu krásnou zem. Příjemný poslech dalších pěkných písniček, které vám zpříjemní den dechové kapely a cymbálové muziky přeje Jiřina Ostrá. No a jak je zvykem, hned se dívám, kdo má svátek. U nás to jsou Jindřišky a Rozálie. Rozálie pak mají meniny i na Slovensku. Přeji vše dobré. No a další prostor předání gratulací, poděkování, pozdravu dám i vám. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a tady je další písnička.

0: Dozněla známá písnička Fanoše Mikuleckého, zpíval Jiří Herzán a Podlužan, ten také hrál. A už tady mám první telefonáty, tak zdravím v Koryčanech paní Ludmilu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Můžu mluvit?
0: No ano, samozřejmě, no, už vás posloucháme všichni.
1: No. Jiřínko, Vašku, něco vám přečtu. Vašek a Jiřínka. O, to je rodinka. Úskalí překonali, spolem se zůstali. Dnes to je 55 let, už ten den se slibuje. Navždy, už navždy lásko má, lásko nikdo nás neskoná. Jiřínko, Vašku, mějte se krásně, radost, vnoučat, pravnoučat. Tak přeje sestra.
0: Tak to byla milá gratulace, paní Ludmilo, ale nějak mě tam chybí příjmení Jiřínky a Vaška.
1: Šťastní,
0: no tak budou další léta společného života určitě žít ve štěstí. Paní Ludmilo, nashledanou.
1: Děkuju vám moc.
0: Nashledanou. A už pan Karel z Dolních Kounic. Dobrý den.
2: Dobré poledne. Vám ve studiu a posluchačům rádia, paní Ostrá. Dnes 4. září to bude 76 roku, co se v domě v Dolních Kounicích na Rybárně narodila paní Věra Moderová, rozená Olivová. Její sestra Zdenka s rodinou z Brna, syn Láďa s rodinou, dcery Věra a Lenka se svými rodinami, kamarádi, známi, moje rodina, to slavám. A za všechny hodně zdraví, štěstí, lásky přeji já, její přítel Karel z Dolních Kounic. Mám tě rád. A za všechny posíláme pusu. Děkuji za písničku, paní Ostrá, a někdy naslyšenou.
0: A někdy zase naslyšenou. To byla krásná slova pro paní Věru. Pane Karle, nashledanou.
2: Děkuji,
0: nashledanou. No a toto přání k narozeninám patří panu Radkovi Šrahulkovi z Mistřína. Životi píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. To ti přejí spolupracovníci z Nuby Dubňany. No a písnička to bude také veselá, tvoja krása.

0: Tak to byla písnička Vladimíra Fefra, pěkná polka v podání Tufaranky. No a zítra, 5. září, slaví 76. narozeniny paní Marie Ficová z Vřesovic u Prostějova. A přání naše nejmalejší maminečko, přejeme ti zdravíčko a boží požehnání do dalších let a chceme ti také poděkovat, co pro nás všechny děláš. Děkuji, manžel František, děti s rodinami a vnoučata. Ti nejmenší Jonášek, Šimonek, Maťa a Anička posílají pusinku. No a bliká mě tady telefon, takže já si ho vezmu. Dobrý den, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Ano, dobrý den, Jiřínko, já vás zdravím, Marie z Buchlovic.
0: Ano. No, poslouchám.
1: Ano, dobrý den, zdravím všechny posluchače, paní Jiřínko, ještě vás jednou. A dneska mají svátek Rozárky a my máme pravnučku, Rozárku Kučerovou z Měnína. Tak prababička jí přeje hodně zdraví, ona nastoupila do druhé třídy a moc je to šikovná holčička, tak i všecko nejlepší přeje babička z Buchlovic a děda Mira.
0: Ano.
1: A mějte se moc hezky, děkuji moc, naschledanou.
0: No, vy se mějte také moc hezky, paní Marie, naschledanou. Tak a písnička, tu bude hrát Trnkovianka Nad Kašavou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak písnička dozněla, byla to písnička v podání Trnkovianky, Libora Mikla a Dalibora Kozmíka. A já už tady mám dva telefonáty, tak na jednom vím, že je pan Vašička, ale na tom druhém opravdu nevím, kdo je u telefonu, takže napředávám slovo panu Vašičkovi z Prietršky. Dobrý den.
1: No, dobrý den, paní Ostra, já vás ještě raz zdravím a chtěl bych dát zahrát dneska u nás Uzálie, chtěl bych dát zahrát svoje sestě do smrák Roske Masarykovej a v Prietržke Roske Žulkovej. Mm-hmm. Nech sa majú dobre, nech ich pán buď žijí. Nejaké to zdravíčko a peníze. No peníze krivia charakter, tak to ani veľce ne, ale no a ostatní, co si budú přát. No,
0: a tak nejaké ty peníze by bodli, pane Vašičko, že jo? Tak určite Rosky by neodmítli, no ale ať mají hlavne šťastný život.
1: Ani by mi nevynadali.
0: Tak jo. Takže niekdy zase naschledanou.
1: Nashledanou.
0: No a teď už si beru ten druhý telefon, tak dopak je na té druhé straně. Dobrý den.
2: Ano. Tady Elena Večerková.
0: No výborně, tak už jste ve vysílání, paní Aleno.
2: Dešovič. A chtěla bych popřát Rožárce Šišrové k svátku. Dešovič. Mm-hmm. A taky... Já vím. A taky Martičce... Chci Kvapilové popřát k svátku dodatečně, měla 29.7. svátek, tak jí přeju hodně zdravíčka božího požehnání.
0: Tak to zaznělo další pěkné přání, paní Aleno. No a já zdravím tu vaši nápovědu tam. Pěkně si užívejte
2: a
0: obě písniček.
2: A taky zdravím všechny v Radiu Brno.
0: Tak to jste moc hodná. Tak se mějte hezky. Naschledanou, naschle. A další dnes se dožívá 60 let milý tatínek, dědeček a kamarád, pan Ladislav Kostiha z Vrbice. Do dalších let hodně zdraví, vitality, husarských úspěchů na koni a lásky přejí manželka Iveta a syn Metinek s rodinou. Vnučky Monička a Melinka posílají dědečkovi pusinku. S přáním se připojují i kamarádi Sedláčci a Vašek. No a s písničkou se pak připojuje Podhoranka.

0: Podhoranka dohrála pěknou polku Františka Vystoupila Vladimíra Salčáka. Už tady mám další telefonát, tentokrát je ze Štítné, paní Anka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla nechat jen tak pro radost kamarádce Janě Šindlerovej popřát hodně zdraví, štěstí, pohody, božího požehnání, ať uchrání panenka Marie Svatohostinská, to jí přeje kamarádka Anka.
0: No a to jste určitě paní Janě udělala radost, protože ví, že na ní pořád myslíte a myslím, že písnička se bude také líbit. Znáte Lidéřovskou kapličku?
1: No.
0: No, tak právě ta za chvilku zazní. Paní Anko, nashledanou.
1: Já vám přeju také hodně zdravíčka a příjemný den.
0: Děkuji i vám, nashledanou. A tady čtu, dnes slaví životní jubileum 58 let od narození stále šarmantní, sympatická a vždy usměvavá paní Iva Novotná, rozená Hapalová, rodačka z Hluku. Milá Ivuško, k dnešním narozeninám ti upřímně a z celého srdce přeji vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví a také, aby se ti splnilo vše, co si ještě do dalšího období svého života přeješ. Rovněž ti moc děkuji za krásné chvíle, které jsme po dobu našeho společného života prožili. Tvůj stále tě milující přítel Pepa. No a připraveno je vinčování i pro paní Jindřišku Pyšnou z Jimramova. Milá maminko, k tvému dnešnímu svátku ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, klidnou mysl a spoustu radosti každý den. Děkuji za tvoji lásku, obětavost a za všechno, co jsi pro mě v životě udělala. Užij si svůj sváteční den a rozblikal se tady ještě telefon, tak já ho před písničkou si ještě vezmu. Zdravím, dobrý den, Ostra.
2: Dobrý den, tady je Satlerová z Nového Města na Moravě.
0: Mm-hmm. No.
2: Chtěla bych nechat zahrát svému muži, který dnes slaví 81 let.
0: Mm-hmm.
2: A přeje mu všechno nejlepší.
0: A teď nám pěkně, zřetelně řekněte celé jméno vaší.

0: určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: No ale teď už posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Před chvíličkou dozněla krásná písnička Dalibora Brázdy mladšího a Vladimíra Salčáka podání v Norovianu. Byla to Lidéřovská kaplička. No a další přání. Dnes slaví narozeniny i paní Lidka Šomanová z Perné. Lidko, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, užívej si pohody a dobré nálady. Tak to z celého srdce blahopřeje sestřenice Lidka Pavelcová z Bystřice pod Hostýnem. No a písnička i pro, a vidím, že jméno už zaznělo, pro Radka Šrahulka z Mistřína, který hraje na tubu v Mistříňance k jeho dnešním narozeninám. Čtu dál, zároveň chci popřát panu Františkovi Pavlušovi staršímu, kapelníkovi Mistříňanky, k jeho narozeninám, které oslaví 9. září, a také paní Zdence Kubáňové z Milotic, jejím krásným kulatým narozeninám slaví také 9. září. Všem přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodin.

0: No a my se také vlastně na sebe usmíváme. Každý den, jak se zpívalo v písnice Jana Lipolda a Zdeňka Beneše Hvězdička. No ale teď už ráda dávám slovo do Bánova, paní Guričové. Dobrý den.
1: Dobrý den. My dnes s manželem oslavujeme 55 roků společného manželství. Máme 4 děti, nám za to přejí, k tomu 3 dcery, 1 syn, 8 vnoučat a 4 pravnoučata. Nám přejí hlavně zdraví, štěstí a nech se nám ještě do dalších trochu daří, a to hlavně nám přeje to zdravíčko.
0: No, o tom nepochybujte, paní Guričová. Řekněte mi, jak se jmenujete křestním jménem, jak se jmenuje křestním jménem váš manžel?
1: Marie Guričová a manžel se jmenuje Antonín Guriča.
0: Čili přeje se Marii a Antonínovi Guričovým k 55 letům společného života. Krásné. Jaký byl ten život, paní Guričová?
1: Jak se říká, tak no, pohodě.
0: Jednou nahoru, jednou dolů, že jo?
1: Když je ta ohleduplnost, tak je to vždycky v pohodě.
0: No krásný, tak ta ohleduplnost, ať se vás drží ještě dlouhá léta. Nashledanou.
1: Ano, děkuji moc. Nashledanou.
0: Pane Čaňo z Březové, tak teď už vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás na všechny zdravím. A chtěl bych poslat krásnou písničku mojemu velikému kamarádovi a kolegovi muzikantovi, panu Laďovi Zacharovi Dovnoro, který se zdravožívá krásných 60 let. Laďo, přeju ti a i s mojí přítelkyňou Mirku všechno nejlepší, abys byl furt takový, jaký jsi do posud, a ať to zítra dobře oslavíme. Děkuju.
0: No super, a kde se nalézáte, pane Čaňu?
2: Já právě vyrážím z Ostravy směr domov.
0: Tak já vám přeji šťastnou cestu. Nashledanou.
2: Děkuju.
0: Nashledanou. A tady dnes má svátečkový den paní Jindřiška Veselá z Babic u Uherského Hradiště. Milá Jindřiško, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání přeje sestřenice Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. A ještě jedno přání, a to je pro zpěvačku Boršičanky paní Marii Luňákovou ze Starého Města u Uherského Hradiště. Milá Maruško, k tvým narozeninám touto hudební cestou ti jdeme přát horu zdraví, štěstí, radosti, pohody, lásky a ještě mnoho zaspívaných písniček tvým úžasným hlasem, které potěší nejedno srdéčko. Užij si svůj den. To vše přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a dnes v Uherském Hradišti Mařaticích v části Východ oslavuje narozeniny vždy milá a usměvavá paní, a jméno už tady také zaznělo, paní Iva Novotná, která pracuje v sociálních službách Charity Uherské Hradiště, konkrétně v azylovém domě Staré Město u Uherského Hradiště. K dnešním narozeninám vše nejlepší, štěstí, pevné zdraví přejí bývalí spolupracovníci Pepa, Rosťa a Eva. K blahopřání se připojují i bývalí klienti azylového domu Mira, Pavel, Martin, Marta a další, kteří tímto zároveň paní Ivě Novotné děkují za vždy milé a příjemné chování, zejména však za pomoc, kterou jim poskytovala při řešení jejich tíživé životní situace. Na pěkná přání si zaslouží i pěknou písničku, tentokrát bude hrát Moravěnka.
3: Český rozhlas

0: No ano, život je krásný, jak se zpívalo v písnice Václava Smoly v podání Moravěnky. No ale teď už u telefonu čeká paní Emilka. Paní Emilko, dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás srdečně zdravím v rádiu a chtěla bych vaším prostřednictvím nechat zahrát k dnešním narozeninám své sestře Marušce Mazánkové z Bystřice nad Terštejnem. Dožívá se pěkného věku, ale potřebovala by ještě zdraví. Takže jí ho přejeme v plné výši. Stejně tak bych chtěla popřát druhé své sestře Jindřišce k dnešnímu svátku. Jindřiška Bělehrádková-Sadamová. Té přejeme taky jenom všechno nejlepší, hlavně zdraví. A nakonec do třetice bych chtěla popřát své dceři Alžbětě, která má dneska také narození. Takže všem třem všechno nejlepší. Celá rodina.
0: No krásné, jak se to sešlo, že, paní Emilko, dneska. Tak jo, písnička to bude pěkná, nashledanou.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Nashledanou, no a včera oslavila 75. narozeniny paní Marcela Sakrajdová z Uherského Ohradiště. K tomuto životnímu jubileu především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti, to s pěknou písničkou přejí rodiny Hlavačkova a Němečkova, včetně malé Anetky a Elišky. A ještě, dnes je tomu už 50 let, kdy si řekli své ano, v Hovoranském kostele jim bylo požehnáno manžele Jarka a Jirka Vachutovi. Boží požehnání do dalších společných let, hodně radosti, žádné starosti a hlavně pevné zdraví ze srdce přejí Ševelovi. Ej, hoja, musíš být moja.

Tak to byla cymbálová muzika Technik Ostrava, ještě pozvánky. Spolek hovoranských vinařů vás, přátelé, srdečně zve na novou akci s názvem Burčákový pochod hovoranskými vinohrady. Koná se v sobotu 5. září od 11 hodin v Hovoranech. Otevřeno bude 21 sklepů. V každém budete moci ochutnat samozřejmě burčák i víno. Přes den si můžete zaspívat s folklorními soubory a večer pak zatancovat na zábavě s kapelou. A ještě pozvánka Kozárovská mladá chasa vás všechny zve na tradiční kozárovské hody. Ty se uskuteční v neděli 6. září před kulturním domem za doprovodu bystřické kapely. Začátek je ve 13.30, průvod stárků obcí, 15 hodin soud nad Beranem, který to všechno zavinil, 16 hodin moravská beseda, no a 18 hodin pak překvapení v podání stárku. No a já už žádné překvapení pro vás nemám vlastně. Ano, ještě jednu písničku a tu bude hrát Šohajka.

0: No a my jsme si písničku zanotovali se Šohajkou, byl to valčík Josefa Konečného. No ale je 12 hodin 55 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Příjemný den vám přeje a naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a zbývá závěrečná orchestrální skladba, už hraje Stříbrňanka, hraje jen tak, je to orchestrální skladba Iva Horkého.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Přítoky Dyje do Vranovské přehrady jsou nejnižší za 40 let měření. Lidé z městské části Brno-Sever se v anketě vyjádřili proti výstavbě parkovacího domu. V Česku začínají růst houby, lidé sbírají hlavně žampiony. A odpoledne čekáme převážně polojasno a teploty do 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejméně naplněná.
5: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
5: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Lidé z městské části Brno-Sever v anketě zamítli výstavbu parkovacího domu u místní mateřské školy. Hlasovat mohli jen obyvatelé ulic Bíblova a náměstí Slovenského národního povstání. Proti vybudování stavby s téměř 200 parkovacích míst hlasovali v poměru 2:1. Zájemci mohli hlasovat během celého srpna.
7: Ankety se zúčastnila zhruba čtvrtina z celkového počtu asi 1600 možných hlasujících. Součástí anketních lístků byla architektonická studie, aby si každý mohl přečíst, o čem hlasuje. Radní městské části Brno-Sever tak na nejbližším jednání plánují odsouhlasit, že si výstavbu parkovacího domu nepřejí. Z Brna Krištof Podaný, Český rozhlas.
3: Krajská rada Junáka Zlínského kraje včera odpoledne slavnostně otevřela novou skautskou klubovnu. Nachází se na největším zlínském sídlišti Jižní svahy v přízemí druhého segmentu. Součástí je profesionálně vedený archiv této neziskové organizace, pokračuje předseda Krajské rady Junáka Petr Foltín.
8: Máme skvělé možnost uskladnit materiál pro kurzy a pro fungování jako těch jednotek v kraji. Máme důstojné prostory pro ten archiv. A zároveň zlínským střediskům můžeme nabídnout možnost rozšířit ten prostor, kde můžu dělat schůzky.
3: V Česku po několika deštivých dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
9: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
1: Počasí.
3: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je nadále silný provoz. Kamiony se zastavují na kilometru 174. Osobními auty pojedete celý úsek ke sjezdu na Bratislavu asi 40 minut, kamiony déle. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
10: To ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
11: No.
10: Nechávám vyvětrat jenom.
11: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
10: Ano, jenom řekněte.
11: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
10: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchýní, to víte?
11: Ne.
10: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvi, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvi pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je tloustne,
2: je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické různé, co?
2: Různé tekutiny, aha, a tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové zraněnému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdanovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím, jsem dobře rozuměl. To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdanové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den. A tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe loučit.

0: lokalizovat.
1: No, tak to zkuste takto.
0: Zkuste.
1: A držíme palce. Doslova. I na nohou.
0: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
1: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád.
1: Ano.
2: A bavíte se tam o plísni na nohou.
0: Ano.
2: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
0: Ano.
2: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea, a potom Balea pudr.
0: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
2: složení.
0: Jste se?
2: No, tak to jsou takový spreje do bodku.
1: Tomu rozumíme,
0: rozumím.
1: Třeba si přečíst, co
0: v tom
1: obsahuje
0: je,
1: takový
0: protože
1: spreje.
0: Ty volně...
2: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr, a toto je transpirant, anti.
0: Jo, antiperspirant, to znamená, je to
2: vám,
0: něco...
2: A to nepomáhá, že no. To vůbec nepomáhá.
0: Aha.
2: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
0: Prosím,
2: ty
0: pěkně.
2: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
0: Jasně.
2: Já jsem z toho tak nešťastná.
0: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
2: Ledovou úplně ledovou vodu.
1: My vás přerušíme.
0: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
1: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
0: osvěží
1: by léčili
0: obuv, nebo trošku sníží pocení, ano. Ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
1: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Veselé a zdravě.
0: Dobrý den,
3: já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nehty a já mám problémy se svěděním nártů
0: ano.
3: A okolí kotníků.
0: Ano.
3: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
0: Ano.
3: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
0: Rozumím.
3: A spát.
0: Poslyšte,
3: já
0: ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě
3: ano.
0: Není. Ale
3: ano.
0: Zašla bych za alergologem a nechala
3: ano.
0: Bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. Alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
1: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopečska. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje, a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii, a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstve, ale jenom na palcích u nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: Se toho nezbavila.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísni.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spaří to. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla, vydržet to co nejdýl. A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pánbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného, jo. Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém, to znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat po tom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Ve Výskách na Boskovicku zahájí dnes provoz nové hasičské zbrojnice. V Kosticích na Břeclavsku vyrazí obyvatelé po setmění na světelnou cykloprojížďku obcí. A odpoledne čekáme převážně polojasno a teploty do 31 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý.
2: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
0: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Lidé ve Výskách na Boskovicku si dnes můžou prohlédnout novou hasičskou zbrojnici. Dobrovolní hasiči v ní nově využijí jednu velkou garáž se dvěma vjezdy, školící místnost nebo šatny. Do staré zbrojnice se jim už nevešla všechna potřebná technika. Pro obě zásahová vozidla a vozík se stříkačkou teď hasiči najdou zázemí.
3: Novou hasičskou zbrojnici ve Výskách stavěli asi rok. Od letošního jara se pracovníci věnovali rozsáhlým opravám jejího okolí. Původní zbrojnice je součástí víceúčelové budovy obecního úřadu. Odteď ji budou využívat taky zaměstnanci obce. Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat. Informoval o tom vlastník budovy společnost Cream. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
4: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
0: Demolice znovu začne 7. září. Hotovo by mělo být do konce týdne. V Kosticích na Břeclavsku dnes večer vyrazí cyklisté na noční projížďku obcí. Kola se předem ozdobí světýlky a dalšími dekoracemi. V obci kvůli projížďce zhasne veřejné osvětlení, takže světélka na kolech budou po setmění dobře vidět. Šestý ročník Tour de Kostice začíná ve 20.30 a pomalým tempem vede všemi ulicemi obce. Trasa měří zhruba 7 kilometrů. Na závěr pořadatelé vyhlásí nejlépe vyzdobené kolo. Loni se projížďky zúčastnilo téměř 200 lidí z Kostic a okolních obcí.
1: Počasí.
0: Odpoledne na jihu Moravy čekáme převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Vanemírný vítr západních směrů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Brzdí se zhruba na kilometru 174 a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je až do omezení na 196. kilometru. Osobním autem počítejte u Brna asi 25 minut navíc. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. Dnes máme pátek 4. září roku 2026. Hodiny právě teď ukazují 4,5 minuty po 14. hodině a startuje naše páteční odpolední vysílání. Počasí nám přeje, máme tak teďka trošku pod mrakem, alespoň tedy v centru Brna, ale počasí, tedy teploty příjemné. Zeptáme se na to konec konců už za chvíli brněnských meteorologů. Ti budou vědět přeci jenom více a lépe. A co by to bylo za odpolední vysílání na vlně? vlně Českého rozhlasu Brno bez pravidelné dávky Hantecu. Dočkáte se jí před půl třetí, sám jsem zvědavý, co si pro nás Eda Štatlař připravil tentokrát. Jak jsem říkal, počasí nám přeje, stále jsou příjemné podmínky na výlety a pokud váháte nebo třeba nevíte, kam se vydat, tak si počkejte na tip turistky Hany Slabákové, která nás inspiruje na závěr první hodiny dnešního odpoledne. Samozřejmostí jsou písničky, které nestárnou. Iveta Bartošová už za chvíli odpálí tu porci hudby na ty následující dvě hodinky, ale připraveni jsou i mnozí další, nejen z české, ale také zahraniční scény. A připraven jsem taky já u mikrofonu do 16. hodiny Janis Moras, ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Před čtvrt na tři je čas na počasí s brněnskými meteorologi. Jak už jsem říkal, tak dnes se nám počasí přeje, ale co já vím o počasí? No tak pojďme se spojit s Petrem Minstrem, který rozhodně ví více. Petře, pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak je to tak, že nám počasí přeje, tedy záleží na tom, jak se na to asi člověk dívá, jak se na to dívají meteorologové?
2: Je ještě příjemné, hodně teplé léto, dokonce už tady máme i nějaké tropické hodnoty na jihu Moravy, ale oblačnosti bylo více v těch ranních dopoledních hodinách, aktuálně je ještě stále hodně v té, řekněme, východní polovině nebo na východním okraji, tam jsou právě teploty takové trošičku zabržděné a hodnoty teprve sahají kolem 28 stupňů, jinak už na velké části území, kde to slunce více působí, tak má máme až do 31 stupňů, to bylo v Diákovicích, nebo Brod nad Dyjí právě teď měl 30,5 stupně. K tomu ale fouká od západu vítr, někde je docela svižný, srážky samozřejmě nemáme. No a v průběhu dalších desítek minut a hodin bude té oblačnosti dále ubývat směrem od toho Znojemska, se bude toho větší slunečné počasí rozšiřovat na zbytek území.
1: Tak to je ta situace dnes. Říkáte tropické teploty, jak to bude vypadat v noci? Bude taky tropická noc?
2: V noci tropickou noc nečekáme, hlavně proto, že při přechodu studené fronty, což bude opět nad ránem, tak už ty teploty potom rychle poklesnou, ale do té doby je pravda, že ta teplota bude vysoko, to znamená hlavně na jihu kraje, protože fronta půjde od severu, se dlouho udrží teploty mezi 19 a 16 stupni, na severu potom bude k ránu kolem 15, no a právě po přechodu fronty se nakrátko rychle ochladí. Co se týče té fronty, ta půjde až v noci, respektive k ránu, to znamená zpočátku noci ještě malá oblačnost, ale do rána očekáváme zataženo a postupně se od severu rozšíří déšť. Na většině území Jihomoravského kraje bude pršet v těch ranních a dopoledních hodinách a docela rychle ta fronta přejde k jihu, takže už odpoledne, nebo řekněme kolem oběda, bude zase už obloha postupně polojasná a beze srážek. Po celý den ale musíme počítat s tím, že bude větrno, odpoledne dokonce i nárazy kolem 55 km za hodinu, směry budou většinou severozápadní.
1: Tak to máme tedy srážky a vítr na zítra, jak to bude vypadat s teplotami, budou taky tropické na jižní Moravě?
2: Teploty za tou studenou frontou budou nižší, 23 až 26 stupňů v maximech.
1: Tak s Petrem Minstrem z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu jsme krátce vyhlédli i do zítřka, tedy 5. zářijového dne do soboty. Petře, díky za všechny informace, těším se někdy příště. Naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: Já už jen dodám, že biozátěž je dnes na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Zítra bude o stupeň níže, bude tedy mírná. Sluníčko nám večer zapadne 3 minuty po 7:30 a ráno vyjde minutku před 6:45. Teď máme 14:45, posloucháte odpolední Český rozhlas Brno a čeká nás opět nějaká ta muzika. Tak si to užijeme společně.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla Tereza, tedy to byl Valdemar Matuška v písni Tereza v odpoledním pátečním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme chvíli před půl třetí a chvíli po čtvrt na tři, oboje je pravda. No a to je ten nejvyšší čas na to zazvonit na Edův zvonek schválně, s čím nám otevře dnes.
1: Edův zvonek.
2: Dobrý den, pane Raminko.
3: Dobrý den, pane Roubíček.
2: Můžu se vás na něco zeptat?
3: No, samolitr.
2: No, vy máte 65, já mám 65. Tak jak to děláte, že máte každou chvilku funglnovou debrecinku a já furt nic?
3: Podívejte, Roubíček, já kápnu božsko. Já těm kocorům lžu.
2: No, ale to já taky lžu. Já jim říkám, že mě pade a že jsou furt při síle.
3: No tak, to lžete blbě. Já říkám, že mě 95 a jsou na smrt marodné.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak jsme si při pátku trošku zatančili s Petrem Kotwaldem na vlně Českého rozhlasu Brno. Dospěli jsme tak do času 3:30. No ale pokud byste chtěli namáhat své mozkové závity a jste spíše řekněme vědci než tanečníci, tak vězte, že v Brně dnes začal 3-denní festival vědy a techniky. A podrobnosti z místa nabídneme už za chvíli. Zatím nám zaspívá Bára Basiková.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Více než stovku vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí představí Festival vědy a techniky v Brně. Začal dnes na brněnském výstavišti, kde potrvá až do neděle. Návštěvníkům přiblíží svět vědy, poznání a nejmodernějších technologií. Na místě už je reportér Marek Hensel. Přeji pěkné odpoledne, Marku.
1: Krásné odpoledne i vám.
0: Co všechno na Festivalu vědy a techniky v Brně návštěvníci najdou?
1: Jak už bylo zmíněno, v pavilonu A je více než stovka stánků a expozic vědeckých, technických a vzdělávacích institucí, vysokých škol i dalších organizací. Návštěvníci si přitom většinu věcí mohou sami vyzkoušet. Mohou nahlédnout do mikrosvěta, pracovat s DNA nebo prozkoumat krajinu pomocí satelitních dat.

0: Marku, můžeš zmínit nějaké konkrétní vědecké stanoviště, které je zajímavé navštívit?
1: Akorát stojím nedaleko stánku Akademie věd, která má letos největší zastoupení, 14 pracovišť. Klimatologové tu ukáží, co všechno lze vyčíst ze satelitních snímků, biologové promění návštěvníky ve vědecké detektivy a pomocí fotopastí nebo DNA mohou pátrat po stopách zvířat, archeologové lidi zase nechají si prohlédnout šperky z období Velké Moravy pod elektronovým mikroskopem nebo si vyrobit šperk vlastní.
0: Festival ale není jen o stáncích, co dalšího se na výstavě děje.
1: Letos přibyla velká část programu v Rotundě. Jsou tam přednášky, setkání s hosty i divadlo vědy. Dorazí například Lucie Výborná se svou podcastovou show nebo Matěj Koubek, který pracuje na vesmírné misi Plato, zaměřené na výzkum exoplanet.
0: Možná se teď někteří posluchači ptají, jestli myslí festival také na děti. Myslí?
1: Ano, určitě. Ostatně dnes zde bylo plno škol a už se to tady začíná plnit i rodinami. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet programování na Lego workshopu, řešit únikovou hru z vědecké laboratoře anebo i další experimenty. Pak v poradenské zóně žákům a studentům odborníci pomohou s výběrem studia nebo budoucího povolání.
0: A pokud se tedy někdo rozhodne vyrazit na festival ještě dnes, kdy a kam přesně má přijít?
1: Festival je na brněnském výstavišti v pavilonu A a otevřeno je až do neděle, každý den od 9 do 6. Vstup je zdarma, jen na některé části programu je kvůli kapacitě potřeba rezervace. Podrobnosti ostatně najdete na webu festivalvědyatechniky.cz.
0: Tolik z Festivalu vědy a techniky v Brně, redaktor Marek Hensel. Marku, děkujeme a užij si zbytek festivalu.
1: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
0: A my se teď z brněnského výstaviště přesuneme k lesům, vodám a stráním s Petrem Reskem.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu. Tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře. U nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Šumperská kapela opět Radeček a rodačka ze severočeské Bíliny, zpěvačka Eli. Tak to byl duet, který právě teď dozněl na vlně Českého rozhlasu Brno bezmála 2:45. A to je zároveň čas, který v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno dáváme na pravidelný turistický námět. S Hanou Slabákovou natáčel Borek Kapitančík.
1: Dobré odpoledne, milé turistky a vážení turisté. Po letních prázdninách plní energie. Musíme tu energii taky někde vydat. Právě proto přichází, tedy i proto přichází tip na výlet v podání Hany Slabákové. Chce vás pozvat na tuhle sobotu na Den turistiky. Hanko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Kdeže se bude konat ten Den turistiky?
2: Tak je to v sobotu 5. září a je to v Medlánkách, kulturním středisku Sýpka, které je krásně rekonstruované, takže se můžeme sejít tam a start je od 6:30 do 11 hodin, no a zpátky potom do 18 hodin opět na Sýpku. Jsou připraveny turistické trasy 5 až 50 kilometrů s cílem v Medlánkách, kočárková trasa vhodná pro malé děti, no a jak píší pořadatelé, skvělá atmosféra a přátelská setkání. No a když si vezmeme jenom něco z těch tras, tak na těch trasách můžeme najít řadu studánek. Ta, která je od Sýpky nejblíž, to je studánka v Perglu, ta je 1,6 kilometrů, tu najdeme na všech trasách. 13 potom vede k Rezavé studánce, k Ivanovické studánce, Hrbáčově studánce, no a potom různě dál samozřejmě. Těch míst je na té trase celá řada. 25, ta nás potom povede na známý vrchol Velká Baba, ten máme necelé 4 kilometry od Medlánek a potom dál přes Moravské Knínice, Senařov, Jinačovice a přes letiště v Medlánkách do cíle na Sýpku. 29, ta si to protáhne, no a nejdelší je samozřejmě trasa dlouhá 48 kilometrů, no a to už se dostaneme pěkně daleko. Těch možností je celá řada, ale je i pěkně kopcovitá, protože nejenom na Velkou Babu, ale i na Babí Lom a na další vrchy, takže to chce opravdu zdatné turisty. Ale vybere si opravdu každý, protože od 5 do 8:40 možností je celá řada a konec konců vždycky se to dá někde zkrátit nějakou veřejnou dopravou.
1: Já zůstanu teoreticky u té 5-kilometrové. Děkuji moc krát za tu možnost říct všem, kteří poslouchají, že kromě vrcholů, třeba vrcholu Velká Baba, mohou poznat i okolo brněnské studánky. Při dni turistiky v Medlánkách už tuto sobotu. Hanko, děkuji a přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla, dá se říct, už legendární slovenská kapela No Name, už dávno, dávno ne začínající, a vlastně už se ty písničky řadí k těm, které nestárnou. Písnička, která právě dozněla, se jmenuje Žili. A já jsem tedy s Tvrdým i na konci, a já jsem přemýšlel nad tím, že by vlastně tato slovní hříčka, řekněme, v češtině prostě nešla použít, protože my bychom tam měli to dlouhé žíly a to by prostě nevyznělo tak, jak to vyznívá v té slovenštině. No, krása. No, měli jsme tu pozvánku na výlet před chvílí s Hanou Slabákovou, turistkou, a já bych vás rád pozval taky, a to sice do Skoronic na Kyjovsku, kde se v neděli 6. září koná slavnostní odpoledne věnované jízdě králů. Začíná v 15 hodin, tedy v neděli 6. září, ještě jednou podotýkám, v 15 hodin před památníkem jízdy králů, a v programu vystoupí lektorky letní školy folklorního malování Lenka Jurečková a Zuzana Špačková. Zahraje cymbálová muzika Hudci z Kyjova, současní králové z Hluku Vlčnova, je Vlčnov, tam mají dobré koláčky, tedy z Hluku Vlčnova, Kunovic a Skoronic, a přítomen, pozor, bude i král z roku 1966, Blažej Lunga. 1966, to znamená, že letos je to přesně 60 let. No, tak to je úctyhodné. Součástí akce je i výstava obrazů letní školy folklorního malování, která bude v sále obecního domu. Ještě jednou tedy neděle 6. září Skoronice na Kyjovsku, slavnostní odpoledne věnované jízdě králů, jste srdečně zváni. A jste srdečně zváni i na to, co nás čeká v našem odpoledním vysílání dál, protože my za chviličku završíme tu první hodinu dnešního pátečního odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno, ale čeká nás toho dost a dost i v té hodině následující. Třeba soutěž Pravidelná trefa, takže rozhodně se můžou těšit ti, kteří jednak nevyhráli dva měsíce zpátky, protože jedině ti se můžou zúčastnit, a zejména ti, kteří mají rádi muziku, a zejména Moravanku. To je totiž dnešní cena. Nebude to knížka, bude to muzika. Já věřím, že řadě z vás udělám radost. Tedy radost potom budu moci udělat jenom jednomu z vás, nebo jedné z vás, který nebo která správně zodpoví dvě otázky. No ale více si řekneme po 15. hodině. Teď už se David Hasman chystá s čerstvými zprávami a Bonnie M s písničkou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. This is the story of my baker.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Upravená smuteční síň v Brně Židenicích má nového provozovatele. Městská firma nabídku odmítla. Telnice na Brněnsku otevírá novou sportovní halu za 61 milionů korun. Sloužit bude házenkářům i dětem ze základní školy. Ministerstvo kultury prohlásilo celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně pastvin, za kulturní památku. A zítra čekáme zpočátku zataženo, během dne polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Provozovatelem zrekonstruované smuteční síně v Brně Židenicích bude Pražská pohřební služba. Ve výběrovém řízení na pronájem zvítězila s nejvyšší nabídkou. Smuteční síň z 80. let minulého století byla roky zavřená a hrozila jí demolice. Rekonstrukce skončila letos. Židenickou radnici stála 42 milionů korun. Přispělo na ni i město. To má přitom pro účely provozování takových míst vlastní firmu Pohřební a hřbitovní služby města Brna, která spravuje i tamní krematorium. Firma ale nabídku odmítla.
2: Pronájem by pro naši společnost znamenal v prvé řadě neplánované zvýšení investičních, ale i provozních nákladů. Navíc vyžadoval také navýšení počtu zaměstnanců.
3: Zdůvodnil odmítnutí šéf představenstva firmy Martin Černý z KDU ČSL, který za stranu kandiduje v letošních komunálních volbách. V budově totiž chybí třeba chladicí boxy pro zemřelé. Vybavení koupí nový nájemce.
4: Nabídka, která zvítězila, je 2 miliony korun ročně jako nájemné. Firma si bude ten prostor adaptovat pro svoje potřeby.
3: Říká nezávislý starosta Židenic Petr Kunc, který také kandiduje v komunálních volbách. První obřady by ve smuteční síni měly být na podzim. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Telnici na Brněnsku dnes otevírají novou sportovní halu za 61 milionů korun. Obec ji postavila v areálu místního Sokola na místě původního venkovního hřiště. Více než polovinu nákladů pokryly dotace od Národní sportovní agentury a Jihomoravského kraje. Zbytek doplatila Telnice z vlastních úspor.
5: Nová oblouková hala nabízí sportovcům povrch o rozměrech házenkářského hřiště a hlediště pro více než 200 diváků. V zázemí jsou 4 šatny, šatna pro rozhodčí, skladovací prostory i ošetřovna. Dopoledne bude sportoviště patřit dětem z místní základní školy. Odpoledne a o víkendech pak telnickým házenkářům a dalším sportovním klubům z okolních obcí. Volné hodiny obec nabídne k pronájmu veřejnosti. David Jager, Český rozhlas.
1: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín nyní vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud.
0: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku dnes zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne ubývání oblačnosti, na polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Dornych. Srazila se tam 4 osobní vozidla, jedna dodávka. Počítejte se silným provozem a s omezením provozu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 4 minuty po 15. hodině a načínáme tak poslední hodinku dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Brno tohoto pracovního týdne. Máme totiž pátek 4. září 2026 a pokud už máte tu pravou páteční pohodu, tak si ji můžete okořenit soutěží. Už po prvních písničkách této hodiny nás totiž čeká pravidelná trefa. A pokud se v dnešní trefě trefíte, můžete si babí letos příjemnit pěknou muzikou. Na dnešního výherce čeká CDčko Moravanky. Vy, kteří naše odpolední vysílání posloucháte pravidelně, už jistě čekáte na 4 témata, ze kterých budete vybírat ta dvě, která jsou vám nejbližší a ze kterých následně budete tázáni. Tak tedy pro dnešek jsou to tato: vědní obory, večerníčky, zeměpis nebo přírodopis. Číslo 726 465200. Ale nebudeme jen soutěžit, v neděli nás čeká další soutěžní recept, i když vlastně je to soutěž letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2024 podle poroty, to chvíli před 15:30. A pokud stále váháte, jestli mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu, tak definitivně jasno budete mít díky dnešnímu vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, která přijde na řadu na závěr. Je toho dost a dost, neotálejme, muzika je připravena, Ivan Hlas, anebo také John Denver, ale i mnozí další. U mikrofonu Janis Moras, pohodový páteční poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Anička sice dnes svátek nemá, ale to byla písnička pro všechny Aničky od Johna Denvera na vlně Českého rozhlasu Brno 12 minut po 15. hodině v našem pátečním odpoledním vysílání a tento čas každý všední den patří soutěžní trefě. Nejinak tomu bude i dnes a já už v našem vysílání vítám asi zřejmě jediného soutěžícího, pana Tondu z Uherského Hradiště. Tondo, zdravím do Uherského Hradiště, přeji pěkné páteční odpoledne.
1: Taky krásné odpoledne, sluníčkové.
0: Ano, no v Uherském Hradišti svítí.
1: No, takové polojasno, ale je teplo, 29 tak, stupňů.
0: Ano, to je pravda, teplo je velmi. Tak vy jste asi naším pravidelným posluchačem, protože než jsme šli do vysílání, tak jste mě konfrontoval s tím, že teda nabízím témata, byť je pátek, protože ano, je to tak, že Borek má v pátek vždycky tu víkendovou trefu trošku jinak koncipovanou, ale já jakožto záskok jsem si, jakožto supl, řekněme, jak se říkalo, když jsme na začátku školního roku, jak se říkalo ve školách, tak jako supl jsem si to nechtěl komplikovat a uděláme to tradičně, jestli vám to teda nevadí. Tondo.
1: Nevadí, zkusím.
0: Dobře, takže zopakuji i pro všechny dnešní čtyři soutěžní témata, ze kterých můžete vybírat. Vědní obory, večerníčky, zeměpis a přírodopis. Tak v čem jste byl ve škole nejsilnější?
1: Nevím, zkusím ty večerníčky a zeměpis.
0: Večerníčky, zeměpis, dobře. Pokud správně odpovíte na obě otázky z těchto témat, tak na vás čeká CDčko Moravanky, písničky, které udělali Moravanku. Tak doufám, že se vám trefil do gusta, do vkusu, ale zatím ještě nemáte vyhráno, takže o tom si když tak povíme až potom. Pokud jste připraven, tak večerníčky. A říkal jste zeměpis, že?
1: Ano, tak,
0: večerníčky zeměpis. Zapínám časomíru a jdeme na to. Takže, otázka z večerníčků. Jak se jmenuje rybník, ve kterém žije rákosníček? Na výběr máte puškvorec, močálník nebo brčálník?
1: Brčálník.
0: Tak byste to vypálil, jako byste to věděl. Asi jo. Zeměpis. Ve které zemi pramení řeka Dunaj? Za A Německo, za B Rakousko nebo za C Švýcarsko?
1: Německo.
0: To taky byla poměrně rychlá odpověď. No ještě nám dobíhá ta časomíra, tak já jenom zopakuji tedy, že v případě otázky, jak se jmenuje rybník, ve kterém žije rákosníček, volíte brčálník a ve které zemi pramení Dunaj, to byla otázka zeměpisná, říkáte Německo. Stojíte si za svými odpověďmi?
1: Určitě.
0: Dobře, podíváme se, jestli dobře děláte. Za chviličku nám dojede časomíra a ozve se buď to zvuk výhry, nebo zvuk prohry. Tak, schválně. No je to správně, samozřejmě. Vypálil jste to, protože to prostě víte. Rákosníček žije v brčálníku a řeka Dunaj pramení v Německu. Takže teď se můžu zeptat, jestli jsem se vám trefil do vkusu hudebního, pokud od nás obdržíte CDčko Moravanky.
1: Ano, určitě, poslouchám.
0: Potěší vás to, no výborně, tak to jsem moc rád. Blahopřeju vám, že jste se stal vítězem dnešní teda trefy, která je odlišná od té klasické páteční, no ale vidíte, že to nebylo na škodu, že to nebylo na překážku, že jste stejně prostě věděl a vyhrál. Vyčkejte prosím ještě na lince, vyřešíme, jak si cenu předáme. Ještě jednou blahopřeji, díky, že nás posloucháte a poslouchejte nás i nadále.
1: Nadiktuju vám adresu, že jo?
0: Jo, ale to si řekneme až mimo éter.
1: Ano,
0: chviličku
1: jasný.
0: Počkejte. Díky a poslouchejte nás i vy ostatní a určitě zkoušejte své štěstí v našich soutěžích. Budete mít příležitost třeba už zítra v odpolední soutěži v sobotní a potom samozřejmě i ten následující týden. Teď už opět muzika Naďa Urbánková. Pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: To byla Naďa Urbánková. Závidět se prý nemá, ale v případě závisti k přírodě já myslím, že se to může odpustit. Každopádně posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 15 hodin a bezmála 20 minut. A vězte, že některé politické strany v Brně na poslední chvíli mění své kandidátní listiny do nadcházejících komunálních voleb. Případy se týkají Pirátů i levicové koalice Restart pro Brno. Českému rozhlasu se ozvali lidé, kteří tvrdí, že je nikdo z Restartu nekontaktoval a oni sami s kandidaturou nesouhlasí. Podrobnosti přidáme už za chvíli.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Rozněla bláznovou kolébavka, vy posloucháte Český rozhlas Brno. Levicová koalice Restart pro Brno řeší na poslední chvíli před volbami změny na kandidátních listinách. A to na základě stížnosti muže, který byl napsaný na kandidátce, přestože o tom nevěděl. Stejná věc se stala i jeho kamarádovi. Jak je to možné a jak na to zástupci zmíněné koalice reagují, to zjišťovala reportérka Aneška Hlávková, která je teď se mnou ve studiu. Aneško, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Koho se tedy problém týká?
1: Kandidátní listině uskupení Restart pro Brno je na pátém místě v městské části Brno-Žabovřesky zapsaný Václav Richter, navržený stranou Domov. Ten ale neví o tom, že by s tím jakkoliv souhlasil. Nechápe, jak se to stalo. Není členem žádné strany. A podle jeho právníka Jaroslava Zrebného, který se na Český rozhlas obrátil, byl jeho podpis zřejmě sfalšovaný. Tedy podpis na papírovém prohlášení kandidáta, se kterým jdou strany své kandidátky na úřady zapsat. Podpisy ale nikdo neověřuje. Richter se o tom, že se jeho jméno na kandidátce objevilo, dozvěděl od známých, kteří se ho přišli zeptat, jestli je to opravdu on. Sedí jméno, věk i to, že je důchodce.
2: Beru se za antikomunistu a figurovat na kandidátce s komunistama je pro mě teda životní ponížení.
1: Restart pro Brno se označuje jako levicová koalice. Tvoří uskupení Stačilo, KSČM, ČSSD, Směr a Domov. Zmocněnec pro uskupení Aleš Růčka nám potvrdil, že Václava Richtera z kandidátky už nechali vyškrtnout. Řekl nám, že se jim ozval člověk, který si prý stěžoval na to, že o své kandidatuře nevěděl. Podle Růčky to ale bylo jinak a muž se prý sám nakonec přiznal, že prohlášení ke kandidatuře podepsal.
3: Ne, on se přiznal, že to podepsal. No tak já mám informace, že přiznal, že ano. To není podstatné.
1: Aleš Růčka zároveň dodal, že jeho strana s takovým jednáním nesouhlasí, proto tedy muže nechali z kandidátky stáhnout. Václav Richter s tímto tvrzením vůbec nesouhlasí a označil ho za lživé.
0: Aneško, je to ojedinělý případ?
1: My jsme zjistili, že stejná věc se stala i příteli Václava Richtera Ladislavu Kolegarovi. Ten se objevil na kandidátce stejného uskupení, jen navržený stranou ČSSD a v jiné městské části, konkrétně v Komíně. I on Českému rozhlasu potvrdil, že kandidaturu nepodepsal.
4: Ne, já jsem za žádnou politickou stranu nekandidoval, ani jsem nebyl osloven, že bych měl být jako kandidát uveden. Natož, abych něco podepsal.
1: Zmocněnec Restartu pro Brno Aleš Růčka odmítl, že by šlo o systémovou chybu. Ví podle svých slov jen o jednom případu, na který už reagoval. Právník Václava Richtera Jaroslav Zrebný podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli možnému maření přípravy a průběhu voleb či poškození cizích práv.
0: Volební lístky už se ale tisknou. Stihne z nich ještě někdo jméno nebo jména smazat?
1: Ne, protože už jsou lístky v tisku. Jméno na nich zůstane. Ve volebních místnostech ale musí být následně uvedené, že nastala změna a daní lidé nekandidují. V brněnských Žabovřeskách se to nebude týkat jen Restartu pro Brno, ale i Pirátů. Ti z kandidátky na poslední chvíli vyškrtli hudebníka Petra Jestřába. Nelíbilo se jim, že hrál na protestní akci stran kolem Stačilo, kde lidé vyjadřovali nesouhlas s konáním jarního sjezdu sudeckých Němců v Brně. Podle lídra brněnských Pirátů Adama Zemka se na vyškrtnutí jména společně dohodli, protože vystupoval na, dle jeho slov, problematických akcích. Jestřáb řekl, že svou účastí na akci proti sjezdu sudeckých Němců nikomu nevyjadřoval podporu, šlo mu o to zahrát před publikem. A doplnil, že s Piráty se rozešli v dobrém.
0: Mají kandidáti nějakou možnost se bránit, pokud jsou někde napsaní neoprávněně?
1: Ministerstvo vnitra uvedlo, že kandidáti se můžou do 48 hodin před zahájením hlasování kandidatury vzdát a takový dokument doručit registračnímu úřadu, tedy v těchto případech příslušné městské části. Ve stejné lhůtě může kandidáty odvolat i zmocněnec volební strany. Mluvčí ministerstva Hana Malá zároveň uvedla, že kandidát či zmocněnec musí při registraci do voleb dodat vlastnoručně podepsaný souhlas kandidátů a pokud všichni aktéři postupují v souladu s právem, nemůže se stát, aby se kandidátem stal někdo, kdo s tím nesouhlasí.
0: Já ještě doplním, že letošní komunální a také senátní volby se konají 9. a 10. října. Aneško, díky a někdy naslyšenou.
1: Díky, pěkné odpoledne.
0: A my pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Hvězdy se mění, zpívá Jan Kalousek.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla cesta Marty Kubišové a my se teď vydáme na cesty s mluvčím jihomoravského Cordisu Květoslavem Havlíkem. Přeji pěkné páteční odpoledne.
1: Já vám přeji krásné sluneční odpoledne.
0: Jak to vypadá na jihomoravských cestách aktuálně právě teď?
1: Tak můžu říct, že budu dneska trošku takový pesimističtější, protože začal nám školní rok a všichni někam cestují, asi si ještě chtějí užít toho sluníčka, takže ta situace není úplně ideální. V prvé řadě bych chtěl upozornit všichni, kteří přijíždějí na dálnici od Prahy směr Brno a u nás se to týká těch našich 400 linek, které končí u Bohunické nemocnice, tak ty mají poměrně velké zpoždění, protože na této trase se nám hodně tvoří kolony a autobusy nemá. Mají jak moc možnosti předjet. Naštěstí ve zpátečním směru, to znamená od Volnické nemocnice zpátky směr Rosice, Ivančice, případně Velká Bíteš, ta situace není až tak hrozná, zejména na výjezdu od Brna, ale trošičku se nám to seká na opravované křižovatce u Kývalky, takže tam bohužel tyto autobusy, zejména ve směru na Rosice, na Ivančice, získávají zpoždění až 15 minut, což je docela změna proti těm předchozím týdnům, zatím jsme to tam ještě nemývali. Potom také velice

0: provoz, ale nějaké problémy na křižovatce D1 a ulice Vídeňské na Vídeň. Tam naše autobusy 501 a 502, které odjíždějí směr Moravany a nebo Vidy, také kvůli hustému provozu získávají až 15 minut, ale zatím je nechceme otáčet u obchodního centra, takže pořád ještě jezdí od ústředního hřbitova, nemusíte tedy pokračovat dvojkou dál, pokud byste jeli do těchto obcí. No a ty ostatní lokality v kraji, už bych řekl, jsou takové standardně páteční, to znamená klasická špička, směr Vyškov, kde autobusy, ať už jedou po staré nebo po dálnici, mají zpoždění 10 až 12 minut. Taková trošku novinka, kterou jsme tu v minulých týdnech neměli, je velice hustá doprava v Komárově u vlastně výjezdu na D2 a potom na odbočku na Brněnské Ivanovice, takže tam mimo brněnské linky 48, 74, 109 směr Hodonín mají zpoždění dokonce až 20 minut a samozřejmě trpí i brněnské městské linky 49, 50, 40, prakticky všechno, co tímto směrem jezdí, takže tady je potřeba se trošku obrnit trpělivost. No a poslední oblast kolem Brna Lipůvka, tam zase takový spíš klasický páteční provoz, 301 odjíždějící z Lipůvky směr Černá Hora mají kolem 15 minut a jenom takové drobné upozornění, ještě pořád probíhá vyprošťování vozidel na silnici mezi Vranovem a Šebrovem, takže to nám tu dopravu trošku zhušťuje právě mezi Lelekovicemi, potom dále směrem na Kuřim, případně na Lipůvku, takže to z té dopravy individuální. No a co bych ještě řekl vlakům, tam upozorním na linku R8, to jsou vlaky, které jezdí z Brna směr Vyškov a dále na Bohumín, ty jezdí poměrně nepravidelně, protože po trase několik oprav v železniční tratě, je to tam docela špatné, zpoždění 10 až 30 minut. Z Brna to ještě vyjíždí relativně dobře, ale ty vlaky, které byste chtěli třeba využít ve směru od Vyškova do Brna, tak toho doporučuji sledovat pozici vlaků a podle toho svoje kroky uspořádat. No a potom poslední informace, co se týče dálkové dopravy, tak od Prahy je u mezi Pardubicemi Přeloučí, jsou opravy komunikací, opravy trati, takže tam R19, to jsou rychlíky, získávají zpoždění a R9, to jsou vlaky, které jezdí přes Havlíčku v Brodě, jezdí relativně dobře.
1: To bychom měli tu aktuální situaci, zajímalo by mě, chystají se nějaké nové výluky v tom nadcházejícím týdnu?
0: Tady mám pro posluchače výbornou zprávu, těch výluk není až tak, jenom bych zmínil asi tři. V prvé řadě opět upozorním na tu trať Brno-Vyškov-Přerov, o které jsem mluvil před chvilkou. Tam těch výluk a výluk ve výlukách je poměrně hodně. Nedá se to v podstatě ani nějak srozumitelně shrnout do rozhlasu nebo i do médií. Doporučuji používat, vyhledávat spojení, kde většina tady těch různých mimořádností výluk je zapracována, ale ani tak, i když se všichni snaží, včetně správy železnic, která ty jízdní řády tvoří, tak ne vždycky se tam podaří úplně všechno dostat, takže tímto směrem doporučuji velkou obezřetnost. No a potom už jenom upozornění, od pondělka začíná výluka v Horním Štěpánově, to je na severu kraje, a naopak Dranovice, Ulisic můžou být spokojení, protože tam jejich dlouhodobá výluka už zase končí a autobusy začnou jezdit tak, jak mají. No a tím v podstatě jsem vyčerpal velké výluky, velké změny. V Brně se také skoro nic o víkendu neděje, co se týče výlukové dopravy a změn. No a v regionu samozřejmě jako každý víkend různé přesuny zastávek kvůli hodům a podobným veselikým.
1: Tak to byl mluvčí Jihomoravského Kordisu. Děkujeme. Květoslav Havlík se s námi spojil a opět se tedy spojí nejpozději za týden. Díky a naslyšenou.
0: Já vám přeji nádherný víkend. Naslyšenou.
1: No tak pokud se ve vás probudil žal kvůli těm zpožděním různých spojů, tak pojďte si zaspívat s Jiřím Kornem, nebo si ho alespoň poslechnout. Žal se odkládá.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tak snad jste žal odložili a pokud stále váháte, jestli mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu, tak odpověď nabídne už teď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Kamarád a Hana Zagorová zpívala na Českém rozhlasu Brno. Máme 6 minut před 16. hodinou, to znamená, že se naše odpolední vysílání v pátek 4. září 2026 blíží do svého finále. No a já bych vás rád pozval na to, co vás čeká poté, co zazní zprávy v 16 hodin s Davidem Hasmanem. Bude tu humoriáda, tedy scénky v hodině plné humoru na přání s Patrikem Rozehnalem. Dnes bude hostem Václav Knop. Po 17. hodině je tu Den v kraji, v jehož rámci dnes, protože je pátek, zazní premiérový díl podcastu Brněnská jedenáctka. No a po 18. hodině přijde do studia opět Jiřina Ostrá a Morava krásná zem dostane svou druhou hodinku, tedy druhá hodina blahopřání, písniček, dechovky a tak podobně a tak dále. No a po 19. hodině tradičně už na pěknou notečku dnes bude slovem provázet Markéta Ševčíková. Tak vás toho čeká dost a dost, máme pátek. Věřím, že už se těšíte na víkend a že máte třeba i velké plány, protože zazněly tu nějaké tipy, zazněly tu nějaké pozvánky na akce, máme slušné počasí, tak věřím, že se to ještě řada vydaří a že se vám tedy podaří zajít, kam si přejete, kam chcete ještě strávit pěkné takhle, řekněme, zářijové letní dny. Babí léto, ale už klepe pomaličku na dveře, tak já se na vás budu těšit v tom příštím týdnu od pondělí do čtvrtka, vás budu provázet odpoledním vysíláním. Do té doby se mějte krásně a těším se někdy opět, tedy v pondělí přesně řečeno, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Přítoky Dyje do Vranovské přehrady jsou nejnižší za 40 let měření. Lidé z městské části Brno-Sever se v anketě vyjádřili proti výstavbě parkovacího domu. Nehody způsobené pod vlivem alkoholu anebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. A zítra čekáme zpočátku zataženo, během dne polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejméně naplněná.
2: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
2: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Lidé z městské části Brno-Sever v anketě zamítli výstavbu parkovacího domu u místní mateřské školy. Hlasovat mohli jen obyvatelé ulic Bíblova a náměstí Slovenského národního povstání. Proti vybudování stavby s téměř 200 parkovacích míst hlasovali v poměru 2:1. Zájemci mohli hlasovat během celého srpna.
4: Ankety se zúčastnila zhruba čtvrtina z celkového počtu asi 1600 možných hlasujících. Součástí anketních lístků byla architektonická studie, aby si každý mohl přečíst, o čem hlasuje. Radní městské části Brno-Sever tak na nejbližším jednání plánují odsouhlasit, že si výstavbu parkovacího domu nepřejí. Z Brna Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu společnost Cream bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií. Pokračuje mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
5: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
0: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohli od července příštího roku.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne ubývání oblačnosti na polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 379 v obci Šebrov Kateřina. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václave.
7: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
1: Humoriáda.

0: Moriáda začíná. Patrik Rozená vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou téměř, ukrojeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte. Jajajaj.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. Budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, pojďte. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Co patvar?
2: Hnusný patvar. Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne, koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule.
2: Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. Kolumbus taky. To byla koule náhodou, koule.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím vás?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle.
3: Aha.
2: Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmát ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před Krychlemi Krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil Krychlým.
2: Ne, teď patří Krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří Krychlým. Předtím patřil Koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří Krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to Koulím a je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule. Ta má taky takový vykoulený vouči a obouči. Má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle. Tohle
3: je blbost, víte.
2: Co je blbost, Krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska.
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo? Zítra.
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co, když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako vy, to je ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to ale chcete potom...
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, tak, vlastně, taky tak, malý tak, Karlín tak, na Václavské tak, náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu,
0: ano,
1: ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i v, že jsme nějaké představení tam odehráli, takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom študovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

Čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
2: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
3: Ale sice už to je asi 50 let.
2: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
3: Ano.
2: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
2: I vám, ať se vydaří. Děkujeme. Dobrý den zároveň.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
6: Dobrý den.
5: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
2: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel.
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Větelíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remárka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: zvládne. Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Že... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: A není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: A oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlo svůj hlas.
8: Mě je kolik je, že jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, jak dlouho vydržím, no, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona mi společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: No,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko, automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty. A vzal bych si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě, no, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska. Automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače.

0: Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
3: Ano.
2: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
3: Ano.
2: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak bych se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti.
3: Hrála v divadlech. Do konce života.
2: Prostě do konce života.
3: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i si tom Doufiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
3: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
2: dobře.
3: Radek, stop.
2: Výborně, děkuji.
4: Telegraficky, skvělý.
2: Kdo další hlasuje?
5: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
4: Díky.
5: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
2: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
6: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
2: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
7: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo nahoru. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
2: Humoriáda. Máte něco po mamince?
8: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam. protože ten je pro mě daleko cennější.
2: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména.
8: Ano.
2: No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policie zpřísnila kvalifikaci tragické nehody u dopravníků kvůli alkoholu v krvi řidiče. Vědci v Brně zkoumali zdanová náplavka na řece Svratce pomáhá návratu původních druhů ryb. Řepčím napajedla je kulturní památkou, včetně pastvin, rozhodl nově ministr kultury Otto Klempíř z motoristů. A počasí zítra čekáme zpočátku zataženo, během dne polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova, svítá David Hasma. Policie zpřísnila právní kvalifikaci tragické nehody u dopravníků na Tišnovsku. Řidič, který minulý týden ve středu narazil autem se 6 lidmi uvnitř do stromu, měl v krvi přes 3 promile alkoholu. Při nehodě zemřelo jedno dítě a dalších 5 lidí se zranilo, z toho 4 děti. Policisté teď nově kromě usmrcení z nedbalosti prověřují taky případ z hlediska ohrožení pod vlivem návykové látky. Doplňuje mluvčí homoravské policie Petr Vala.
3: Další okolnosti a přesný průběh nehody jsou nadále předmětem prověřování. Policisté současně zadali vypracování znaleckého posudku ke zpětnému výpočtu hladiny alkoholu v době dopravní nehody.
2: Po proměně části Svratky v Brně věci zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos sledují rozmnožování původních druhů ryb. Data by mohla podle biologů ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné městské řeky.
4: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ten skudek neměl ani moc šanci se uchytit.
5: Popisuje původní podobu řeky v okolí brněnské náplavky Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat, máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrost se zvětší.
5: Podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského tu odlovili v roce 2009 10 kusů plůtku, loni už 150.
6: Očekáváme větší množství plůtku, protože opravdu na těch štěrkových lavicích nachází vhodné prostředí i vyšší druhou pestrost, než tomu bylo dříve.
5: Přesná data vědci teprve vyhodnotí. Letos ale očekávají pestrost původních druhů ryb ještě vyšší. Marek Gensl, Český rozhlas.
2: Celý areál Řepčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Nezávislého starostu Napajedel Roberta Podlase rozhodnutí překvapilo.
7: Doufám, že je to kompetentní rozhodnutí, takže k němu respekt. Na druhou stranu je s podivem, že to nejsou ani 2 roky, kdy ministerstvo rozhodlo jinak. Nevím. Já bych chtěl, aby to rozhodnutí jako pomohlo dobré věci, to znamená případnému obnovení činnosti a existence toho Řepčína. Pokud by to tak bylo, tak by to byla dobrá zpráva.
2: Majitel Řepčína firma Signum se vyjádří až poté, co bude mít k dispozici písemné rozhodnutí. Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníků zatím nepromítají. Velkoobchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne ubývání oblačnosti, na polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Donci D1 po pojíždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od kilometru 176 až k omezení v Brně se často zastavuje i v levém pruhu. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Je pátek 4. září roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Už za pár minut vás čeká přehled důležitých událostí z Jihomoravského kraje. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology a přibližně v 17:30 se můžete těšit na další díl Brněnské jedenáctky s Tomášem Kremrem a Hanou Florianovou. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Davidem Hasmanem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve znojemské nemocnici dnes začala stavba moderního urgentního příjmu. Původní budova ze 70. let minulého století a její vybavení nevyhovuje současným požadavkům. Práce stavařů nějak neomezí provoz nemocnice. S budováním by měly skončit v roce 2028. Stavba včetně nového vybavení vyjde zhruba na 220 milionů korun. Jak bude urgentní příjem vypadat, popisuje ředitel nemocnice Petr Liškář.
3: Bude mít takzvaně pod jednou střechou všechno, co urgentní pacient potřebuje. To znamená zobrazovací metody, expektační lůžka, árová lůžka, čili bude to skutečně moderní pracoviště.
2: V Telnici na Brněnsku dnes otevřeli novou sportovní halu za 61 milionů korun. Obec ji postavila v areálu místního Sokola na místě původního venkovního hřiště. Více než polovinu nákladů pokryly dotace od Národní sportovní agentury a Jihomoravského kraje. Zbytek doplatila Telnice z vlastních úspor. V Blansku pokračují úpravy rekreační oblasti Palava a okolí místní nádrže. Celkově bude revitalizace stát 168 milionů korun a skončí příští rok. Dělníci teď dokončili nové molo, stezky pro chodce a taky část nové kanalizace a vodovodu. Další etapu prací popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
4: Ještě se pracuje na nové pláži nebo na otevření koryta vodního potoka. Budou se instalovat nová griloviště, veřejné osvětlení a další práce.
2: Lidé z městské části Brno-Sever v anketě zamítli výstavbu parkovacího domu u místní mateřské školy. Hlasovat mohli jen obyvatelé ulic Bíblová náměstí Slovenského národního povstání. Proti vybudování stavby s téměř 200 parkovacích míst hlasovali v poměru 2:1. Zájemci mohli hlasovat během celého srpna. Návštěvníci Mikulovské galerie Konvenci mohou od dneška prohlédnout výstavu olejomaleb Antonína Vojtka. Expozicí s názvem Zpívám píseň o krajině autor připomíná 50. výročí vzniku HKO Pálava. Organizátoři výstavu připravili v rámci roku chráněných krajinných oblastí, kterým je právě letošní rok. Lidé si malby mohou prohlédnout do 27. září.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je tu předpověď počasí. Na druhé straně linky je právě teď meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Oblohu už máme skoro úplně čistou, je skoro jasno, teploty dosahují také většinou těch tropických 30 stupňů. Výjimkou jsou některá místa na Vyškovsku nebo údolí na severu kraje, tam je to od těch 28. Maximum dnes se zaznamenalo stanice v Diákovice, kde bylo 31 stupeň a 9 desetin. Vítr ten pofukuje od západu nebo jihozápadu, většinou mírný, no a v průběhu dalších hodin té oblačnosti bude stále málo až do zhruba druhé poloviny noci.
1: Ano, a jak se tedy bude počasí vyvíjet dál? Víme tedy o oblačnosti, co teploty?
2: Teploty ty budou z těch 30 postupně klesat, ale bude to jenom pomalu, protože sem stále ještě bude proudit ten teplý vzduch, ten ukončí až studená fronta, kterou jejíž přechod očekáváme nad ránem. Do té doby ty teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů, na severu to v minimech bude o něco méně, protože tam přijde fronta dříve, takže tam to může být i 15, no a krátce se právě ochladí ještě i po 8 hodině při přechodu fronty. Oblačnost se bude zvětšovat na zataženo právě brzy ráno a v ranních hodinách už očekáváme od severu také déšť nebo přehánky v podstatě na celém území Jihomoravského kraje. Ty budou ale velice rychle ustupovat dál na jih, takže už v průběhu dopoledne se bude od severu opět oblačnost protrhávat. No a odpoledne už očekáváme na celém území kraje polojasno, večer opět skoro jasno. Teploty ty ale za studenou frontou budou nižší v maximech 23 až 26 stupňů a vítr ten bude sem tam i zlobit z nárazy kolem 55 km za hodinu. Nejprve tedy ráno při přechodu fronty a potom v odpoledních hodinách bude foukat od severozápadu do 25 km za hodinu také s těmi nárazy kolem 50 km za hodinu.
1: Říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.

0: tématem Dobrých rad 7. září bude zdravotní cvičení. Přivítáme lektorku Alenu Koblíškovou. Proč je důležité protahovat zkrácené svaly a posilovat ty ochablé? Může tento pohyb pomoci při chronických bolestech? A proč je při tomto cvičení tak důležité správné dýchání, plynulost cviků a jejich technika? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno,

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji a nyní míříme na Slovácko. Třicítka dětí z Blatničky tam dojíždí do školky a základní školy v sousední Blatnici pod svatým Antonínkem v doprovodu obecní babičky.
1: Loučí se v Blatnici rodiče s dětmi, které nastupují do autobusu.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno, děti. Laďa, Vladislav.
4: Řidič Vladislav, jaký to pro vás je, že vozíte takhle ráno děti?
3: No jsou rád, velice, protože z obou stran jsme spokojeni.
4: Tak bezpečnou jízdu.
3: Jo, děkuju.
1: Děti mu občas po cestě i zaspívají, dodává Zdislava Kuřinová, která děti každý den doprovází.
5: Nějakou krásnou písničku, co jsme se naučili, protože my jsme kamarádi a máme se rádi. Tak se zaspíváme tu písničku. Pozor teď.
2: Zpívejme se, zpívejme.
1: Paní Kuřinová ale děti nedoprovází jen v autobuse. Od zastávky jdou ještě několik minut ke škole a cestou přecházejí tři přechody. 77letá bývalá učitelka má proto na sobě reflexní vestu a v ruce plácačku, kterou zastavuje provoz.
6: Tady jezdí ty auta, takže člověk má strach, aby náhodou jako se něco nestalo, jako jo? Tak jdeme, pojďte.
1: Na cestě si navíc pomáhají děti i vzájemně, starší těm mladším.
7: Já vlastně jezdím s paní Kuřinovou už od malička, protože mě doprovázela do školky. Teď pomáhám s dětmi. Vezmu vlastně jedno malé školčátko a jdu s ním přes přechod.
1: Popisuje 13letá Dominika Chovancová. Její 11letá sestra Kristýna pomáhá taky.
8: Já chodím vzadu a popoháňám, já by si pohla na tom přechodě.
1: Nejvíc si pomoc pochvalují sami rodiče.
9: Je to pro mě hrozně výhodné, protože jsem včera poprvé nastoupila do práce, takže mě to ušetří spoustu času, takže je to úžasná paní v takovém věku pro nás nezaplacení.
1: Popisuje maminka Denisa Němečková, která má dítě ve škole. Jana Nedomová zase posílá svého školkáčka.
10: Protože ještě malinký, že by se nepostaral sám o sebe, je tu daleko od zastávky v Blatnici a měla bych strach, že by spadl třeba pod auto nebo cokoliv, je malinký, že?
1: Právě obava z aut byla před 15 lety důvodem, proč obec doprovod dětí zavedla. Tehdy po autonehodě jedné ze školaček začala Zdislava Kuřinová děti doprovázet. A dělá to dodnes, přestože už je v důchodu.
5: Ale jako nabíjání to a třeba i teď prázdniny, jako prostě mě ty děti chyběly. Jako.
1: Za svůj život tak podle svých slov strávila s dětmi 58 let. Z Blatničky Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Za chvíli se můžete těšit na brněnskou jedenáctku. Témata nabídne opravdu zajímavá, například, že policie a úředníci v Brně chtějí postupně zlikvidovat automaty, ve kterých se prodávají různé návykové látky. Řeč bude také o dalším kole soudního sporu o bývalé židovské společenské centrum v centru Brna a o plánech na další uzavírku D1 u Brna.
11: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Vítá vás Tomáš Kremr.
2: A taky Hana Florianová. Obyvatelé malé umělecké vesnice s jedinečným géniem loci uprostřed Brna mají od včerejška svůj kulturní dům.
1: V kamenné čtvrti neboli Kamence, v kamenné kolonii, o něj lidé usilovali roky a teď ho dostali od Brna středu.
2: Poslouží třeba místnímu ženskému sboru Šlajerky, který u otevření taky zaspíval, jak zaznamenala naše kolegyně Aneška Hlávková.
3: Na Kamence jeden dom. Na Kamence
1: Kamenka je bývalá dělnická kolonie, která přitahuje umělce i bohémy. Původní obyvatelé jí ale říkají podle skály, na které stojí, respektive která se nad malými domky tyčí.
4: My jsme tomu neříkali Kamenka, ale my jsme tomu říkávali Skala.
2: Tímhle proslovem začíná i album, které lidé z Kamenky vydali k výročí založení kolonie. Vy si můžete desku Skala pustit třeba na Spotify. Co člověku nejdřív možná zlepší, ale pak docela zkazí odpoledne a možná i pár dní, to můžou být omamné a návykové látky, především ty, u kterých si nemůže být nikdo jistý, co v nich vlastně je.
1: A které se třeba prodávají v automatech bez většího dozoru, což je i naše další velké téma.
2: Policie spolu s brněnským magistrátem a dalšími kontrolními úřady spustila větší boj právě proti automatům, kde se prodávají různé, zjednodušeně řečeno, psychoaktivní látky.
1: Já jsem si ty automaty pracovně pojmenoval jako drogomaty, některé už se podařilo z území města odstranit, další se teď policie nebo úředníci a taky hygienici snaží zrušit.
2: A to hlavně proto, že si zboží v nich můžou pořídit i děti. Některé kvůli tomu skončily v nemocnici, poslechněte si to v reportáži.
5: V obchodním domě Omega na náměstí Svobody v Brně stojí bílý automat. Prázdný, odpojený od elektřiny. Nahoře je kamera a čtečka občanských průkazů. Opatření, které ale děti nemají problém obejít.
6: Děti to obcházeli tím, že oslovovali kolem jdoucí a žádali, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
5: Popisuje Martina Čermáková, vedoucí pracovního týmu Toxy jihomoravské policie. Ta zboží z automatu, jako je tento, zabavila a poslala na analýzu.
6: Je tam zahájeno řízení s podezřením na trestný čin neoprávněná výroba a nakládání s psychotropními látkami.
5: Automat patří olomoucké firmě Damaon. Na dotazy neodpověděla. Majitel obchodního domu Omega jen stručně konstatoval, že věc neřeší a je to starost provozovatele automatu. Zboží z těchto přístrojů všem může být nebezpečné, varuje Viktor Mravčík ze společnosti Podané ruce.
7: Prodejci prodávají jako sběratelské předměty, hnojivo, jako barvivo. Je to prodáváno jako nic, co není určeno ke konzumaci.
5: Jsou to třeba syntetické kanabinoidy s nejasným původem a složením.
7: Když si to představíte, tak se rozloží to technické konopí na nějakou desku stolu a teďka se na to stříká ten syntetický kanabinoid.
5: Je jednoduché se jimi předávkovat, což se dětem několikrát stalo a skončili v péči lékařů, dodává Čermáková.
6: A stejně jdou a ten výrobek si koupí znovu, protože pro ně je lákavé to, co jim to dělá mimo ty otravy náhle.
5: Brněnský magistrát si proto společně s policií i dalšími úřady nechal automaty zmapovat, říká mluvčí Brna Klára Opálková.
8: A zaznamenali jsme jich 8.
5: Z toho 5 v Brně středu. Radnice si na toto počítání najala brigádníka Mikuláše, který pravidelně městskou část prochází a hledá, kde

0: automatech.
1: Na to, že přibývá dětí, o které se po předávkování starý lékaři upozornil ve čtvrtek ve vysílání Radiožurnálu i Jakub Pecl, primář pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno.
2: V posledních letech se do popředí dostává kratom a v poslední době zejména syntetické kanabinoidy a další syntetické látky, které tedy jsou pro děti dostupné široce, a to je pro mě asi co je nejméně pochopitelné.
1: Zároveň k tomu přidal jednu poznámku i Viktor Mravčík z Podaných rukou, aby diskuzi o kanabinoidech lidé nezaměňovali s diskuzí o kratomu, který je v Česku možné prodávat, ale pod státním dohledem a pod přísnou regulací.
0: Mravčík říká, že se stále víc ukazuje, že ta regulace funguje, že prodejci nenabízí produkty nějakého neznámého původu a že do jejich obchodu nesmí děti, a když to zboží prodává člověk a ne stroj, hůř se přitom podvádí. A zároveň se tím i zmenšuje černý trh.
1: Stát chce prodej kratomu regulovat ještě víc, ve hře je i možné zdanění. Jak to nakonec dopadne, to zatím nevíme.
0: Městský soud v Brně začal znovu řešit spor o vlastnictví bývalého židovského spolkového domu na Kolišti u úrazové nemocnice.
1: Je to téma, které jsme v brněnské jedenáctce otevřeli už před 2 lety. Tehdy se ještě Židé snažili dohodnout s bývalou vládou na vrácení nemovitosti.
0: Pečuje o ní teď úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale přes nějakých 20 let je prázdná. Naposledy tam sídlila Česká správa sociálního zabezpečení. Podle státu je ale budova zřejmě stále potřebná, možná, jak se říká, na někdy pro strýčka příhodu.
1: Před druhou světovou válkou to bylo centrum židovského společenského života. Podobně jako Němci měli německý dům na Moravském náměstí a Češi zase besední dům.
0: Ten dům na Kolišti býval taky místem pomoci pro Židy, kteří utíkali před nacisty. Na to tam ostatně od letošního dubna upozorňují i 2 kameny zmizelých, které jsou před domem položené.
1: Konkrétně připomínají příběh 2 rakouských Židů, manželů Gimpelových, kteří už v Československu nedostali azyl. Návratu do Vídně se báli a tak raději skočili z třetího patra domu a zabili se.
0: Židé o klíče od domu přišli v roce 1941. Po válce dům sice dostali od komunistů zpátky, ale museli jim ho pronajmout, nejdřív pro Sbor národní bezpečnosti, pak pro vojáky.
1: A v roce 1957 ho zástupci židovské obce pod nátlakem museli státu prodat. Později tam sídlili třeba lékaři.
0: A je to pořád vidět i uvnitř. Já jsem se tam byl podívat, je to v docela zbíračeném stavu, úplně vybydlené, ale zbyly tam třeba dveře s tradičním lékařským nápisem neklepat.
1: Židovská obec Brno se pokoušel majetek získat v restitucích, 2krát ale u soudu nepochodila, protože zjednodušeně řečeno, když obec přece dům dostala zpět a ještě ho prodala, není co restituovat.
0: Právník židovské obce Pavel Kandalec je ovšem jiného názoru.
3: Situace toho spolkového domu na Kolišti propadla jakousi mezerou mezi 2 restitučními předpisy. Zákonodárce na tuto velmi specifickou situaci nepamatoval.
1: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových naopak prostřednictvím svého právníka u soudu řekl, že by soud měl žalobu zamítnout, že vše je už vypořádané a že nelze obcházet restituční zákony pomocí určovací žaloby.
0: Jak to dopadne, se dozvíme možná v listopadu, kdy se obě strany k soudu zase vrátí na další jednání. Všimli jste si v pěší zóně v centru Brna, že tam jsou mimoni?
1: Mají jedno malé očičko a koukají, co se kolem šustne, pokud je to tedy auto nebo šalina.
0: A jsou to nové kamery na sloupcích při vjezdu do Masarykovy a Rašínovy ulice, tedy i na náměstí Svobody.
1: Tyhle kamery budou číst registrační značky aut a sloupky se pak stáhnou jen před těmi, která dostanou povolení k vjezdu.
0: Dokud se to zase nikdo nenaučí obcházet.
1: A ty sloupky teda začnou fungovat kdy?
0: Podle dopravního podniku někdy v září, bude to taková česká premiéra, protože nikde jinde nemají tramvaje takovou specialitku, že se před nimi sloupky automaticky sami zatáhnou.
1: Mimochodem, dopravní podnik už naplno zprovoznil další kamery a ty jsou teď v každé tramvaji, autobuse nebo trolejbuse u každých dveří.
0: Jsou jich přes 3000, jsou to počítadla cestujících, snímají nástupy a výstupy lidí. Dopravní podnik díky tomu může lépe plánovat, jak posilovat linky, anebo případně kde spoje naopak ubírat.
1: A užitečné je to i pro cestující. V aplikaci DPMB Info se můžete u každého spoje podívat, jak je zrovna nacpaný anebo volný a jestli se vám vůbec vyplatí ho dobíhat, když si v něm stejně nesednete.
0: Chtěl jsem tenhle segment začít větou. Představte si kolonu na D1 nebo na D2 u Brna, ale to si podle mě nikdo vůbec nemusí představovat. To asi hodně z vás dost dobře zná, asi víc, než by chtěl.
1: Je to kvůli přestavbě dálniční křižovatky, to potrvá ještě příští rok. Ovšem mnohem zajímavější je to, co bude potom.
0: A nebo spíš, co nebude potom. Ředitelství silnic a dálnic dává dohromady plán, jak dál naplánovat rozšiřování D1 u Brna od Kývalky po Holubice ze 4 na 6 pruhů.
1: V plánu je ještě několik etap, což by vlastně znamenalo, že by se skoro pořád do roku 2032 vždycky nějaký úsek v těch zhruba 30 kilometrech střídavě zavřel a pak otevřel.
0: Generální ředitel státních silničářů Radek Mátl si ale myslí, že lepší bude dát

0: dát po rekonstrukci křižovatky D1 a D2 řidičům chvíli pokoj a pak spustit jedno obří omezení na zhruba 25 kilometrech po dobu třeba 2 nebo 3 let.
1: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle najednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý 2 roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy.
2: Rozhodnutí, jak to bude dál, má padnout do konce letošního roku. Odvislé je to i od toho, jestli na to bude mít stát peníze.
0: Já si možná myslím, že bych radši vydržel 2-3 roky a pak klid.
2: Co myslíš, jako, že by to bylo všechno najednou?
0: Prostě jedna velká uzavírka.
2: Pronajmeš si letadlo třeba na 3 roky? Vrtulník do centra?
0: Je dobré vidět to dopředu, takže už si hledejte pronájem letadla. O dálnicích, o automatech s drogami, o židovském domě, o tom všem si můžete přečíst víc i v regionální sekci na webu irozhlas.cz, tam my vám přidáme ještě jeden tip na čtení.
2: A taky na poslech, protože v těch článcích jsou i reportáže, třeba od kolegy Šimona France o tom, že desítky lidí v Brně přijdou o bydlení. Jedna ubytovna ve městě brzy skončí, druhou čeká rekonstrukce.
0: Žijí tam lidé, kteří mají problém si jiné bydlení sehnat, jsou sociálně slabší, nebo jsou to i Romové, rodiny s dětmi.
2: Některým hrozí, že prostě skončí na ulici, snaží se to teď řešit sociální pracovníci, včetně těch magistrátů. Zjišťují možnosti a kapacity azylových domů.
0: Vedení města v čele s ODS v roce 2019 přitom slibovalo, že postaví vlastní městskou ubytovnu, sloužila by třeba právě pro takové případy, protože oni nejsou úplně ojedinělé.
2: Jenže ubytovna nebude, jak už dříve zdůvodnil náměstek brněnské primátorky Robert Kendl z ODS.
3: My jsme měli několik jednání s majiteli takovýchto zařízení, s tím, že nám i bylo nabídnuto, aby město případně takovéto objekty nakoupilo. Ale v současné době na to nemáme ani finančně, ani personálně. To znamená, zatím jsme od téhle myšlenky ustoupili.
0: Stát měla v železniční ulici za víc než nějakých 30 milionů korun. Podle Kerndla tam ale nešla postavit i kvůli chybějící protipovodňové ochraně.
2: Na závěr něco trochu veselejšího. Věděli jste, kde se začala v Československu poprvé vyrábět licencovaná Coca-Cola?
0: Bylo to v národním podniku Fruta Brno 3. září, teď uplynulo 55 let od chvíle, co výrobní linku opustila první láhev americké koly. A nebylo to teda úplně přímo v Brně, ale bylo to v Modřicích u Brna.
2: Kolu si ale za komunistů nemohlo jen tak někdo dovolit, bylo to exkluzivní zboží především pro restaurace.
0: Později se k nám dostaly i plechovky od Coca-Coly, ale v nich si člověk musel dát pozor, aby si nekoupil výběrové ticho.
2: Tím končí exkurz do minulosti. Budoucí brněnská jedenáctka je zpět zase za týden.
4: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.

0: Milí Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka, asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noémovu, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
5: Český rozhlas Brno,

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 50 minut. S pořadem Den v kraji nyní nahlédneme do policejních zápisků. Brněnští dopravní policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění dopravní nehody, ke které došlo dne 13. srpna 2026 přibližně ve 12 hodin a 35 minut v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Podle dosud zjištěných skutečností řidič vozidla Škoda Karoq zaparkoval vedle vozidla BMW, ve kterém se nacházel spolujezdec. Tomu se nelíbil způsob zaparkování vozidla Škoda, v důsledku čehož mezi účastníky vznikla slovní rozepře a následně došlo ke střetu vozidla s chodcem. Policie proto žádá, aby se svědci této dopravní nehody nebo předchozího incidentu ozvali na linku 158. Policisté zpřísnili a rozšířili právní kvalifikaci v případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, kdy fotbalový trenér ve voze s 5 dětmi narazil autem do stromu. Testy z krve ukázaly přes 3 promile alkoholu. Kromě usmrcení z nedbalosti v přísnějším odstavci skutek policisté nově prověřují i jako ohrožení pod vlivem návykové látky. Připomínám, že při nehodě, o které jsme vás už dřív informovali, zemřelo jedno dítě a dalších 5 lidí se zranilo. A za chvíli si ještě řekneme, jaké události čekáme o víkendu. Tak nás určitě dál poslouchejte.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Pořad Den v kraji právě vstupuje do finále. Ubíhající čas nám už umožní jen to, abychom si řekli, jaké události očekáváme o víkendu. V sobotu se v Brně koná Den náborů. Přes 120 sportovních klubů představí dětem více než 60 sportů. V ten stejný den v Hadivadle zahajují sezónu. Součástí je živá instalace v Alfa Pasáži a okolí. 5. září přinese také 19. ročník akce Krajem vína 2026. Putování za Burčákem po Modrých horách ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Jde o turistickou akci zaměřenou na ochutnávku Burčáku a vín s doprovodným kulturním programem. Ve Velkých Hostěrátkách na Hustopečsku v areálu ekofarmy Probio se zítra koná třetí pohanková slavnost. Součástí programu je rovněž exkurze po ekofarmě a přednášky o ekologickém zemědělství. A to už je pro dnešek všechno. Hned po víkendu se ale uslyšíme znovu. Těší se Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Opravená smuteční síň v Brně Židenicích má nového provozovatele. Městská firma nabídku odmítla. Ve Výskách na Boskovicku je v provozu nová hasičská zbrojnice. Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. A zítra čekáme zpočátku zataženo, během dne polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Provozovatelem zrekonstruované smuteční síně v Brně Židenicích bude Pražská pohřební služba. Ve výběrovém řízení na pronájem zvítězila s nejvyšší nabídkou. Smuteční síň z 80. let minulého století byla roky zavřená a hrozila jí demolice. Rekonstrukce skončila letos. Židenickou radnici stála 42 milionů korun, přispělo na ní i město. To má přitom pro účely provozování takových míst vlastní firmu Pohřební a hřbitovní služby města Brna, která spravuje i tamní krematorium. Firma ale nabídku odmítla.
3: Pronájem by pro naši společnost znamenal v prvé řadě neplánované zvýšení investičních, ale i provozních nákladů. Navíc vyžadoval také navýšení počtu zaměstnanců.
4: Zdůvodnil odmítnutí šéf představenstva firmy Martin Černý z KDU-ČSL, který za stranu kandiduje v letošních komunálních volbách. V budově totiž chybí třeba chladicí boxy pro zemřelé. Vybavení koupí nový nájemce.
5: Nabídka, která zvítězila, je 2 miliony korun ročně jako nájemné. Firma si bude ten prostor adaptovat pro svoje potřeby.
4: Říká nezávislý starosta Židenic Petr Kunc, který také kandiduje v komunálních volbách. První obřady by ve smuteční síni měly být na podzim. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Lidé ve Výskách na Boskovicku si dnes můžou prohlédnout novou hasičskou zbrojnici. Dobrovolní hasiči v ní nově využijí jednu velkou garáž se dvěma vjezdy, školící místnost nebo šatny. Do staré zbrojnice se jim už nevešla všechna potřebná technika. Pro obě zásahová vozidla a vozík se stříkačkou teď hasiči najdou zázemí.
6: Novou hasičskou zbrojnici ve Výskách stavěli asi rok. Od letošního jara se pracovníci věnovali rozsáhlým opravám jejího okolí. Původní zbrojnice je součástí víceúčelové budovy obecního úřadu. Odteď ji budou využívat taky zaměstnanci obce. Martina Kašná, Český rozhlas.
1: Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Návrh podepsalo 74 poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Poslancům vadí změny, které prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Podle nich ohrožují dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabují poslaneckou kontrolu jejich rozdělování. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tvrdí, že zákon není proti ústavní a umožní sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dnes zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne ubývání oblačnosti na polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 vás zdrží kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od sjezdu na Ostrovačice až k omezení u D2. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Ano, je tady pořád, ve které vám nabízíme k poslechu písničky, podání dechových kapel a cymbálových muzik. Ano, je tady Morava, krásná zem. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a byli to Žadoviáci, kteří v úvodu potěšili polkou Miloslava Procházky a Lenky Králové Za našima humnama. Tak a jistě jste, alespoň někteří z vás, zvědaví na písničky ze srdce. Dnes bude při písničce na své rodiče vzpomínat paní Marie z Petrova. Jak si smutná dědinečko zaspívá kolega Karel Hegner. No a radost bude mít jistě i paní Josefka Stehlíková ze Silůvek. Bude ta její velmi oblíbená podzimní v podání Vacenoviáků. A než si pustíme tu další písničku, připomínám, že svátek mají u nás Jindřišky na Slovensku, Rozálie i u nás, takže blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726 465 200. A teď už Luboš Holý.
1: Prší, prší, len se leje a já chodím.

0: Tak to byla nádherná milostná ze Slovenska v podání Lubuše Holého, kterého doprovodila cymbálová muzika Technik. A teď už tady mám první volající, tak Jakube, ještě jednou dobrý večer a teď už můžeš přát. Dobrý večer.
1: Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku Před naším je stromeček mému dědovi Zdeňku Kučerovi z Hovoran, jeho zítřejším 65. narozeninám. Štěstí, lásku a zdraví tomu ze srdce přeji manželka Dana, dcery Andrá s Verčou a vnoučata Kuba, Natálka a Michálek posílají dědovi velkou pusu.
0: No, Jakube, to bylo krásné přání. Já jsem si stačila napsat Před naším je stromeček. Tuto písničku teď tady nebudu hrát, protože ji nemám vybranou, ale já ji zahraji někdy večer jako písničku ze srdce pro tvého dědu, ale já v té rychlosti jsem si nenapsala, jak se ten děda jmenuje.
1: Zdeněk Kučera.
0: Zdeněk Kučera, takže pro Zdeňka Kučeru bude někdy písnička ze srdce Před naším je stromeček. A kde bydlí dědeček?
1: Hovorany,
0: tak jo, já vím, že ty jsi to říkal všechno, ale protože já jsem se soustředila na tu písničku, tak jsem si toto nestačila napsat. Takže já přeji všechno nejlepší, no, také tvému dědovi, Zdeňkovi Kučerovi Jakube. No a pověs mě, jaký je to děda?
1: Je to hodný a je to pracovitý, já rád mu pomáhám.
0: No teda, tak ty jsi pomocník dědy, tak ty si taky zasloužíš nějakou hezkou písničku, Jakube. Tak si to tam užívejte. Naschledanou.
1: Jo, naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už paní Marta. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. U telefonu Marta Burianová. Já bych poprosila o předání gratulace pro mého manžela Alojza Buriana z Bobrové k jeho dnešnímu výročí, když se na narozeninovém dortu rozsvítí už 2 sedmičky za sebou. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, lásky a cestovního elánu. Přáním se připojuje syn Martin s manželkou, dcery Dagmar, dcera Iveta s manželem, vnuci Patrik, Jakub, Matěj, vnučka Alexandra a Anička s manželem. A dále bych poprosila ještě o dodatečnou gratulaci pro moji sestru Květu Horkou, která nedávno oslavila Zimnice, která nedávno oslavila 70. narozeniny a teď momentálně podstupuje operaci očí. Tak bychom jí přáli, aby se brzo uzdravila a to jí všechno přejou rodiny Burianová, Šeflová, Křivánková, Spurných a Patrik Klimeš.
0: Tak to byla další krásná přání, paní Marto. Jednak panu Alojzi Burianovi, šťastné 2 sedmičky, co si budeme říkat. A také paní Květě Horké z Jemnice. No moc pěkně jste popřála, stejně jako před vámi gratulant Jakub, který přál tomu svému dědovi, taky šikovný kluk. Tak jo, no já přidám písničku, ale vlastně můžete si říct, kterákoliv ta písnička, která v Moravě krásné zemi zazní a bude se líbit těm vašim jubilantům, tak si mohou říct, to je ta písnička pro mě.
2: Ano.
0: Jo? Tak jo, tak hezký večer. Naschledanou. Dobrý večer, naschledanou. Tak a teď už Starobrněnská 12.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byly písničky v podání Starobrněnské dvanáctky. Jmenovali se Mé Brno a byly to písničky Oldřicha Svobody a Růženy Sypěnové. No a během těchto pěkných písniček se k nám dovolala paní Josefka ze Silůvek, aby mě ubezpečila, že skutečně napřímu, že pozorně poslouchá. No ale touto cestou také zdraví samozřejmě všechny ty svý dechovkové přátelé. Já jsem si tady napsala nástroje, no tak třeba i nástroje, paní Josefko. Takže dechovkové přátelé, zdraví všechny milé posluchače. No a paní Josefko, na tu písničku si ještě chviličku budete muset počkat. Tak jo, ale kdo už nemusí čekat, je pan Guriča, který chce předat pěkné přání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěl bych vaším prostřednictvím.
0: Tak pane Guričo, můžete si zastavit rádio, prosím? Tak,
1: chtěl bych vaším prostřednictvím poděkovat své manželce, že dnešního dne máme 55 roků sňatku. Mm-hmm. A chtěl bych jí poděkovat za to, co jsme spolu krásně za těch 55 prožili, popřát jí hodně zdraví, štěstí do dalších let a zároveň vyřizují pozdrav od její dětí, 12 vnoučat, dcery Marie, Jarmile, Aničky a syna Rostislava a jejich vnoučat Petr, Jana, Marek, David, Klárinka, Tomáš a Nerinka a Anetka. Ta je nejmenší, ta posílá babičce velkou pusu.
0: Tak to máte početnou...
1: Děkuji za moc.
0: No pane Guričo, to máte opravdu početnou rodinu, řeknu. A jak se vaše milá manželka jmenuje křestným jménem?
1: Marie.
0: A vy?
1: Marie Guričová, já Antonín Guriča.
0: Antonín.
1: A jsme spolu dneska 55
0: ano,
1: let.
0: Ano, 55 let, no já jsem právě chtěla říct celé jméno těchto milých manželů, je to Marie a Antonín Guričovi, tak já vám přeji, aby i ta další léta života společná byla stejně pěkná, jako ta předešla. Nashledanou.
1: Tak děkuji za nahrádí, nashledanou.
0: Nashledanou. No a nějaká pěkná písnička i pro... No a jméno už před maličkou chvilkou zaznělo pro pana Alojze Burjana z Bobrové k dnešním 77. narozeninám. Hodně štěstí, pevné zdraví a domácí pohody tomu přejí tentokrát Květa a Romana z Jemnice a Miroslav s rodinou ze Strážku a připravena je veselá muzika Ratíškovice.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: No a teď už opět Morava krásná zem. Připomínám telefonní číslo, na které můžete k nám volat a naším prostřednictvím potěšit své blízké. Takže 726 46 5200. No ale u telefonu už je připraven v Borkovanech pan Franta. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní direktorko. Dnes 4. září oslavuje náš kamarád, spolupracovník Honza Vlček z Kašnice. 78 roků, tak mu přeji hodně a hodně zdraví, štěstí. Ať je ty kolena přestanou bolet aspoň trochu, a aby se mohl trochu pohybovat lepší. A hlavně, ať si ještě užije mnoho a mnoho roku a my ho brzo navštívíme. Děkuju.
2: Tak určitě Honza bude rád, no někdy ta kolena zlobí, že pane Franto?
3: No, zlobí.
2: Si budem povídat, tak já doufám, že pan Honza Vlček vaše milé vinčování vyslechla, že už teď se těší na vaši návštěvu. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: No a je tady vzpomínka na milovaného tatínka, dědečka a pradědečka, pana Vlastimila Pitrona z Kobeřic u Brna, který by se dnes dožil 100 let. Zemřel 14. září 1995 ve věku 69 let. Byl to velice laskavý, pracovitý, veselý člověk, rád si zpíval lidové písničky, ale nadevše miloval svou rodinu. S láskou stále vzpomínají dcery Alena a Marie a syn Vlastimil s rodinami. No a při následující písničce bude vzpomínat i paní Marie z Petrova. Je to písnička ze srdce, pro ní bude vzpomínat na rodiče a je to písnička Jaksi smutná dědinečko.
0: Český rozhlas Brno.

0: To byla krásná písnička Jiřího Wolfa a Stanislava Pěnčíka. Zpíval kolega Karel Hegner, kterého doprovodila Moravská osma. A byla to písnička ze srdce pro paní Marii z Petrova, která při ní vzpomínala na své rodiče. Za chviličku bude ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě paní Květa z Hané. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Jiřinku, já zdravím vás do rádia, do rozhlasu, všecké tam a všecké posluchači, ať jsou to, že poslouchají dechovky nebo cokoliv, tak ať jsme všichni zdraví. A já bych chtěla popřát Mařenci, Coufalovi, Dobeskova, k zítřejším narozeninka. Mařenko, všecko nejlepší, hodně zdraví, zdraví. Vím, že na mě myslíš. Vím, že jsme sestry, takže hodně zdravíčka tobě k zítřejším narozeninám a celé tvé rodině, ať se těšíš z vnoučat, z pravnoučat, ať ti chodí ta noženka pořád dostalit, ti přijo. Mm-hmm. Takže se mějte všichni hezké a pozdrav všem dechovkářům a všem dobrým lidím.
0: A vy děkuji se mějte taky hezky. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. A kdo pak je na tomto telefonu? Dobrý večer.
2: Podvečer, u telefonu je Františka ze Sentík a chtěli bychom popřát panu Vladimíru Juračkovi. Můžu poprosit?
0: Už můžete začít přát, paní Františko.
2: Dobře, děkujeme. Takže ladí kamarádi, ti přeji zdraví, pohodu, klid a hlavně, ať si užíváš každého dne, který ti přinese štěstí, radost a ať máš vždycky někoho, kdo ti pomůže, když budeš potřebovat. Přejeme ti hodně, hodně ještě hezkých a klidných dnů. Všichni tě máme rádi, pozdravujeme a užívej si každého dne. A pěknou písničku.
0: To bylo milé vinšování, paní Františko. No, písnička to bude podzimní. Za chviličku tady bude podzim, tak ať se už také připravíme.
2: On bydlí u lesa, přírodu miluje.
0: Nádhera.
2: Takže to je úplně něco krásného, to je úplně pro něho myslivec a milovník přírody.
0: Super, tak jo.
2: Takže děkujeme.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A mám tady dopis od pana Paláta. Vážení všichni ve spolek, milé ženy a pánové, prosím vás o písničku k uplynulému svátku Pavlíka.

Valinky. Pavlíně Konvalinkové z Valče v pondělí slavila 31. srpna slavila svátek, dále pro moji tetu, paní Ludmilu Šrenkovou v Německu, v Pulachu žije, je v péči 24-hodinové. Moc si to zaslouží, neboť má takové velké zdravotní potíže a stále bojuje, aby se udržela alespoň tak, jako jak to je teď. Měla nedávno 21. srpna 90. narozeniny. Dále bych chtěl tímto dopisem poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu poutí v Koněšíně a Studenci, kde jsem se také zúčastnil, hlavně všem stárkům a muzikantům v obci. No a potom večerní posezení pod Májí. Koněšín, Venkovanka, Studenec, ani nevím, kapelu, je mě líto, ale vypadlo mě to z hlavy. Omlouvám se, studenčáci budou vědět a já chytrý mobil nemám. Omlouvám se kapelníkům kapel. No a tady ještě napsalo PS, jedná se 30. srpna, měli moc pěkné, mohutné máje, tak jo. A toto napsal pan František Palác z Valče. Na písnička, jak už jsem říkala, je to podzimní a je to písnička ze srdce pro paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Tak paní Josefko, ještě jednou pěkný večer a příjemný poslech té vaší písničky.

0: Tak to byla podzimní Václava Manese mladšího Stanislava Pěnčíka, hráli Vacenoviáci a byla to jedna z těch oblíbených paní Josefky Stehlíkové ze Silůve, které přejí krásný večer. No a měla jsem tady dva telefonáty, volala paní Marie Pavková z Petrova, byla to předešla příjemkyně té písničky Ze srdce, která při jaksi smutná dědinečko vzpomínala na rodiče, takže paní Marie, doufám, že vzpomínky byly opravdu krásné. No a potom už mě volal pan Franta Palá, který mě děkoval za tlumočení toho přání a také se mu právě líbila písnička, o kterou mě poprosila paní Marie Pavková z Petrova. Také se mu líbila písnička Jaksi smutná dědinečko. Takže paní Marie, potěšila jste i pana Frantu Paláta, no tak to se cení. Tak, ale mám tady ještě další telefonáty, tak já si zkusím jeden vzít. Dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, tady Jaroslav Zesentic. Zdravím vás, celé rádio Brno. Dovolte, abych popřál k 71. narozeninám panu Laďovi Juračkovi Zesentic. Laďo, přejeme ti hlavně zdraví, pěstí, lásky a ať se snažíš trošičku se uzdravit. Všechno je lepší, ti přeji kamarádi, Laďa, Fanuška, Jara.
0: No a, Františka volala před chvilkou.
1: A i moje maminka Větoslava. Já vám moc krát děkuji za prostor a mějte se moc hezky.
0: Nemáte za co.
1: Hodně travíčka ti přejeme.
0: A kolik je vás tam v těch Senticích ještě, pane Jaroslave?
1: No, my tady teďka momentálně sedíme na dvoře a posloucháme.
0: No ano.
1: Posloucháme každý den.
0: No právě, to jsem si říkala, tak já vám všem tam posílám také pěknou písničku a nebude jenom jedna, když je vás tam víc.
1: Já vám moc krát děkuji a mějte se moc hezky. Příjemný víkend vám přeju.
0: Děkujeme moc, nashledanou. A tady posílám písničku Bohunce Prokešové. Nastupuje v pondělí do Karlových Varů na 3týdenní pobyt. Ať se jí tam líbí, ať se jí ten zdravotní stav zlepší. To ze srdce přeji. Mysli na mě v dobrém, tvůj Honzík. A tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, takže narozeniny dnes slaví pan Václav Burk z Telnic u Brna a také slaví narozeniny paní Ludmila Lisáková ze Starého Města pod Sněžníkem. No a svátek pak má paní Jindřiška Suková ze Svitávky. Takže, milí naši věrní posluchači, samozřejmě, že jsme moc rádi, že nás posloucháte, moc nás to těší. A samozřejmě vám děkujeme a přejeme do let příštích, abyste byli zdraví, šťastní, usměvaví, aby vás nic netrápilo a měli jste se dobře. No a teď už slíbené a opravdu je to několik písniček, jsou to polky pro holky.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byly Polky pro holky a hrála Moravanka. A já tady mám ještě pro vás, přátelé, pozvánku. A je to pozvánka do Skoronic. Tuto neděli 6. září se uskuteční ve Skoronicích u Kyjova slavnostní odpoledne věnované jízdě králu. V programu k 15. výročí zapsání jízdy na seznam UNESCO vystoupí cymbálová muzika Hudci z Kyjova, současní králové z hluku Kunovic a Skoronic Blažej Lunga, král roku 1966 ve Skoronicích. Obzvláštněním pořadu bude příjezd jezdců na koních a jejich veršované volání. Začátek je v 15 hodin, tak to je úžasná akce. Kdo chce, může v neděli do Skoronic na jízdu, no v podstatě slavnostní odpoledne věnované jízdě králu, ale také můžete do Frištáku Žabárny. Spolek Životem z Vesela vás zve na taneční večer s dechovou hudbou Trnkov Jankou. Ten se uskuteční v sobotu 5. září od 18 hodin ve sportovním areálu ve Frištáku Žabárně. Tak přijďte si naposledy poslechnout tuto skvělou kapelu. No a ještě vás pozvu, no respektive já, tetičky z Dolněmčí ve spolupráci s obcí Dolní Němčí pořádají vaření trnek v sobotu 5. září v muzeu na Mlýně v Dolním Němčí. Program je skutečně bohatý, začíná ve 14 hodin. Tak to bylo pár tipů na víkend, třeba se rozhodnete někam si vyjet a pobavit se, no ale bavili jsme se za jí, přátelé, takřka hodinu, protože je 18 hodin 54 minut, takže je jasné, že Morava, krásná zem, končí. Dále, jako obvykle, zprávy a na pěknou notečku. Dnešní pořad nabídne vzpomínku na podlužáckého zpěváka Františka Studenku z Tvrdonic. Pořad připravil Jaroslav Knajzl, slovem pak provede Markéta Ševčíková. Víkend, to je jasné, tam samozřejmě nebude chybět ani blahopřání s písničkou. V sobotu i v neděli vás pozdraví Květa Navrátilová. No a já vám, milí přátelé, děkuji za vaši milou pozornost, která mě potěšila, a také vám přeji pěkný večer a klidnou noc. Přeji vám to Jiřina Ostrá, která se těší na shledanou v pondělí. No a na závěr přímo sen lásky Václava Bačkáře. Hrají Mistřiňanka a Grande Moravia.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie zpřísnila kvalifikaci tragické nehody u Doubravníku kvůli alkoholu v krvi řidiče. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Nižší úroda brambor bude podle producentů znamenat i méně škrobu. A zítra čekáme zpočátku zataženo, během dne polojasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policie zpřísnila právní kvalifikaci tragické nehody u Doubravníku na Tišnovsku. Řidič, který minulý týden ve středu narazil autem se 6 lidmi uvnitř do stromu, měl v krvi přes 3 promile alkoholu. Při nehodě zemřelo jedno dítě a dalších 5 lidí se zranilo, z toho 4 děti. Policisté teď nově kromě usmrcení z nedbalosti prověřují taky případ z hlediska ohrožení pod vlivem návykové látky. Doplňuje mluvčí homorovské policie Petr Vala.
2: Další okolnosti a přesný průběh nehody jsou nadále předmětem prověřování. Policisté současně zadali vypracování znaleckého posudku ke zpětnému výpočtu hladiny alkoholu v době dopravní nehody.
0: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
3: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
4: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
3: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: S menší produkcí bramborového škrobu letos počítají tuzemští výrobci. Kampaň uzahájili například pelřimovské škrobárny. Zatímco v loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Úzce to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho, vysvětluje ředitel výzkumného ústavu bramborářského Jan Čepl.
6: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
0: V Kosticích na Břeclavsku dnes večer vyrazí cyklisté na noční projížďku obcí. Kola si předem ozdobí světýlky a dalšími dekoracemi. V obci kvůli projížďce zhasne veřejné osvětlení, takže světélka na kolech budou po setmění dobře vidět. 6. ročník Tour de Kostice začíná ve 20.30 a pomalým tempem vede všemi ulicemi. Trasa měří zhruba 7 kilometrů. Na závěr pořadatelé vyhlásí nejlépe vyzdobené kolo. Loni se projížďky zúčastnilo téměř 200 lidí z Kostic a okolních obcí.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku dne zataženo s deštěm nebo přeháňkami, během dne ubývání oblačnosti na polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále kolona na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Pomalej pojedete od Kývalky od kilometru 182 až k omezení na 196. kilometr. Osobním autem je to asi na 20 minut. A kolona taky na silnici 43 z Brna na Svitavy. Kousek od České až k Lipůvce pojedete asi 15 minut. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný podvečer, milí posluchači. U další pěkné notečky vás od mikrofonu zdraví a vítá Markéta Ševčíková a přidává se také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl. Išla psota přes hory. To byl název dnešní první nahrávky, která nás zavedla do míst nejjižnějšího cípu Moravy, tam, kde se rozprostírá národopisná oblast Podluží. Mužský sbor slováckého krůžku z Tvrdonic nás pozval do obce, ve které se od roku 1946 koná folklorní festival Podluží v písni a tanci. Tam, kde je lidový zpěv i tanec stále živou tradicí a tam, kde se také v říjnu roku 1937 narodil zpěvák František Studenka. Ten bude spolu s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů naším dnešním pomyslným hrdinou. Ostatně František Studenka z Tvrdonic byl celou řadu let solistou tohoto rozhlasového hudebního tělesa. Lidová píseň na Františka působila od útlého dětství. Mnoho převzal, jak už to tak bývá, od svého otce. A ve svém způsobu zpěvu navazuje na staré zpěváky, mezi kterými nechyběl například ani František Mrázek, který byl, jak jinak, také z Tvrdonic. A jak začala spolupráce Františka Studenky s Brolnem? O tom si řekneme až za chvilku. Raději, ať nám teď zaspívá. Třeba zbojnickou baladu Jede forman dolinu a potom také rozvernější gajdošské písně. Ráda vám prozradím, že na gajdy koncem 80. let hrál solista Brolnu přední brněnský gajdoš Otakar Pokorný.

Dnešním broľňáckým solistou je zpěvák František Studenka z Tvrdonic. Jeho první folklorní kroky byly spojeny s Tvrdonským slováckým krůžkem a později se souborem Podlužan. Dlouhá léta zpíval s cymbálovou muzikou souboru Břeclavan. Dnešek ovšem patří broľnu. Před baladou a gajdošskými písněmi jsem položila otázku, jakéže byly začátky spolupráce Františka Studenky s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Může za to dramaturg, redaktor a cymbalista Jaroslav Jakubíček. Podle jeho vlastních slov bylo třeba hodně přemlouvání, aby František Studenka začal jezdit zpívat i do Brna s broľnem. A naštěstí se Slávkovi Jakubíčkovi asi těžko odolávalo, takže vznikla celá řada skvělých nahrávek, ze kterých se můžeme těšit do dneška. Především v 80. letech vznikla celá edice takzvaných trvalek, kdy většinu z nich hudebně upravil právě Jaroslav Jakubíček a broľne tehdy primoval Studenkův podlužácký soukmenovec Jan Kružík. Nejinak je tomu také v následujících nahrávkách. První trochu naivní o řešení domácího násilí a v další se zase dozvíme klebety o pěkném děvčeti ve službě na faře.

0: Český rozhlas Brno.
1: Pro ty, kteří nás snad začali poslouchat později, zopakuji, že dnes v páteční pěkné notečce s Brolnem vzpomínáme na podlužáckého pěveckého bohatýra Františka Studenku z Tvrdonic. Rozhlasový dramaturg Jaroslav Jakubíček v něm našel dlouho chybějícího interpreta starších vrstev lidových písní, které zaujaly celou řadu písňových sběratelů. Mimořádná je Studenkova barva hlasu, pevný tembr a jistý projev, postrádající také jistou melodramatičnost. František Studenka oživil nejednu epickou táhlou baladu, vojenskou i milostnou píseň. Jsme v období sklizně a vinobraní, takže si teď pustíme sadu vinných písní. Františku Studenkovi vinařské mudrování rádi uvěříme, protože sám se pěstování i výrobě tohoto úžasného nápoje vždy věnoval.

V dnešním pořadu zpíval s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů vinař Nimrod, ale i organizátor celé řady folklorních akcí a iniciátor vzniku regionálních publikací. Na Františka Studenku už můžeme jen vzpomínat. Zemřel v listopadu roku 2015 ve věku 78 let a v příštím roce, tedy v roce 2027, si připomeneme 90 let od jeho narození. Ještě než si František Studenka společně s Janem Beranem poručí závěrečné hošie, od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Kneisl. Příjemný víkend.

0: Tématem Dobrých rad 7. září bude zdravotní cvičení. Přivítáme lektorku Alenu Koblíškovou. Proč je důležité protahovat zkrácené svaly a posilovat ty ochablé? Může tento pohyb pomoci při chronických bolestech? A proč je při tomto cvičení tak důležité správné dýchání, plynulost cviků a jejich technika? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

páté narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtanovou. To téma dnešní zní tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měly na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Aha. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabra?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabra.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny.
0: Aha.
2: A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste

0: se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
1: Tak to zkuste takto.
0: Zkuste.
1: A držíme palce, doslova, i na nohou.
0: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
1: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád. A ano. Bavíte se tam o plísni na nohou.
0: Ano.
2: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
0: Ano.
2: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. A potom Balea pudr.
0: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
2: složení.
0: Jste se?
2: No, tak to jsou takový spreje do bodku.
1: Tomu rozumíme, ale je třeba asi přečíst, co v tom je,
0: protože ty volně...
2: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr, a toto je transpirant, anti.
0: Jo, antiperspirant, to znamená, je to
2: vám,
0: něco...
2: A to nepomáhá, že no. To vůbec nepomáhá.
0: Aha.
2: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
0: Prosím,
2: ty
0: pěkně.
2: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
0: Jasně.
2: Já už jsem z toho tak nešťastná.
0: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
2: Ledovou úplně ledovou vodu.
1: My vás přerušíme.
0: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
1: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
0: osvěží
1: léčili
0: obuv,
1: příčinu.
0: Nebo trošku sníží pocení, ano. Ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
1: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Veselé a zdravě.
0: Dobrý den,
3: já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nehty a já mám problémy se svěděním nártů,
0: ano.
3: A okolí kotníků.
0: Ano.
3: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
0: Ano.
3: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
0: Rozumím.
3: A
0: poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě
3: ano.
0: Není. Ale
3: ano.
0: Zašla bych za alergologem a nechala bych
3: ano.
0: Si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. Alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
1: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě je pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejdamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby no manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě to je léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstej, ale jenom na palcíku nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nohy.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček. Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařítko. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl. A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy, malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného, jo. Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
2: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
1: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
3: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
4: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
1: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na D1 za exitem na Velkém Meziříčí západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Měsíc jak

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka to souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni, ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla, kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihly dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce typ Walter 2T V1. Se 4válcovým vodou chlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Walterova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednicí svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckou, leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitele se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zašla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni a to jak samotné konstrukci Walter, anebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neschodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. Automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Valtry řady P na počest konstruktéra Plocka představovaly odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, dvoulitrový Walter P4, je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes stupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtrů, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetým nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Sýbly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Štorchy, ty už teď měly české názvy.

0: úžasná auta. Ovšem, pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Valtrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Valtrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Valtrovku, ale už to žádná Valtrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Valtrovky stal motorlet. Ovšem musíme říct, že motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Valtrovce, tedy v motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Valtrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišly Valtrové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
0: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak. Továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Valtrovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Valtrovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Valtrovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tenhle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto, počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem, je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem osilnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se nám nepodíval přes brýle a řekl: co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst. Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
2: Ano, prosím.
1: No tak, co pak mi předvede?
2: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea.
1: Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil: on si troufá na Shakespeara? No tak.
2: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
1: No tak spustil.
2: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl: buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl:
1: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
2: 19, prosím.
1: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
2: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
2: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
2: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil: maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
2: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Jeníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
2: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. To je skála pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak ty to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák výjima chladný. Úctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónek v ulici.
4: Venkovský. Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, či nejou maličký.
2: Prakticky. Domeček?
4: Řekněte rovnou dům.
2: Vojenský.
4: A myš to? A pozor, vypal. Bum!
2: To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem. Ně čtvrtku šprýmu těch naudal byste tady, ně z půlky začátku, nevězte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku, možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo a ty kostýmy nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
8: nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mýdlo, vynosila to harampádí, umyla podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který jsou...
3: Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.
2: A ten Paša byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš.
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď závistivý.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
2: Prody o světy. A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigartašce,
4: no jo, ale ještě
2: cigaretu.
3: Jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Ten jsem si říkal, který uliční...
4: Ten večer
2: ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Musí vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkrus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
3: No, co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co
2: všecky
4: kdo
2: brepty, co řek. Kdo řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knížku.
2: Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, šáča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, když žvali.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že můj akčnus, Zdeňčko, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A otak už to byl šifonér, jo? Ona byla vůbec taková

0: on byl takový droboučkej, takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
1: Na židli.
0: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a jsi dělá ženská, prosím, a co, viděla jsem v Carmen, si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
2: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost, třeba právě

0: Děkuji vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
1: Něco sehnulo v křoví.
2: Nic neslyším.
1: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
2: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
1: Pst. Zase ten zvuk.
2: Kdo tam?
3: Nestřílejte! Nestřílejte!
2: Ruce vzhůru!
3: Nestřílejte!
1: Kdo? Kdo jste, muži?
3: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
1: Kdo jste?
3: Námořník, pane. Ubojí námořník.
1: Vy žijete na ostrově?
3: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
2: Jak jste se dostal na ostrov?
3: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
2: My, co my? Náhoda. Přistáli jsme.
1: Čemu se smějete, člověče?
3: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
2: Ten člověk je šílený, Smolete.
3: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze. Stříbro a zlato. Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával. S Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
1: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
3: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
1: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
3: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
2: Našel jste?
3: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
2: Kde je poklad? Patří nám.
3: Hledejte jako já.
2: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
1: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
2: Já chci svoje peníze.
1: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Šime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn. No to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás povolá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Ben Gunn.
5: Živý Ben Gunn. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Ben Gunn, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
4: pevně! Puste
3: mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
3: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseji.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál, pane guvernére.
3: Že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: A ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

přijdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano. Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastním jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Kemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovi, jak umíral, anebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince, faninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu A za komunistickou stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu a komunisti mě, mého syna, zabili. A Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju.
2: Já se také těším.
0: A dobrou noc.
2: Kdo se bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to četl, pročítal, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měl jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život.
2: Vám,
0: je to život.
2: No, to je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo, svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. V křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec, když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám ji někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy, úplně vy.
2: Tak já si stavím rádio.
0: Tak, rádio vypněto, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně. A lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, takže všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co tam to... je za...
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat. A nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak... Podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste nečitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju a říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu,
0: ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řečit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní, hned všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josué, to taky patří.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přes počítač. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli a víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Víte, jsem je tak výjimečná, protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete.
0: Mm-hmm.
1: A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, chvilku to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je,

0: Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat, ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou, jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Ale nebo potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Biblii formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Mm-hmm. Jo? To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Dobrý večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.

vzpomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. Kdo mi na to řekne. No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím, no, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, kdy jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv no. situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No.
1: A to
3: já
1: přece
3: nevím,
1: nemá,
3: já
1: to přece nemá nic společného, že za všechny války mohou.
3: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci, já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
3: Takže když mě ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážný, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž tak, tak určitě neřeknu, anděl strážný byl nade mnou, ne, měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje ano. A někdo, ano. Neříkám, že tomu věří, ano. Ale ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
3: No, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale řádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal samá sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v Pelíškách, no, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte, mají tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to hebe, kdybych to radši hodil do Vltavy. Jo, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě, jo. Já
1: děkuju.
3: Jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju, dobrou noc, bude půlnoc, ať se daří.
3: Děkuju, mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout. Boris, Bojan, pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopis i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně, celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, jako nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako, že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, ne, jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blíž neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptický v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý, jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mhm. Ano, to znamená, že to může vlastně nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Tak samozřejmě na tom, jakýho má se potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, že to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně jako posluchači naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěšné době má spoustu lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka. Dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách, a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útěchu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dana?
1: Dana.
0: Dan. Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčku, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá. Ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodným, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takovej neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v mnoha směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mm-hmm. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucího a tak dále, který sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých.
0: No.
1: Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Chápu to,
0: protože vlastně člověk jako těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: No. Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného. Ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stál takovým stádovým typem. Jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře při příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím, směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitevních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm.
2: Jestli
0: jo, vím. Ano.
2: Jestli upomíte. A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitevní knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitevních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitevní knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, no, ty jsi ho nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. A věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, jej dneska 90 let, měla syna pořád vlastněma. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

hlavně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání a kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty, tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. A jo, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra, Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 9.

0: pre mňa jedna kniha, ktorú čtú pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Biblii je třeba číst s modlitbou, jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Biblii, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. Tak z toho nic není.
1: No, tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
0: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst. No. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
1: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik Biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
0: Já mám tolik Biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám i polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému, takže musíme Boha milovat a věřit mu.
1: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
0: Kdo nechce, nemusí.
1: Tak.
0: Ale kdo ho nemiluje, takže no.
1: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
0: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. A potom zase čtu tak, že otevřu, jak kdy. No, ale Biblii je třeba přečíst celou od začátku do konce.
1: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
0: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat Pán Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde Pán Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
1: Děkuji vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku. Dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
0: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No, a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No, a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil, manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Takové, tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste...
1: Takže... Prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: Byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No, tak.
1: Jo. No tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, protože... jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne.
0: Taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
0: Mm-hmm.
1: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
1: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak.
1: Tak děkuju. Vám to řeknu.
0: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám se, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, a je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar! Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta Haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad. Capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka marná tvá námaha, nálada žádná. Astraka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl, dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Skato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jadu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja sa pokusím proraziť. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžite po startu musel dosáhnout druhé kosmické rýchlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechal a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá muž u doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

přesně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. On říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dobe dou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo ti...
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po dvou kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej, ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali,

0: že si vyvrkl hlavu. Té, co? Té bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
1: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, léto jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti, ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my, chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton, už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pembertonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

je s tebou. Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš, hej, slyš. Malá, spoď se jak myš, ber kde ber. Vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejch synů i tvejch dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá, svině, to mě baví.

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si právo rá, pak takhle floj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by co neměl, měl.

0: pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, tvink.

0: chtěl snad víc. O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl